0: Udělám vám návrh. Rozdělme se.
1: Já.
0: Koukejte. Já nejsem Maharadža a vy nejste Narišským. Nabízím vám třetinu.
1: Tak to bych musel vycelit. Dvě třetiny.
0: Dobrá.
1: Dejte sem dvě třetiny brilantu, co jste se vrál klenotníku.
2: Diamanty tu nejsou.
1: Dvalo.
2: Pras mám k dispozici ček. Ček tu není. Mezi námi je zloděj.
3: Jeden? Celý aeroplán vás je tady, chlapi, zatracený. Ty bouchačky pryč a ruce nahoru. Tak, kde šek?
4: Ten mám já.
3: Který vy jste?
4: Obchodník Diamanty, Holden a Sins z Amsterdamu, který díky chytrosti slečny Sandry nebyl okraden.
3: Pojďte se. Vy mě ty chlapi tady budete hlídat, tu máte. Tak. Tak abyste věděli, mizerové, tak ty tři pravý diamanty mám v téhle kapce. A v téhle ty kapce mám ty ostatní diamanty těch obchodníků. Tak, pa, padákem jdu pryč.

0: Rádio Jih Cymbálka. Rádio Jižní Moravy.
1: Vážení přátelé, Benda mě vzal trošku vítr z plachet, protože říkal to, co budu říkat ještě já. Ale já to budu říkat líp. Státní židovské muzeum přichází ze stálou expozicí, kterou za chvíli zahájíme ve Vysoké synagoze v Červené ulici, to je tady hned sousedství této starobylé židovské radnice. Pro nás, pro všechny je zajímavé a důležité, že se tato výstava opírá tisíciletým životem českých židů a jejich podílem na rozvoji kultury českých zemí. Jmenuje se ta expozice Millennium Judaicum Bohemicum a já doufám, že toto označení se stane nebo může stát tak známé, jako před několika roky byla například Velká Morava. A také ovšem je zajímavé, že plán oslavy tisíciletí židovského osídlení v Čechách a založení pražské židovské obce nebyl zatím úředně schválen. To by se dalo vysvětlit tím, že při jubilejích, která se vztahují k době, která je delší než život smrtelného člověka, jsou vždycky nějaké obtíže. Například vezměte svatováclavské milénium v roce 1929. Tenkrát se historikové zlobili jeden na druhého, protože oni se nemohli dohodnout, od kdy vlastně mají těch tisíc let začít počítat. A nakonec profesor Pekas vyhověl vládním požadavkům a doporučil jako jubilejní rok 1929. A v roce 1966, kolem plánovaného jubilea židovského osídlení Prahy, se nezlobili ani tak historici, jako spíš politici. A ne proto, že by se přeli, od kdy to mají začít počítat. Spíš proto, že v době 1966 naše zahraniční politika a problematika více než s našimi problémy byla spojena s problémy našich přátel a dokonce i s problémy našich zákazníků. Jak víte, náš zákazník, náš pán. A zlí jazykově tenkrát šeptali, že by prý Arabové a Asiřané a Féničané a Jordánci a Nubíci a Peršané nemuseli rádi vidět, jak se k nám sjíždí Židé z celého světa na milénium a že by to mohlo ohrozit prodej plzeňského lahvového piva na dlouhodobý úvěr. A že by dokonce snad mohli také odmítnout naše dary, jako jsou petardy, rozbušky a rachejtle. Kterých v těch krajích rádi používají k oslavám Allaha a jeho proroka Nasera. A k tomu ke všemu navrch ještě vypukly na Blízkém východě události. A tak musíte pochopit, že bylo úředně doporučeno, tedy skutečný autor zůstane asi utajen, tedy bylo doporučeno, aby původně plánovaný rozsah zahraniční účasti se zredukoval pouze na hosty ze socialistického tábora. Nebych. A ještě dříve, než toto doporučení bylo usneseno, pouze ze Spojených států se přihlásilo více než 5000 zájemců. A nemluvím o zájemcích z jiných zemí. Omezením účasti na návštěvníky pouze ze spřáteleného tábora anulovalo smysl této výstavy ideově i materiálně. A přitom ani pořadatelům tohoto milénia a konec konců ani doporučovatelům o dolary nešlo. Šlo o toto. Na jedné straně potomci židů, jejich předkové nalezli v polovině 10. století v našich zemích svou novou vlast, Chtěli milénia využít k pozvání svých přátel z celého světa. Aby tato kulturní událost se stala naší zemi, naší vlasti a našemu státu důvodem ke chloubě. Abychom se mohli pochlubit, že v naší zemi byly a jsou demokratické tradice a že všechno, co je kulturní a lidské, nám nebylo a není cizí, naopak, že už dlouhá století je to u nás doma. Na druhé straně některým žákům Marxe, snad chudáčkovi ani nevědí, že Marx nebyl goj, šlo o to, aby se tyto tradice nepřipomínaly, neprobouzely. Jinými slovy, jim šlo o to zachovat status quo hniloby za každou cenu. Takže dnešního dne konečně zahajujeme milénium judaikum bohemikum v tom duchu, v jakém původně bylo zamýšleno. Řečí dnešních dnů by se dalo říct, že zahajujeme rehabilitaci. Já se však pokusím používat tohoto slova co nejméně, protože mně připadá, že rehabilitace je něco, co opravuje věci, které se staly jinak než pravý zákon. Že uvádí do pořádku proceduru, že opravuje, ale že nenapravuje. Že opravuje chyby, ale nenapravuje křivdy. Uvádět na přesnou míru pravidla, ve kterých došlo k nepřesnostem, tomu, že dneska každý dobrý počítač neboli elektronkový mozek. A udělá to rychlejc a přesnějc než člověk. Ale nemůže opravit lidské svědomí. A napravovat může než svědomí. Odčinit nemůže nikdo nic. Neb mrtvého nevzbudíš, ztracená léta nevrátíš a provdělé noci strachu neobrátíš v sladký spánek bez starostnosti. A já přesto uznávám, že rehabilitace opravná je nutná. Jsme i dlužní postiženým a sobě. Sobě jako národu, jako státu a jako lidu. Jako lidem. Jenže já si myslím, že bok po boku s touto, řekl bych, mechanickou soudní rehabilitací musí kráčet rehabilitace duchovní, rehabilitace svědomí a myšlení nás všech jako celku. Jedna věc nedává spát a to je, když začnu přemýšlet, kdo byl autorem dob temna, na které tolik naříkáme. A vždycky mě vychází, že to museli být Češi a Slováci. Neboť jaké národnosti byl prokurátor? Jaké národnosti byl muž, který mačkal knoflík červené žárovce, aby dal prokurátorovi znamení, že obžalovaný se uchýlil od naučené výpovědi a že je třeba přerušit líčení? Já se hrozím domyslet, že to byli Češi a Slováci. Stejně jako ti, kteří ten zvonek montovali, jako ti, kteří napojovali odposlouchávací zařízení. Stejně jako ti, kteří v kožených kabátech i v uniformách byli suroví na slabé a bezmocné. A co bachaři? A udavači a fízlové? A to bych se mohl ptát hodně dlouho a vždycky by mě vyšlo, že to nemohl být nikdo jiný než řada Čechů a Slováků. I když si to všichni usnadňujeme tím, že říkáme voni. Já si myslím a jsem si vědom, že je to, já vím, že to je myšlenka velice nepopulární, ale že v té špíně každý měl alespoň trošku omočený prstíček. A právě proto nám bude třeba naučit se myslet lidsky a demokraticky a humanisticky a logicky. To je veliká práce, protože se týká každého z nás a je docela snadno ji odkládat a také i předstírat. Ale jestliže chceme být jednou velký národ a velikost národa není určena velikostí území, nýbrž velikostí ducha, tak nám nezbude nic jiného ještě dlouho, než na sobě pracovat. Považoval jsem a považuji neustále za největšího nepřítele člověka blbost. A z blbosti se narodil antisemitismus. Já nejsem tak vzdělaný jako pan Sartre a stovky jiných filozofů, abych mohl rozřešit anebo objasnit kořeny antisemitismu. Ale vím pudově a vím to jistě, že antisemitismus je jednou z největších příčin neštěstí lidstva. A vůbec ne proto, že ubližuje Židům, ale proto, že dovoluje hlupákům, zlým blbům, nečestným a zlým zbabělcům zbavovat se pocitu méněcenosti, ale méněcenosti, která je zasloužená a které se nikdy nezbaví. Tím spíš, když zůstanou antisemity. Protože v podstatě antisemita je nešťastný člověk. A antisemitismus nespůsobují Židi, protože nejde o Židy, neboť jak říká Sartre, nemýlíme se, kdyby Židé nebyli, antisemita by si je musel vymyslet. Je pochopitelné, že po zvěrstvech, kterých se dopustil nacismus, by nebylo ani chytré, ani výhodné se hlásit k antisemitismu. A proto vynalézáme slova. Nová slova, zdůvodněná prodejnými anebo vystrašenými žurnalisty, hloupými ideology, kterými nahrazujeme slovo antisemitismus. A to nám dovoluje, abychom na jedné straně oficiálně kladli věnce na hroby Židů umučených fašismem a současně nazývali Izrael agresorem. To nám dovoluje, abychom koncentrační tábory třeba v Osvětimi, abych nemenoval zem, upravili a ukazovali, co věčný pomník obětí nacistických vrahů a současně vyhazovali z univerzit vědce a profesory a spisovatele a nazývali je sionisty. Kdyby to nebylo tak odpuzující, tak by to byla k smíchu, ta představa, že říkáme agresor národu, který měl být podle autentických slov prezidenta sousední země vymazán z mapy a smeten do moře. Muži i ženy Izraele se chopili zbraní a rozehnali útočníka. Útočníka vyzbrojeného nejmodernějšími zbraněmi cizího původu, a rozhnal je jako hejno brabců za 3 dny. A to byli dělníci, rolníci, inteligence, jejich děti. A ti to byli, kteří se ubránili přepadení. A my jim za to říkáme agresoři. To jsou věci, nad kterými se prostě zastaví rozum. A tím spíš, že tuto náhražku za antisemitismus k nám přivál vítr od nejpokrokovějších a nejspravedlnějších států na této země kouli. Američané mají přísloví, které říká, že je zapotřebí všech možných druhů lidí, aby se naplnil svět. Vždycky bylo a je, a já se domnívám, že jich bude na světě víc lidí hloupých a nevzdělaných, než chytrých a vzdělaných, i když chytrost a vzdělanost nejsou na sobě přímo závislé. Já znám mnoho vzdělaných hlupáků. Byla ještě dlouho budou antisemiti. Jestliže tu dneska stojím a mluvím o antisemitismu, z něho se rodí fašismus, tak to není proto, abych bránil Židy, nebo abych se snažil ochraňovat, protože zaplať pánbu, Židi ukázali, že se bránit umějí a že se bránit chtějí. Když v minulém století pan profesor Tomáš Garrigue Masaryk se angažoval v takzvaném Hilsnerově procesu, vyčítali mu někteří čeští hlupáci, že je zaprodanec Židům. Masaryk jim prý odpověděl, že to nedělá proto, aby bránil Židy, ale aby ochránil českého člověka před hlupáctvím. Těžko by se to dalo říct lépe. Já jsem byl vždycky nepřítelem antisemitismu, protože jsem ho považoval a považuji dodnes za svého vlastního nepřítele. A dějiny, a hlavně dějiny posledních 35 let mě přesvědčily, že antisemitismus je avantgarda fašismu. A cílem obojího je násilí, útlak, a to je imperialismus. Židé nikdy nebyli národ násilníků, nenajdete v židovské kultuře nic nehumánního. To, co rádi označujeme za křesťanský projev lidskosti, má v židovské historii své dávné vzory. Podle mého soudu Židé nebyli a nejsou nějací zvláštní lidi. Vždycky to byli normální lidi v nenormálních podmínkách. Proti přesile fyzické síly, která je obklopovala, se bránili úsilím vyrovnat se silou ducha. A tak tomu je i u českých Židů. Víte, není třeba jmenovat všechny velké duchy židovské kultury, které naše země zrodila. Já jsem hrdý na to, že mezi mými krajany jsou lidé jako Sigmund Freud, nebo Gustav Mahler, Max Brod, Franz Werfel, Franz Kafka, Richard Wagner, Rudolf Fuchs, Egon Erwin Kisch, Otto Gutfreund, a nebo Karel Poláček, Bedřich Feigl, Alfred Justic, Egon Hostovský, Karel Ančerl a jiní vynikající věci umělci, spisovatelé z dávné doby i ze současné. A proto si myslím, že budeme muset začít rehabilitaci sami v sobě, naučit se myslet demokraticky, pak jsme to částečně zapomněli a částečně jsme neměli čas se to naučit. A to musíme proto, abychom měli svobodu. Ale svobodu takovou tu lidskou svobodu, co nosíme a máme nosit každý v sobě. Potom snad bude jasnější, že antisemitismus je nepřítel této svobody a že svobodní nebudeme ani my, ani Slováci, ani nikdo jiný, dokud nebudou po světě plnoprávní lidé, to znamená i Židé. A dokud Židé nebudou po celém světě jisti svým životem a svou existencí, nebude na světě svobody. No a teďka bychom se mohli podívat na tu výstavu. Děkuji vám.
2: V jednom malilinkém království žili mlynář a rybář. Bydlili blízko sebe, pochopitelně u řeky. Neustále se přeli, neustále se svářili a soudili. Oba dva vodu potřebovali k živobytí, ale každý jinak. Co bylo rybářovi málo vody, mlynářovi bylo moc, anebo obráceně. Tak jim život plynul v hádkách o vodu a jiných schválnostech, zatímco řemeslo zahálelo. Jednou se jedna z jejich nekonečných pří dostala od okresní soudní komory přes vyšší okresní soudní komoru k nejvyšší soudní komoře okresní a pak k nejvyššímu soudu a nakonec se odvolali ke králi. Král byl mladý, hezký a celkem rozumný člověk. Byl svobodný, protože se chtěl oženit jenom s chytrou ženskou a o chytré ženské je nouze. Konečně o chytré mužské zrovna, takže ano. Král pozorně vyslechl obě strany, nakoukl do kupy lejstera spisů a nabyl názoru, že příčina všeho není ani tak voda, jako spíš nedobrá vůle, pýcha, malichernost, no zkrátka titěrnosti, kterými někteří lidé zkracují život sobě i druhým. Viděl, že tu dohromady není koho trestat a když, tak snad soudce z předcházejících komor a to za to, že takovou hloupost dovolili takhle nafouknout. I pravil. Dám vám 3 hádanky. Podle toho, jak je zodpovíte, bude znít můj konečný soud. Řekněte mi, co se lidem nejvíc vyplatí. Dále mi řeknete, co je nejsladší na světě a potom, kdo je největší nepřítel člověka. A ukázal na mlynáře. Ten se podrbal za uchem, zaotálel chvilku a jestli prý by to nemohlo počkat do zítřka, jako že by se rád na to vyspal. Dobrá, pravil král, Dobrá, zítra v poledne oba dva. A přitom mu blesklo hlavou, že by se něco mělo dělat, aby se zvýšila inteligence obyvatelstva. Na rybáře před zánkem čekala jeho dcerka. Bylo jí 16 a rozum měla jako starý šalamoun. Zdenička se jmenovala. Tak jak pak jsme dopadli, tatínku?
1: Ach, ještě nějak. Zítra v poledne se to má rozhodnout.
2: Když jí vypověděl celý průběh a dostal se až ke královým otázkám, pronesl zasmušile: to jsou hádanky, holka, jako jak z tisíca z jedné noci. A kde mám na to vzít rozum? Toto zítra pěkně prošvihnu.
3: A teď je to jednoduché, smála se Zdenička. To je jako facka. Nejvíce se vyplatí, když člověk člověku pomáhá, no? Nejsladší na světě je spravedlivý spánek. A největším nepřítelem člověka je lidská hloupost. A tak pojďte, tatí, maminka čeká s obědem. Hlavu vzhůru, vyhrajeme to.
2: Druhého dne zvonilo poledne, když král vcházel do soudního sálu. Králové musí být přesní, to patří k povolání. Tak jak jste se na to vyspali? A ukázal prstem opět na mlináře. Mlinář se uklonil a spustil.
1: Nejvíce se vyplatí, prosím, mít všecko pěkně pod zámkem. Nejsladší na světě je totiž můj 12letý med. A největším nepřítelem člověka jsou daně.
2: Král ukázal na rybáře.
3: Nejsladší je, prosím, spravedlivý spánek. Nejvíc se vyplatí, když člověk člověku pomáhá, a to třetí, jo, že největším nepřítelem člověka je hloupost. Přitom se díval na krále a brada se mu chvěla.
2: Král se obrátil k mlináři.
1: Jsi hloupý mlinář, pravil.
2: A ty rybáři to nemáš ze sebe. Dále řekl mlináři, aby se zamkl ve mlíně a aby nevycházel ven, dokud za trest nesní soudek 12letého medu, a to bez chleba, a vyhnal ho. Rybáře si pozdržel a když byli o samotě, pravil: kdo pak ti poradil tak odpovídat? Rybáře ani nenapadlo krále obelhávat. Řekl mu, že to byla dcerka, Zdenička.
3: To není hloupé děvče, nejchytřejší na světě, pyšnil se otec.
2: Pojď se mnou. Dovedl rybáře do spižírny, vybral 10 vajec a podal je rybáři. Dej je té tvé nejchytřejší dcerce na světě a že ji ukládám, aby mi z nich zítra poslala 10 kuřat. Když rybář se vrátil domů, žena i dcerka věděli, jak soud dopadl. Takové věci se rychle rozkřiknou. Když pak vyřizoval králův vzkaz, nemohl si odpustit povzdech. Tohle musí špatně dopadnout. Zdenička si však věděla rady. Dala hrst prosa do pytlíčku a povídá: tatínku, doneste to panu králi, že pěkně prosím, aby to proso zasil, aby do rána uzrálo, abych měla čím ta kuřátka krmit. A vystrčila ho ze dveří. Krále ten vzkaz pobavil.
1: To je opravdu chytrá holka, ta tvoje dcerka.
2: Je hezká?
3: Jako růže z rána, rozpovídal se rybář.
1: Jako pstruh v peřeji. Jako...
2: A kolik pak je jí?
1: 16.
2: To bych ji rád poznal. Řekni, ať mě zítra navštíví. Ale dávej pozor. Musí přijet, nepřijet. Musí být ustrojená, neustrojená, obutá, neobutá, učesaná, neučesaná, a ať mi přinese dar, nedar. Budeš si to pamatovat? Rybář si to cestou domů neustále opakoval, takže se mu to podařilo vyřídit téměř zúplna. Zdeníččina maminka jenom mrtěla hlavou.
3: Ustrojená, neustrojená, přijet, nepřijet, obutá, neobutá, dar, nedar. Muži, táto, seš si jistý úplně, že jsi to nepoplet?
1: Jo,
3: ještě učesaná, neučesaná.
2: Dcerka si založila ruce, svraštila čelo a několikrát si ten vzkaz opakovala. Pak řekla: tatínku,
3: Uměli byste chytit vrabce? No, proč pak ne? Maminko, uměla byste mě ušít šaty z rybářské sítě? No, jak pak bych neuměla? Tak mi prosím vás chytněte vrabce, tatínku, a dejte ho do škatulky. A vy, maminko, spíchněte mi z té potrhané sítě šaty a pěkně podle módy, buďte tak hodná. Rybář šel na vrabce, rybářka se dala do šití. A Zdenička běžela do kůlny. Vzala jedno kolečko od starého trakaře a druhé od nového. Našla si prkénko, ani ne široké, ani ne úzké, ne dlouhé, ne krátké, a kolečka k němu přidělala. Na každý konec jedno. Pak k tomu připevnila rozeklanou větev, co by řídítka, jednu nohu dala na prkénko, druhou se odstrkovala a rejdila s tím po dvorku. Rybářka ji viděla z okna a volala na ní: cože to má za nesmysl? No jak jinak bych mohla přijet, nepřijet, maminko? Kolečka mě trošku vezou a jednou nohou trošku běžím. Ani nejedu, ani neběžím, kolo běžím. Za hodinu se vrátil rybář s krabičkou, ve které se vztekal vypasený brabec. Rybářka šila až do rána. Zdeníčka se časně ráno vykoupala v řece. Potom na levé straně si upletla cop a na pravé straně rozpustila vlasy. Oblékla si nejlepší košily a přes ní šaty z potrhané rybářské sítě. Na jednu nohu si obula střevíček a druhou nechala bosou. Pentličkou ovázala krabičku s vrabcem, dala si popřát šťastnou cestu a vyjela za králem na koloběžce. Bosou nohou se vezla, obutou odstrkovala. Než dojela k zámku, měla za sebou průvod ze vlounu. Stráže ji nechtěli pustit do zámku, ale Zdenička se s nimi nebavila, mocně se odstrčila a ujížděla porád pryč ze sálu do sálu a zabrzdila rovnou až před králem. Zde mě máte, pane králi. Ustrojená, neustrojená, učesená, neučesená, přijela, nepřijela, obuta, neobutá, přišla, nepřišla se vás navštívit. Zde prosím, přijměte ode mě dar, nedar. A podala mu škatulku. Král vzal škatulku, rozvázal parádní mašličku, otevřel víčko a frr! Brabec ulít. Usmál se a začal si Zdeničku podrobně prohlížet. Jezdil očima po její postavě, ale neustále se vracel na důlek, který se Zdenice dělal na levé tváři, když se usmívala. Pstruh v horské peřeji, pomyslil si. A protože, jak už jsem říkal, to byl král mladý, svobodný a venkoncem rozumný člověk, neotálel, nýbrž dal rovnou zapřáhnout do zlatého kočáru a vezl Zdeničku domů. Vezl jí velikou oklikou, takže než přijeli do rybárny, byla noc a tykali si. Vzbudili rodiče a král požádal o ruku jejich dcery. Po svatební hostině, která trvala 3 dny, jakmile byli sami, král řekl Zdeničce: vzal jsem si tě, protože jsi chytrá a hezká, aby nám naše láska a naše kamarádství dlouho vydrželi, aby nic nestálo v cestě našemu štěstí. Slib mi, že se mi nikdy, nikdy nebudeš plést do vladařských záležitostí. Nikdy, slibuješ? Slibuji, řekla Zdeniška s důlkem. Načež se velice milovali. Asi za půl roku, v den blahoslavené tuberózy, byl v sídelním městě výroční trh. Z celé zemičky se sjeli lidé a lidičky, komedianti, provazolesci, sklenkáři, pláteníci, karbaníci a s nimi konští handlíři. Tentokrát jich všech bylo dvojnásob než loni. Každý chtěl vidět novou, mladou paní královou. Zájezdní hospody byly plné, lůžko na přenocování bylo vzácnost a lidé spali, kde se dalo. I stalo se, že pod mostem se utábořil jeden koňař a hned vedle jiný koňař. Ten první prodával kobyly a ten druhý valachy. Jedné z kobyl se v noci narodilo hříbátko a v tom všeobecném zmatku se mámě ztratilo a ráno je našli hned vedle pod valachem. Ten, co prodával valachy, prohlásil, že hříbě patří jemu. Ten s těmi kobylami to vyvracel. a celkem správně namítal, že hříbě patří kobyle a kobyla jemu, takže hříbě je také jeho. Křičeli na sebe, koňař daleko pro nadávku nejde, a lidé z toho měli šprým, hecovali je, na oko se zastávali tu toho, tu zase toho druhého, až chlapi ve vsteku na sebe vytáhli kudly. Bizicové je museli od sebe roztrhnout. Protože o výročním trhu všechny pře rozhodoval panovník, přivedli ty dva vykuky před krále. Král byl samým oslavováním unavený, nevyspalý, a aby stání zkrátil, ukvapeně rozhodl. Je známo, že hříbě se drží u rodiče. Tudíž bylo-li pod Valachem, Valach je rodič a patří jemu. Celkem už to nehrálo roli, protože to hříbě mezi tím někdo ukradl. Ten, co přišel o hříbě a ještě k tomu prohrál psi, se rozmrzel. Chodil po královském parku a mlátil kloboukem o zem. Jeho počínání uviděla z okna Zdenička. Sešla za ním a ptala se, co to provozuje. Koňa si vyprávěl, jak král rozhodl psi. To je proti koňskému rozumu, zvolal a praštil kloboukem o zem. Zdenička mu musela dát za pravdu. Protože však chtěla být věrna slibu, že se králi do vlády plec nebude, nemohla nic dělat. Dala však koňařovi radu. Navedla ho, aby s lukem a šípem chodil po královské zahradě a díval se k nebi do korun stromu. Až potká krále, aby mu řekl, že hledá, kde si kapři postavili hnízdo. Aby řekl, že mu ulítli z rybníka a že se bojí, že snesou všechny jikry ve hnízdě. Kdyby se mu král smál, tak aby mu řekl, že od té doby, co se Valachům rodí hříbata, kapři hnízděj na stromech. Pak ho ještě poprosila, aby nezradil, že mu to ona poradila, a přenechala ho osudu na zahradě. Koňař se choval přesně podle její rady. Chodil po parku, luk k výstřelu připravený, a zíral do větví. Jak předpověděla, potkal krále, který se ho ptal, co tam pohledává. Koňař povídá, že číhá na kapry, co mu ulítli z rybníka. Král se na něj rozstřekl, aby ho neměl za blázna. Jsi blázen, od které doby kapři snášejí jíkry na stromech. Přesně od té doby, co se Valachům rodí hříbata, pane králi. Královi svitlo. To tě navedla moje choť. Koňař zapíral. Nelži, znám její argumenty. Musel ještě dlouho křičet a nakonec pohrozit žalářem, než koňař přiznal barvu. Král se vrátil do zámku a kázal připravit na večer slavnostní večeři s hudbou a tancem. Zkázal Zdeničce, aby si oblékla nejlepší šaty a aby pak přišla za ním do trůního sálu. Když přišla, krásná, jako růže z rána, král seděl na trůně s korunou na hlavě, s žezlem a se všemi odznaky své moci. Kázal jí pokleknout a pak řekl: Nikdy jsem nechtěl s tebou mluvit jako tvůj panovník. Přál jsem si, abychom do smrti zůstali muž a žena, manžel a manželka. Proto jsem chtěl tvůj slib, že se mě nebudeš plést do vládnutí. Slíbila si, ale slíbenému si nedostála. Dnes spolu večeříme naposled. Po večeři odejdeš domů, odkud jsem tě přivedl. Byla jsi mě dobrou ženou a mám tě stále rád. Můžeš si vzít proto sebou to, co je ti tu nejmilejší, na památku. Ke konci se mu už trošku třás hlas. Slavnostní večeře se povedla. Všichni byli veselí, tančili čtverilku a hlahol hudby a zpěvu zalétal otevřenými okny daleko do setmělého parku. Až král zacinkal lžičkou o skleničku, utišil hlas a oznámil všem přítomným své rozhodnutí. Když domluvil, několik dvařanů se pokusilo opět o družnou zábavu, leč pokus krutě selhal. Všichni měli Zdeničku rádi a teď jim začalo být smutno. Hudba pípala a skončila na nedostatek nadšení. Hosté se začali vytrácet. Za stolem zbyl jen král a Zdenička. Vlastně jen Zdenička. Protože král už nevěděl, kde je. Před proslovem se napil na kuráž a po proslovu si dal tuplák Rinského ze zármutku. Když Zdenička viděla, že už nemůže ohýbat prsty a že se sune pod královskou tabuli, složila ho opatrně na zem a zabalila ho do koberce. Sluhům řekla, že si ten koberec bere domů, aby jej naložili. Stalo se, kočí sykl na vraníky a jela domů. Druhého dne k polednímu se král probudil. Byl v prosté posteli, v malém pokojíku. V otevřených oknech s řeřichou a rozmarinou vrkají holuby. Už se začal obávat, že ho někdo ukradl. Když se otevřely dveře a vyšla Zdenička v obyčejných šatech, na rukách tác s bílou kávou, s medem a kobliškou. Kde to jsem? No u nás doma, v rybárně. A co tu dělám? Mého manžela. Řekl jsi mi, že si smím vzít sebou, co je mi nejmilejší. Ty jsi můj nejmilejší. Tak jsem si tě vzala sebou a udělal si důlíček. Zase se jelo na zámek a zase bylo plno slávy. Ale tentokrát je slavné slávy. Král se vzdal trůnu ve prospěch své ženy. Rozhodl se, že bude dělat prince manžela, to je pohodlnější, než to vládnout, že bude moudrá a chytrá Zdenička. Těsně před Zdeniččinou korunovací prosila o slyšení deputace urozených pánů, vedená Nestorem zemanstva. Ve vší skromnosti přišli upozornit, že jim jméno Zdenička odporuje královské tradiční nomenklatuře a snažně by tudíž prosili, aby královna ve své bezmezné moudrosti si zvolila jméno královské hodnosti vhodnější. Zdenička jim vyhověla. Na paměť vozítka, které jí dovezlo za štěstím, rozhodla se pro jméno královna Koloběžka první. Stejně však, když vycházela z katedrály s korunou na hlavě, lidi volali, ať žije naše Zdenička!
0: Rádio Jich Cymbálka.

0: Jiří Lábus,
1: Franci Mora, Olda Kajzer.
2: Čarodějku jejich mámu Halabábu Jana Singová.
0: My jsme zpívající čtvrtá třída.
3: Pandulou bežníku Jiří Vymr hlídá.
4: Jan Šmíd, kapitán mrtvý byl.
5: A řada dalších herců se hraje vám komedii.

0: Jděte, hoši, moji milí.
1: Že to budeme, Aneka?
0: Natrhat čarovné bílí pro živnost své mačičky.
1: Jdeme. Zde je, mamko, večernice. Vidíš?
2: Černýš?
1: Komonice na kouzelné mastičky.
0: Naučím vás čáry, triky.
1: Jo.
0: Udělám z vás kouzelníky.
1: Je, země.
0: Nevyjdete na prázdno.
1: To my víme, drahá mámo, že tvé řemeslo, jak známo, má doslova zlaté dno.
0: To jo.
3: Dobrý den přeji, má poklona. Uctivý služebník, stará paní.
4: Jaká pak stará paní? Je mi teprve 150 let a můj tatínek blahé paměti se dožil rovných 280.
3: V tom případě prosím za prominutí, panínko.
4: A co pak vlastně pohledáváte v tomto hlubokém černém lese?
3: Pátrám to po jisté paní Halabábě a napadlo mne, jestli tahle dřevěná chaloupka není náhodou jejím obydlím.
4: No to jste uhád, že to je má rezidence.
3: V tom případě račte vy osobně být madam Halabába. Koncesovaná kouzelnice.
4: Druhá trefa rovnou do černýho.
3: Sláva, jsem tedy na správné adrese.
4: Momentíček, a vy račte být kdo, fousatý pane?
3: Všetečka Vlastimil, vrchní školní rada.
4: Těší mě, tak prominentního klienta jsem tu ještě neměla.
3: Lola, pardon, madam, nepřicházím jako zákazník, nýbrž co by školní inspektor. Úředně se totiž zjistilo, že ráčíte mít dva potomky.
4: Chlapce jako maliny, to se musí nechat. Koukejte, zrovna se vracejí z lesa, byli sbírat čarovné bylinky. Ten starší edudant je na svý leta už hezky vyspělý. Věřil byste, že má 120 kilo živý váhy? No mladší Francimor je sice drobinka a hubeňourek jako nitka, ale za to je to inteligent.
3: Ja.
4: Pojďte se ukázat panu inspektorovi synáčkové moji, pojďte.
3: Není třeba, vážená. Mne ani tak nezajímá zevnějšek vašich synů, jako spíš... Kam je posíláte do školy?
4: Kam bych je posílala? Za nějakých 50 let po mně převezmou čarodějnickou živnost. Tak je radši pomalu zaučuju do řemesla. Nemám pravdu, hoši, nemám.
5: No jo, mámo. A já mám už zase hlad jako vlk.
4: Vem si v troubě, pekáš sekaný. V kredenci je bochní chleba. Ale nech tuhle Francimorovi aspoň krajíček. Oh.
6: Děkuji, máť, jako by se stalo. Já nemám zatím na pokrm ani pomyšlení.
4: Vždyť si k obědu sezobl akorát 3 zrnička rýže.
6: Nestřídmost v jídle se mi, jak dobře víš, mama, příčí.
4: A co vy, pane inspektor, nedal byste si porci uzenýho bůčku?
3: Nepřišel jsem hodovat, vážená paní Halabábová. Nýbrž jsem zde za účelem dotazu. Proč jste dosud neodpověděla na naši písemnou výzvu, abyste poslala syny do školy?
4: Já... jsem to asi založila někam do šuplete. A co si tak jeden má počít s ohřením lejstrem, když si ho neumí přečíst, že jo?
3: Aha, tady to máte. Vyhlášená čarodějnice a ve skutečnosti neumí ani číst, ani psát.
4: No, za mých mladých let, pane inspektor, si na školu moc nepotrpěli.
3: Co bylo před 150 lety, madam, to dneska neplatí. Bývaly časy, že ani císař si nedokázal přeslabikovat kroniku, ale dneska musí mít školní vzdělání s prominutím i největší trouba.
4: Jo.
3: Zkrátka a dobře. Já vám z moci úřední ukládám, abyste své syny Edudanta a Francimora vybavila penálem, taškou a perem a bez prodlení je poslala k nám do školy.
4: Pro pána Jana, pane inspektor, a nepočkalo by to do zimy? Vždyť hnedle začnou prázdniny.
3: Jest pravdou, že již píšeme 10. červen, ale to pranic nemění na úředním rozhodnutí. Edudant a Francimor využijí posledních dnů školního roku k seznámení se spolužáky a navíc se mohou zúčastnit školního výletu, který se koná ode dneška za 3 dny. Sraz je v 8 hodin ráno před školní budovou. A nyní se vám již, vážená paní čarodějnice, ve vší úctě poroučím. Krásný vzhled.
4: To je nadělení. Chlapečku, můj malý. Čert, aby ho vzal, dětka fousatýho. A já vás nedám. Nikam vás nepošlu.
2: Úřadu je nutno vyhovět, jinak bys mohla mít z toho pěknou polízanici, máti.
5: A já, abych pravdu řekl, se na ten školní výlet docela těším. Hlavně napeč pořádně ranec buchet, mámo, připrav uzenou kýtu a k ní pecen chleba.
6: Nesmíme ovšem, bratříčku, zanedbat ani řádnou cestovní výbavu. Mm-hmm. Připravit pevnou, avšak pohodlnou obuv, čepici proti úpalu a brýle proti slunci.
4: Mm-hmm. Všechno vám se ženu, děti moje, to víte, že jo. A co nese ženu, to vyčaruju. Mm-hmm. Tak nějaký dopravní prostředek, víte? No tak co bychom, no, nejspíš vytáhnu z komory koště.
6: Myslíš, mama, ono prastaré pometlo po prababičce?
5: Ale teď mě neunese.
4: No to se moc pleteš, Edu Dante. Já na něm za mlada děti lítala na Filipo Jakubský noci, no, a pobrala jsem sebou čarodějnice ze všech okolních okresů.
5: Za mlada.
4: No náramnej vehikl to je. Jen ho musím dát do richtiku. Pojďte, chlapci, pomůžete mi s tou generální opravou. Pojďte, no, pojďte.

0: Milí žáci, seřaďte se nyní na chodníku podle tříd a žádné strkání a povykování. Za několik minut vykročíme na školní výlet za zpěvu písně Krásný vzhled je na ten boží svět.
1: La, la, la, la, la.
0: K žactvu páté a dnes přibyli dva nováčkové. Hejte, právě přicházejí. Přijmete je tedy družně do svého středu. Vítejte, hoši. Zde je vaše třída. Třído, vaši noví kamarádi.
2: Hele, kluci, jak se jmenujete? Já teda jsem Šimandl.
3: Mé jméno jest Francimor.
4: Edudant.
2: Jeden jako sud, druhý jako píšťalka. A co pak to vlečete za pometlo?
4: Na tom ses mohl s náma svíst, kdyby ses neposmíval.
3: To je totiž kouzelné koště, abyste věděli.
2: Kluci, nenechte se od nich houpat, že jsou čarodějníci. Jsou to akorát obyčejní balíci, akorát, že jeden jako almara a druhý jako špagátek.
3: Však ty nám uvěříš, žáku Šimandle, jen co ti předvedeme své kouzelnické umění.
2: Klidňánko, já mám pro strach uděláno, ty tintítko.
4: A co bys tomu řekl, Šimandl, kdyby ti z ničeho nic narostly takovýhle uši?
3: LCPC na moruši, Šimandl má oslí uši.
1: Šimandl jako osel vypadá.
0: Kdo pak to tam dělá nezdobu a výtržnosti? No ovšem, žák Šimandl, okamžitě si sundej ty uši a přestaň se šaškovinami.
2: Kluci, nechte toho, já už se vám nebudu posmívat.
3: Abrka, brhati, pati.
4: Ať se oslí uši ztratí.
3: Tak co, již nám věříš, chlapečku?
2: Teda, jestli jste doopravdy čarodějníci, tak nás veste na tom koštěti nad městem.
3: Hned se dočkáš. Ty si sedí dopředu, Edudante, já budu vzadu u kormidla a vy ostatní se rozsadíte na násadě mezi námi.
4: Ale potichu, ať to nevidí ten inspektor.
0: Milí žáci, na radnici právě odbyla osmá, vezměte se vždy dva a dva za ruce a kupředu na školní výlet. Krásný vzhled je na ten boží svět.
4: Tak co, kluci? Sedíte dobře?
2: Všechno v pořádku, tak dělejte.
3: Edudante, můžeš provést start.
4: Straky, fraky, saky, paky, vzhůru koště, nad oblaky.

0: Co se to zase děje? No ovšem, pátá A. Všichni dolů, okamžitě. Kdo neposlechne, má dvojku. Schování, povídám, dolů. Kdo to kdy viděl, aby školní mládež poetovala v pověcí?
1: Tak co, bráško, vylítne věštěvej!
2: Stačí, Edudante, radši přidej na rychlosti, ať je to opravdu cesta letem světem. A vy se, hoši, dívejte pozorně dolů. Právě pod námi se nyní rozkládá zřícenina hradu Litice. Tamto malebné městečko se zov Kostelec a namodralá stuha pod námi je ve skutečnosti říčka Orlice, tuším divoká. Má někdo nějaký dopas?
3: Jo, tady!
2: Copak, spolužáku Šimandle?
3: Do čeho to zrovna letíme?
2: Správná otázka. Našemu koštěti se právě valí do cesty mračna, kterým se vědecky říká kupovitá oblačnost. Už jsme v nich!
3: Páni, to má jako v ranci.
4: Bratře Edudante, rychleji, proč naopak brzdíš?
5: Brzdím, člověče, ono mi to nějak přestává poslouchat.
4: Snad ne porucha v řízení, poslyš, sourozenče, neklesáme.
5: No jo, brácho, a pěkným fufrem.
3: To jako, že slítneme dolů, jo. Pomoc, havárie, pomoc.
4: A to ten kluk nedělá paseku.
2: Šimandle, nedělej zbytečný povyk. A vy, spolužáci, klid a rozvahu, nic se neděje. Snášíme se do hlubokých lesů a než napočítáte do deseti, přistaneme hezky rovnou tamhle na pasece.
4: No prosím.
5: Yeah.
2: A stojíme zas na pevné zemi.
3: Jenomže co si počneme sami v takovým hlubokém lese? Co když je tady dravá zvěř?
5: Ale nedělej tu paniku, Šimandl, nebo mě rozčilíš, jo?
2: Milí spolužáci, vytáhněte své přesní dávky. Než posvačíte, dá Edudant létací koště do pořádku.
6: Mm-hmm.
2: A já se mezi tím pohlédnu po lidském obydlí.
6: Tamhle tím směrem jsem zahlíd mezi stromy velikánský dům.
2: Skvělý postřeh.
6: Mm-hmm.
2: Hned se tam vydám. A vám zatím přeji dobré chutnání, spolužáci.
7: Yeah.

zvířata nemají nás v noci, to ne. Jsme jak dravá zvířata. Máme den,

0: pro dnešek dost obsání.
1: Jo.
0: A rozpustilé noty.
2: Jo.
0: Curu kaso od rány. Nese do roboty. Jen tiše.
3: To je ale dosti neslušná písnička. A ti chlapy uvnitř nemytí, nečesaní a dokonce neoholení. Ještě, že je nevidí moji spolužáci, byl by to pro ně špatný příklad. A tohle? Kdo to kdy viděl mezi spořádanými lidmi? Opět pálenku z prádelního hrnce. Aby to tak nakonec byly loupežníci. Jen tiše, jen tiše.
0: Rozpívat.
3: Tiše. Povídám ticho, bando. Jo.
4: Zaslech jsem za dveřma podezřelý šermot.
2: Je.
4: Nejspíš někdo šmejdí okolo našeho příbytku. Aby to tak byl nepřátelský svět. Otevřte opatrně dveře.
2: Jo.
4: Ostatní si připraví bambitky. A týky.
5: Mám tě, zlosine. Honem se přiznej, cizáku. Nebo jsi synem smrti.
6: Okamžik, prosím. Především dovolte, abych vám i vaší družině popřál dobrý den.
1: A veselou zábavu, generále.
5: Já sice nejsem generál, že? Ale komu čest, tomu čest. Abys věděl, před tebou stojí strašný vůdce loupežníků. Celeríni.
1: Těší mě.
5: A kdo jsi ty? Proč pak jsi přišel, nepřátelský špehu?
6: Dovolte, abych vás opravil. Nejsem ani nepřítel, ani špehoun. Nýbrž Francimor, žák páté a naše třída zabloudila a já tudíž pro ně hledám přístřeší.
5: Jestli nehrdloužeš, Francimore, tak my vám ochotně poskytneme nocleh i svečeř.
6: Oh.
5: Kokrelíni, jdi zaříznout berana.
2: Už běžím.
5: Upečeme ho školákům na rožni.
6: Nevím, generále, zdali si můžeme dovolit takový hodokvas. Moji spolužáci dostali na cestu jen malé kapesné. Na párek a na limonádu.
5: Nevadí, my už se nějak domluvíme, abych nebyl škodný, že jo. Hraje to fotbal?
6: Samozřejmě, generále, bratr Edudant je znamenitý střelec a já jsem velmi obstojný brankář.
5: Tak vidíš, to se mi náramně pasuje. Nás totiž pozejtří čeká zatra těžký fotbalový mač s konkurenční tlupou Šperhácia Vrahomorského.
6: Co pak vy, smím-li se zeptat, na místo loupežnictví soutěžíte ve fotbalu?
5: Ale kde pak, tohle je jenom memo.

0: Za prvé jsme ještě žádnou pečínku neviděli a za druhé, že vám není hamba takhle se handrkovat i kvůli trošce noclehu. Je to ostuda, že už ani mezi loupežníky neplatí staročeské pohostinství.
1: Cože?
0: Řekl jsem vám pouze čistou pravdu, prosím.
1: To je rebelie.
2: Jo.
3: Počkej, kam jdeš?
0: Odcházím vyhledat pro své spolužáky jiný útulek.
3: Nikam, stůj! Ostalče povídám dál ani krok. Chaso moje, chopte se ho spoutat a vrhnout do žaláře hlubokýho nejmín 5 saul a 8 coulů. Hurá na něj! Kde máte řetězy?
4: Tady.
0: Bídná stvůro! Tu radosti neudělám, abych kvůli tobě úpěl v okovech.
3: Pozor, ať neveme do zaječích.
0: Stejně uteču. Jsem tenký jako vlásek a mrštný jako ještěrka. Adie, loupežníci.
3: Za ním, kokr Helíni. Okamžitě mi nastartuj motocykl.
5: Pozdě, šéf. Ten kujon titěrnej si vyskočil sám na vaši 500, našláp ji jako nic a helejte. Veselé ujíždí do černých lesů.
3: Tak se za ním pustíme na bicyklech. Všichni na velocipedy a kupředu. Hurá!
6: Šlapeme, šlapeme, šlapeme do pedálu. Šlapeme, šlapeme, šlapeme do pedálu. Šlapeme, šlapeme, šlapeme do pedálu.
7: Šimandl, pojď mi podržet kleště, jo?
1: Co je to za rachot?
8: Jako kdyby se měl nějaký motocykl.
7: Kde by se vzal v lese motocykl?
8: Tak se koukni, jak to štípe. Jako na závodech.
7: Ohromé. Nesedí na něm Franci Mor. Bráško, kde pak si splašil tu plechárnu?
0: Není čas na otázky, Edudante. Co? Mám v patách loupežníky. Nastartuj ho nám létací koště.
7: Nemůžu.
0: Proč?
7: Nepodařilo se mi opravit závadu.
9: Pro pána.
8: Kluci, pojďte se podívat. Šlapeme. Loupežníci se jedou na kole.
10: A co jich je? Jů 20. Chlapy nejmí 50. Je jich jako máku.
7: A co my si teďka počneme, brášku?
0: Nezbývá nám, než jim uprchnout na jejich vlastní motocyklu. Hoši, nasedat. Naše životy visí na vlásku. Edudante, jeď.
7: Jo.
8: Šlapeme. Stejně nás doženou. Koukněte si, jsou tím dál tím blíž.
0: Šimandle, ty věčně jenom kritizuješ a děláš rozbroje.
8: Povídám, že je máme hned v patách.
7: Tentokrát má ten rošťák bohužel pravdu.
0: Jenomže my teď nepotřebujeme nemilou pravdu, nýbrž roztomilý nápad.
8: Tak udělejte nějaký kouzlo, když jste čarodějníci.
0: Co to povídá? Já špatně slyším.
7: Ten kluk Šimandlovic má pravdu, Franci More, jenomže jaký fígl kouzel vždycky hodnem vykoubat. Mám to. Co? Šňupací tabák.
8: Tak už je začarujte, Hennais, nebo je s náma amen.
7: Franci More, začni, já se přidám, jo?
0: Andon, dondion, dordi, mordi, hašpion. Ať se nad tím černým lesem tabákový oblak snese.
7: Hurá, bando, do mráčku, našňupej se tabáčku.

0: hlas. Kýchají, až se ohýbají. Hepčíkají, až jim kalhoty praskají ve švech.
1: Vypadá to, že budou za chvilku docela vysíleni. Proč ješ? Zavoláme zdejšího myslivce, aby nám je pomohl chytit a potom je slavnostně odvezeme do nejbližšího města.
2: Já už se

Oj, vy mladí hrdinové věrekovní školáci. Jako starosta starobylého městečka Kotrlec vám děkuji, že jste osvobodili náš kraj od strašné bandy loupežníka Celerínio. V tuto chvíli již spoutaní loupežníci úpí v žaláři hlubokém 18 sáhů a 6 soulů, zatímco my se spokojeně můžeme odebrat na slavnostní hostinu, uspořádanou na vaši počest.

0: do hostinci, který, jak radšte vidět, je celý bezpečně zavěšen na mohutných řetězech v koruně obrovitého dubu. Než vám všem popřeju dobré chutnání, uděluji slovo našemu osvoboditeli Franci Mórovi.
1: Ctihodný pane starosta, velevážení občané Kotrlečtí, já vám jménem naší třídy 5. A děkuji za vlídné uznání a přeji vám, aby se tu žilo lépe a radostněji.
0: Bravo, bravo.
1: A prosím bratra Edudanta, aby doprovodil spolužáky na hostinu. Já jsem totiž po té činěnici utáhaný a spal bych, až to hezké není, čímž končím svůj slavnostní projev.
2: Ale to jste měl říct rovnou, mladý pane. Račte prosím vedle do dámského salonku, vidíte, je zrovna prázdný. Můžete si pohovět podle libosti, třeba na kanapíčku.
1: No, díky, pane starosto Brumajzle, ale já bych si raději vybral tu ten košíček z klubíčky vlny.
0: Oh, prosím, prosím, jak je ctěná libost. Moje choť Adelaida Brumajzlová bude na výsost poctěna. Tento pletací košíček je totiž její, vede kroužek zdejších paní a dívek, které z Rovínka v těchto dnech pletou slavnostní závěs pro našeho krále.
3: Tak mi na chvilku popřejte lehký spánek a já vám vinčuju dobré pochutnání. Dudante,
4: aha,
3: dohlédni na třídu, ať spolužáci drží nůž v pravé ruce a vidličku v levé.
0: Hezky si odpočiňte, všechno bude v pořádku. A vy, prosím, prosím, račte za mnou, pane Edudante.
5: O, až po vás, pane starosto. Komu čest, tomu čest.
3: Akorát bych se rád zeptal, proč je tento hostinec zavěšen na řetězech nahoře v koruně dubu.
0: Má to své výhody, mladý příteli. Jakmile jste nahoře, stačí vytáhnout žebřík a nikdo za vámi nemůže. Někdy tu takhle najde celé naše městečko bezpečný útulek.
2: Útulek? Před kým?
0: Před svým vlastním králem.
2: Co?
0: Náš panovník Dildilbum je sice náramně dobrotivý a šlechetný pán, ale protože je velký jedlík, nemám-li říct přímo nenasyta. Počet obyvatelstva se u nás povážlivě zmenšuje a lidé se schovávají na stromech jako zrovna teď.
4: A vy to tak necháte, aby vám pan král pojídal spolu občany?
0: Jedno mi to není, to mi věřte. Ale podaný musí být panovníkovi povůlí. Usnesli jsme se zahrnovat ho dary, aby byl dobře naložený a začal si vybírat proviant v jiných městech a výskách.
4: Já teda myslím, že by to chtělo nějaký mazanější trik. Můj bráška Franci Mór, ten vám obratem ruky vykloumá třeba tucet fíglů, jeden chytřejší než druhý. Zkuste se ho zeptat, pane Brumajzel.
0: Když mě to je žinantní burcovat, ho sotva usnul.
4: No tak já ho teda vzbudím sám. Franci More! Franci More!
0: No.
4: Kam pak zalézt, že ho není vidět?
0: Ale uložil jste ho přece do košíčku s pletení.
4: No, ten košík je prázdný.
0: Ale to není možné, pane Dudante. Byla tam spousta vlny na závěs pro našeho nejmilostivějšího jedlíka. Podívejte se, prosím, ještě jednou.
4: Co pak bych přehlíd vlastního brášku?
0: Aby tak... Je.
4: Co?
0: Pro pána Jana, aby si ho moje choť zmílila s bavlnkou.
4: Je, a zapletla ho do závěsu pro krále Dildilbuma. Tak ho utíkejte vysvobodit.
0: To bohužel není možné.
6: Ne?
0: Ne. Onen závěs tu už není. Hned po jeho dokončení s ním zvláštní poselstvo vyrazilo poklusem do královské rezidence.
4: Ubohý Franci Mór.
0: Ani nevíte, jak mě tahle trapná příhoda mrzí.
4: Trapná příhoda, pane Brumajzl, to je tragédie.
0: Tragédie?
4: Co když ten kanibal Franci Móra v závěsu vyčenichá a slupne a já tím pádem přijdu o brášku a vám už nikdo neporadí, jak vyzrát na nenasytného krále. Musím Franci Mórovi pomoct. Jenže jak?
0: Drahý Edudante, sídlo našeho panovníka se nalézá uprostřed ohromného jezera. Z hlubin se tam tyčí vysoký sloup z křišťálového skla, na němž leží ohromná deska a na té pak stojí královský palác.
4: Říkáte uprostřed jezera?
0: Doslova tak.
4: Na vysokém sloupu?
0: Je v něm vytesáno 3333 schodů.
4: To je jako nějaká pevnost.
0: Ono to taky je náramná pevnost. Dole u sloupu jedna po zuby ozbrojená stráž. Nahoře druhá.
4: Což?
0: Ano, a nejhorší ze všeho je královský hofmistr, dvorní lékař, velitel stráže a porcovací mistr v jedné osobě, králova pravá ruka, jménem Cerda Leofro.
4: Ubohý Franci Mór.
5: téhle šlavastiky mu nepomůžu.
2: Já vás zapřísahám, Edu, to myslete taky na nás, jde přece o staroslavné město Kotrlec.
4: Jo, ale jak, pane Brumajzl, sám jste povídal, že královský palác je uprostřed jezera a já neumím plavat.
2: Nevadí, v našem přístavu kotví loď, její kapitán mrtvý byl je můj dobrý přítel a bezpečně vás dopraví ke královskému sídlu.
4: Ale co moji spolužáci?
2: Dovolte, aby si je zatím vzala na starost městská rada. Budeme je šatit, živit a vychovávat. Uspořádáme pro ně opakovací hodiny z počtu i z mluvnice.
3: Je, to byste mi teda svalil kámen ze srdce, pane Brumajzl.
4: Vemu si na cestu jen spolužáka Šimandla jako pobočníka a pak už běda králi Dildilbumovi.
2: Přeju vám hodně štěstí, pane Edudante. Jen se bojím, jestli to stihnete dřív, než ke králi dorazí naše poselstvo s tím nešťastným závěsem.

0: Vaše královská nádhero, ponížená deputace městečka Kotrlce vám přináší vřelé pozdravy od vašich podaných a jako stálou upomínku tento krásný dárek.
1: No ne, to jsem rád. Lidičky, pojďte honem k mému trůnu. No pojďte blíž a vyklopte mi do klína všechny ty lahůdky a delikatésy, neboť jsem, jak víte, ustavičně při chuti.
0: Vaše královská kolosálnosti, hnedlinko vám ten ranec rozbalím.
2: Ano.
0: Co jste to přinesli, vy mezuláni?
1: Honem s tím na mísu a rovnou mi podej vidličku, cerdo.
0: Vaše královská kapitálnosti. Oni vám ti mameluci nepřinesli pečené selátko. Nýbrž jakousi textilie.
1: Přestaňte se třást strachy. Lidínky, já vás neukousnu.
2: Ne?
1: Před chvilkou jsem snídal.
3: Aha.
1: A ty mi ukaž, co to vlastně je, cerda Leofrone.
0: Prosím.
1: No ne. Moc hezká prácička.
0: Jenže není k jídlu.
1: Věčná škoda. Ale my zas, cerdo, nesmíme tak docela kvůli proviantu podceňovat umění.
2: To ne.
1: Notabene, když z něho voní člověčina. Prostřete tu vyšívanou strakatinu přede mne hezky na stůl.
0: Hned to bude, královská šaramantnosti. Tak mrskněte sebou, tilpasové.
1: Na mou věru zavání ten gobelínek člověčinou. Zrovna tady, uprostřed.
0: Má vaše impozantnost na mysli tohle místečko, co je na něm vyšité poupátko?
1: Podívej se na tu červenou nitku, cerdo. Vypadá jako malinkatá uzenka. A podívej se na ně tím svým skřipcem.
0: No ovšem.
1: Teď se dokonce pohnula. Jak dešťovka.
0: Vaše královská velkoleposti, to není uzenka ani dešťovka.
1: Já.
0: Natož vlněná nitka. Nejbrž maličký lidský tvar.
1: Neříkej. To je arcimilé překvapení. Tak povídáš človíček. Toho já slupnu jako malinu, jen co mi ho vypleteš z té přikrývečky. No tak dělej. Na mě hezky z čerstva.
0: Když ono to sebou mrzká jako pídělka.
4: Au, to je mi ale... Pánové, proč mě lechtáte?
1: Podívejme. A dokonce to mluví.
4: Tak už dost, vážení. Nechte mě laskavě na pokoji. Já si z té pletenice pomůžu sám.
1: Cerdo, klouček jak malovaný.
4: Trochu mi zdřevěnili nohy a ruce mám jako z perníku, ale to napraví pár dřepů. Předpažit, předklon, záklon... A jsem zase fit. Vážení přítomní, mám čest se vám poroučet. Naschledanou. Arrivederci. Auwiedersehen.
1: Cerdo. Chyďo.
0: Stůj, pidi mužíku. Dál ani krok.
4: To je nedorozumění vašnosti. Nejsem pidi mužík. Jmenuji se Francimor. A musím se co nejdříve vrátit do městečka Kotrlce.
1: Tady zůstaneš. Zde cerda Leofron, můj kuchař a hofmistr, tě uloží do špižírny a já tě při nejbližší královské hostině slupnu jako jednohubku, víš?
4: To pusťte z hlavy, vaše královská otylosti. Já sice vypadám jako měkké soustíčko, ale ve skutečnosti jsem nestravitelný. Jak bych to řekl? Žovanec.
1: Já už strávil jinačí bizarérie. Kloučku, můj žaludek si poradil i se železným kastrolem. Cerdo, svaž ho, aby nemohl utéci.
4: Pánové, já protestuji proti takovému nakládání. Okamžitě mě pusťte, nebo...
1: No ne, ono se to pere. Cerda Leofrone, pro jistotu ho zavřeš semhle pod můj trůn. Tak ho, šánku, šoupneme tě tam jako do posady a já si hned zase sednu, abys nám neupláhl.
4: Vaše královská břichatosti, abyste nelitoval, já vás naposled varuju.
0: Jen se nenaparuj. Au, kopnul mě do holeně, to je ale šíblo.
1: Jak on změkne, rozsedím ho jako lívaneček.
4: Vy ještě budete koukat, jak vám zatopím.
5: Kde to vůbec jsem? Tma jako v ranci. Ještě, že mám jako správný žák na výlet svíčku a zápalky. Hezky si tu, Francimore, rozsvítíš. Tak. A teď ohníčku hřej, ať se to královské posezení trochu propeče.
1: Ty? Cerda Leofrone?
0: K službám, vaše královská okázalosti.
1: Když tě pálí žáha, cítíš to taky až tuhle? Dole?
0: Proč se vaše královská nádhera ráčí ptát?
1: Protože pod sebou cítím jakousi palčivost. Až tuhle.
0: Tuhle?
1: A ještě kousek níž.
0: Jo, ještě kousek níž.
1: No, až tam, no, tam. Pravou polovičku mám jak v plamenech. Přines mi honem nějakou medicínu. Och, to je žár.
0: No, tak já doběhnu pro nějaké kapky.
1: No, ale pospěš si, utíkej. Je mi, jako bych seděl na rozpálené plotně.
5: A to je teprve začátek královská obéznosti. Tahle svíčka vydrží hořet několik hodin.

0: Mrtvý Bile, dovolíte mi vstoupit za vámi na kapitánský můstek?
1: Co si přejete, sire Pedunante?
0: No ne, že bych vám chtěl kibicovat do kapitánského řemesla, ale nemohli bychom plout poněkud rychleji, čili fofrem?
1: Promiňte, sire, ale navigace pokračuje přesně podle plánu.
0: Jo.
1: A za hodinu doplujeme k cíli, který nám určil pan starosta Brumajzl. Ještě nějaký dotaz?
0: Ano, když dovolíte.
1: Poslouchám.
0: Poslouchejte, proč vám říkají kapitán Mrtvý Bill, když jste docela živý?
2: Protože transportuju v podpaluví smrtonosnou truhlici.
0: A co je v ní tak smrtonosného, že jsem tak zvědavý?
2: To je hluboké tajemství, sire.
0: A kdybych se do ní tajně podíval?
2: Potkal by nás všechny hrozný konec.
0: Ne, nemusíte hnedka na mě koulet očima, stejně jsem o ní doteďka ani nezavadil.
3: Za to váš pobočník kolem ní všetečně brousí od chvíle, co jsme zvedli kotvy.
0: Zatrápený šimandl! No to kdo víte, zvědaví v školách, taky jste nebyli jiný, co? A čistě mezi námi muži, co by mohlo být smrtonostného na té kysince, lidé k smíchu?
2: Sire Dudante, já vás varoval.
3: Ebenové skřínce se vyhněte na 100 honů. A mě dovolte, abych se věnoval kormidlu. Jak rečte vědět, mluvit s kapitánem za jízdy je proti předpisům. Ahoj.
0: Ahoj, kapitáne Mrtvý Bile. Šimandl, co to bylo s tou ebenovou truhličkou, co?
4: Že bys věřil tomu smrťákovi, je to obyčejná bedna.
0: No a proč teda je na ní lepka a skřížené hráty, co?
4: Třeba proto, že si kapitán Mrtvý byl do ní schoval pirátský poklad a nechce, aby jsme na něj přišli. Jenže my tomu starému korzárovi nesedneme na lep.
0: Počkej, Šimandl, co máš za lube?
4: Pojď, koukneme se do ní s celá malou skulínkou.
0: Jo, a kapitán nás nechá hodit přes palubu.
4: Nic nepozná. Pojď, jenom se do ní mrknem jedním vokem.
0: To nejde, Šimandl, já dal kapitánovi slovo.
4: Aspoň zatím postuj u dveří, kdyby náhodou šel někdo kolem.
0: Ale musíš mi přesně popsat všecko, co uvidíš, jo?
4: Teďka ještě nic, jenom tenkej pramínek páry, co se prodírá ze škvíry.
0: No kdyby se vzala pára v truhličce?
4: Hernajs, pořád nic nevidím. Zvednu víko kapku vejš.
0: Co to bylo?
4: Člověče, ono mě to ofouklo, jako když se zvedne horký vítr.
0: Honem to víko zaklapni. Slyšíš?
4: Nemůžu, nejde to. Otvírá se samo a pořád víc a víc.
0: Šimandl, ty jsi, víš, co jsi?
4: Hele, buď slušnej.
0: No a buď, teď. Co to bylo?
4: Co pak vím? Jakoby se z truhly vyvalil obláček.
0: A je pryč. Vrýt ven. Víš, co jsi proved? A kapitán to viděl.
5: Všichni muži na palubu! Poplach! Spustit plachty! Blíží se děsná vichřice! SOS!
0: Co se stalo, kapitáne?
5: Tady jsou ti dva prokladci. Styďte se, sire Dudante. A váš pobočník Šimandl půjde před námořní soud.
0: Proč, kapitáne?
5: Za to, že vypustil do povětří vichřici Zurara, která byla uvězněna v ebenové skřínce.
4: Já to neudělal, to Edudan.
0: Šimandl, ty lháři prolhána, přiznej barvu, nebo tě kapitán hodí přes palubu.
4: Já myslím, že třeba najdu v té almárce poklad.
5: A zatím si pustil ze řetězu vladařku všech zlých větrů, královnu tornáda, tajfůnu, jakož i hurikánu. Jen se podívejte, sire Edudante, jak zádí, jak pohazuje naši lodici jako s kořápkou. Za chvíli nás roztříští o skaliska.
4: Tak na mě te plachty, já ti ujedem, já se bojím.
5: Teď už nám nepomůže žádná plachta. Hleda nějaký div nebo kouzlo.
4: Sím, tak ať Edudant nějak tu vychřici odčaruje. On to umí, jeho máma je kouzelnice.
5: Je to pravda, sire Edudante?
6: Neříkám, že není, ale nerad bych se chlubil.
5: No teď není skromnost na místě. Musíte okamžitě vychřici přičarovat zpátky do skřínky, nebo za chvilku ztroskotáme. Vidíte ty strašné útesy?
0: Když já z vichřicí nedělal ještě nikdy žádná kouzla, kapitán, nemám zkušenosti.
5: Zbývá nám už jen pár vteřin. 21.
0: Tak dobrá, no nechte mě s ní o samotě.
5: Všichni muži na svá místa!
4: Ale já se smím koukat, že jo?
0: Vyloučeno. Vem si putínku, Šimandl, a dívejvat volu spod palubí. Stejně jsme v téhle šlamasice kvůli tobě. Já tu musím zůstat z vichřicí docela sám. Si to spolu vyříkáme, královno uragánů.
7: Hu a hu, ty bídný červe, nade mnou nezvítězíš, hu a hu.
8: Podívejte, paní,
0: Hu a hu, nebudeme na sebe houkat jako dva uličníci. Já vám neberu, že jste slavná královna Ziurara. A vy laskavě vemte na vědomí, že já jsem čaroděj Edudant. Jaký pak další povykování? Změříme své síly a bude to.
7: Rozlomím loď. Roztříštím. Rozbiju ji na maďaru.
0: Nevytahujte se, madám. Takovou paseku svede lec jaký trouba. Dneska má vtipný nápad větší cenu než ty lácký kousky.
7: Co to máš v ruce?
0: Co to mám? No, byste ho živně viděla baterku? Podívejte, jak hezky svítí.
2: Ryční, nebo ti ji zhasnu jedním fouknutím.
0: Milá paní Ziurara, to teda vám věřím, jo, že dokážete převrátit loď nebo vyvrátit strom, jo, případně i strhnout střechu, ale pochybuju, že byste dokázala sfouknout tuhle baterku.
7: Tak se dobře dívej.
0: No co je? Já se dívám a co vidím? Baterka svítí dál.
7: Tak moment, jen co naberu víc dechu? No, a je po světílku.
0: Ale co vás nemá? Chcete se pokusit do třetice?
2: Odfouknu ji až do moře!
0: Omyl, paničko, září jako sluníčko.
7: To jsem blázen.
0: Je, já mám nápad, třeba jste na tu moji baterku moc velká. Ale kdybyste se udělala menší a foukala slabším dechem.
7: Myslíš? Já to teda zkusím. Stačí?
0: Ne, kde pak ne. Pořád ještě jste jako hrob do police. Nejlepší by bylo, kdybyste se docela strkla, víte, jako kříželka.
7: Ještě.
0: Kdybyste se vešla zpátky do té černé truhličky.
7: Ale musíš mi pomoct.
0: Jo, z největší radostí. Vlezte si dovnitř, já teďka na vás trošku sklopím víko, jo? A vy tím pádem budete mít docela trůčký dech. Potom fouknete, ale veleje mě jako vánek. Baterka zhasne a vy budete na celém světě slavná jako sfoukávačka batere.
7: Tak jo, nastav mi baterku co nejblíž. Cítíš, jak umím vánek? Baterka zhasla?
0: Protože jsem zmáčknul vypínač a teďka ještě sklapnu víko vaší skřínky.
8: Ty bídáku! Zlosivé, pusť mě ven. Roztrhám tě na kusy.
0: Tudle, paní Zůrada.
9: Kapitáne, vichřice je zažehnaná.
1: Byl jste skvělý. Sire Edudante, blahopřeju vám.
0: Díky.
1: Lavčíci, všechny plachty vzhůru.
4: Byl jsi fakticky světový Edudante, nenaučil bys mě taky čarovat.
0: To pusť hlavěši, Mandl, není čas na zábavu, musíme spěchat na pomoc Francimorovi.
10: Pánové, náš cíl je na obzoru.
0: Díky. Šimandl, doprovodíš mě do paláce krále Dildilbuma?
4: Já bych radši počkal na lodi. Stejně bych ti jenom překážel, víš.
10: Ty zbabělče.
0: Kapitáne, vy mě čekejte tady.
10: Ano?
0: Kdybych se do půlnoci nevrátil, bude to znamení, že se mi nepodařilo Francimora zachránit a že jsme oba zahynuli.
10: Ne.
0: Ano. V tom případě jste volný a můžete odplout.
10: Já pevně věřím, že se šťastně vrátíte, sire Edudante. A jestli vám to není proti mysli, já i celá naše posádka vám budeme držet palce.
0: Díky. Dneska nám každá pomoc.

0: Serda Leofrone, pomoc! Zahoď ty pilulky a vylej na mě škopek vody. Trůn od spodu pálí jako plotna. Jsem tu jak narožní a zvednout se nemůžu, nohy mě neunesou. Snad sami ďáblové rozdělali pode mnou pekelný oheň. Pomoc!
1: Vaše královská okázalosti, hlásím, že po skleněném sloupu stoupá do paláce neznámý člověk.
0: Ale mi teď pokoj s cizejma lidma, já mám pod sebou takovou palčivost, že mě snad připraví o rozum.
1: Dále vám oznamuju, že ten cizinec vystoupil nahoru a míří rovnou do paláce.
0: Ale nestarej se teď o cizáka a pojď ulevit svému potentátovi.
1: Vaše podivuhodnosti, ten dotyčný právě vstoupil do hlavní brány.
0: Ježiši, Maria, jestli pak má nějaký jiný král takové trápení jako já. A ke všemu ještě můj dvorní doktor cílí sokra místo, aby mi pomohl.
1: Vaše královská úchvatnosti, račte zachovat vladařskou důstojnost, neb do audienční síně přichází nezvaný host. Co mám udělat?
0: Nezvaný hosty nechávám, jak víš, rozhodně vyhodit.
1: Snad by bylo lepší počkat, až jak se vybarví. Třeba se nám bude hodit do špížírny.
0: A jde dál. Ty utíkej pro vodu, můj hermelínový plášť mi vzadu začíná doutnat.
1: Podle rozkazu královská impozantnosti. Hej, ty tam, pojď složit poklonu panu králi a přiznej se bez mučení, co máš za lubem.
0: Cerda Leofron má pravdu, pojď sem blíž, ať si tě můžu prohlédnout zblízka.
2: Vaše královská otilosti, jsem známý badatel, doktor Edudant.
0: Tak... Ty jsi opravdický doktor? Mm-hmm. To je náramná trefa, človíčku. Já se zrovinka scháním po felčarovi.
2: Vaše korupulentnosti, já jsem sice spíš cestovatel než ranhojič, ale rád se ujmu vaší léčby, pokud vaše vypasenost splní moje přání.
0: Nech těch řečí a něco se mnou udělej. Vždyť já tu zkouším hůř než husa na pekáči.
2: Napřed mi povězte, jestli se ve vašem paláci nenalézá můj bratr. Je drobné postavy, jmenuje se Francimor a nešťastnou náhodou je zapletený do támhle té výšivky na vašem stole.
0: Heleme, nemyslíš ty nakonec toho malinkatého človíčka, co jsem dal zavřít tuhle do krmné posady pod svým trůnem?
2: Cože? Vy jste uvrhl Francimora do takového potupného žaláře? Žádám, abyste ho i hned pustil na čerstvé povětří.
0: Ne, já nikoho pouštět nebudu, kam bych přišel. Já počítám s tím drobinkem v jídelním lístku. Už mě to zase ber. Paníčko, už to zase pode mnou žná sála. Doktore Edudante, smiluj se nade mnou.
2: Až propustíte Francimora.
0: To ne, ale můžeš si s ním popovídat tady přes tu mřížku.
2: Francimore, Francimorku, slyšíš?
3: Kdo je to?
0: Ju.
2: Přišel jsem tě vysvobodit, ukaž se mi.
3: To zrovna, abyste mě vytáhli a naservírovali tomu korunovanému tlouštíkovi k obědu.
2: Ale vždyť já jsem tvůj bratr Edudant.
3: Ani nápad. Edudant je někde v městě Kotrlci.
2: Tak povylez a podívej se, co pak mě nepoznáváš.
3: Pojď blíž, svíčka mi dohořívá.
0: Lidičky, je-li pak to možné, mě je líp. Co se to stalo?
2: Zdroj vašeho trápení právě vyhasl, vaše královská tučnosti.
0: To je blahoslovutný, doktore Edudante, máš mé srdečné díky.
2: No, tak měl byste spíše poděkovat mému bratrovi.
0: Děkuju vám oběma. Poléz, človíčku z té posady, já tě nesním.
3: Jen aby, dejte mi napřed královské slovo, vaše zavalitosti.
0: Ale dám, co bych nedal. Tu je má ruka.
2: No teď už opravdu můžeš ven. Já ti pomůžu.
4: Bratříčku, Francimorku, nech se obejmou.
5: Pozor na má žebra, Edudante.
4: Tak jsme se nakonec šťastně sešli.
0: A já vám, mládenci, za odměnu dám své dcery.
4: Co? No, že jde pak měl princezny. No.
5: Vaše královská obéznosti, my napřed musíme dokončit školní docházku.
2: No.
5: Na uzavření manželského svazku nemáme zatím pomyšlení.
0: Jednou jsem řekl, že vás ožením a nechci slyšet žádné výmluvy. Jděte a vyřiďte hofmistrovi Cerda Leofronovi, ať bez prodlení přivede princezny sem. Můžou se rovnou převléknout do svatebního. No tak, co je? Neslyšeli jste?
6: Proč tu ještě okouníte?
5: Protože se chceme ve vší zdvořilosti rozloučit s vaší královskou korpulentností.
2: Než totiž práskneme do bod.
5: Neboli vezmem do zaječích. Mějte se tu, jak je vám libo.
2: My vám přejeme na do smrti dobré chutnání.
5: A ještě lepší zažívání. Hluboce se vám se vší úctou klaní zde můj bratr.
2: Edudant.
5: A Francimor.
6: Tady zůstanete. Stráže, za nimi. Potrestat, oženit. Zbaštit.
2: Francimore, počkej, já ti nestačím.
7: Co pak? Bratříčku.
2: Kolik asi může být hodin?
7: Podle polárky bych soudil, že 5 minut po půlnoci.
2: Oj, v tom případě je všecko ztraceno. Uložil jsem kapitánovi, aby nás čekal jen do půlnoci. Jeho škuner odplul a my uvázli na ostrově jako v pasti.
5: Jestli mě nešálí zrak, jakési plavidlo se tamhle ještě houpá.
2: Sláva.
8: Kapitáne, hej, hola, ho.
2: Neumíte si představit, jak rád vás vidím živého.
8: Mrtvý byle.
9: Moje radost není o nic menší, sire Edudante.
2: Bratře, představuji ti nejskvělejšího mořského vlka, jaký kdy brázdil zdejší vodstvo.
5: Velice mě těší, kapitáne.
9: Potěšení je na mé straně, sire Francimore. Jsem šťasten, že jsem poslechl svůj vnitřní hlas, který mi napověděl, že se opozdíte o 10 minut.
10: Všichni muži na svá místa! Napnout plachty! Raz! 2, 3 a vpřed.
11: Kluci, ahoj. To je prima, že jste zase zpátky.
5: A podívejme, Šimandu.
11: To si medíš, Francimorku, jak jsem tě s Edudantem zachránil, co? A balíci z naší třídy budou kulit v oči, až jim povím, jaký jsem zažil dobrodružství.
5: Ale ovšem, naši spolužáci, málem se na ně zapomněli. Kde pak se zrovna teď nalézají?
2: Čekají na nás v kotrleckém hostinci.
12: Vesele, vesele, vesele.
13: Ach, ano, již vidím restauraci zavěšenou řetězy na košaté dubisko. Je to malebné obydlí, avšak poněkud nepohodlné.
14: Měl bys panu starostovi Brumajzlovi poradit, jak vyzrát na krále Dildilbum, aby se před ním nemuseli schovávat na stromech.
5: Ale to je přece docela jednoduché, nejlepší je pořádně panu královi zatopit pod trůnem.
15: Mladý pane Francimore, já vám jenom celého městečka děkuji za neocenitelnou radu.
2: No a my jsme zase rádi, že jste tu zatím vedli naši třídu k pilnosti a pořádku.
15: Snažil jsem se, seč jsem byl, a tady je máte všechny pohromadě.
16: Ahoj, Francimore, nazdar Edudante.
11: Těpíc, Šimantle.
5: Buďte zdraví, milí spolužáci.
11: Kuči, to vám bylo děsně napínavý, jak jsem tuhle s Edudantem vytáhl Francimora rovnou z chřtánu lidojedu.
16: Jú, nepovídej fakticky, tak honem nedělejte drahoty.
5: Mějte strpení, kamarádi. Na vyprávění bude ještě času dost. Teď se všichni bez otálení směstnejte.
14: Tady jako, že se máte nacpat.
5: Do přívěsu motocyklu, ty si, Edunate, sedni za mne na tandem.
14: No počkej, a co s tím porouchaným koštětem?
5: Přivázat na záda, opravdu končíme doma.
14: Aha.
5: Horší, podržte si čepice.
14: Pofrčíme proti větru.
16: Yeah. Hip, hip, hurá, hip, hop, hop, ať jsme doma, co by dup.
17: Co jsem povídal? Celá škola se vrátila z výletu spořádaně ve stanovenou dobu, ale páta A musí mít vždycky nějaké extra bořty.
5: Velectěný pane inspektore, jest pravdou, že jsme se poněkud opozdili, ale na druhé straně jsme světem šířili dobré jméno naší školy a nabili jsme cenné životní zkušenosti.
16: Jo, jo, jo, jo, jo.
17: To by bylo chvalitebné, žáku Francimore. Jenom jestli je to pravda.
11: Sím, my jsme přemohli loupežníky a dokonce převezli jednoho lidojeda.
17: Ty buď ticha, Šimandle, avička, ještě vyvolám. Hlásí se znovu žák Francimor.
5: Pane školní inspektore, na svou čest před tímto fórem pravím, že jsme v každé době byli škole ku ozdobě.
16: Je to tak a nejinak, nejinak. Francimor je vzorný žák.
17: No, tak dobrá,
18: pro tentokrát přivřu oko, ale v příštím školním roce žádné lítání v povětří. Žádné čáry a kouzla, to vám říkám rovnou, jako že se všetečka jmenuju.
2: Díky, pane inspektore.
18: A nyní se všichni rozejděte do svých domovů. Edudante, Francimore, na vás dva tady někdo čeká.
4: Maminko. Mámo.
19: No, tak se mi ukažte, vy moji tuláci a školáci. Měla bych vám vycinkat za to vaše vandrování, ale všechno mi povíte cestou.
18: Ctěná paní Halabábo, nezapomeňte však své synky poslat po prázdninách do 6. A?
19: Vy to víte, pane inspektor.
20: A kdyby snad i Matinka pronával jiné práce zapomněla?
2: My to připomene.
20: Vštípili jsme si totiž vele důležité ponaučení.
19: Jaké pak, že jsem tak zvědavá?
20: Kdo by bez školy dnes máti pokoušel se čarovati? Dojista by ztroskota.
11: Ano, jistě ano.
20: Napřed škola,
2: pak řemeslo.
20: Dneska totiž
2: platí heslo.
20: Škola, základ života. Jej!
21: Poslouchali jste rozhlasovou hru na motivy knihy Karla Poláčka. Edudant a Francimor, v níž?
22: Edudanta dohrál Jiří Lábus.
23: Francimora lépe Olda Kaiser.
21: Čau.

Zajímá vás, kdo zpívá a jak se jmenují písničky, které hrajeme? Podívejte se na seznam odehraných skladeb na www.radiocimbalka.cz. Právě posloucháte Rádio Jih Cimbálka. Hodonínsko 91,4, Břeclavsko 93,2 a Kyjovsko 91,8 FM. Ohy!

Zajímá vás, kdo zpívá a jak se jmenují písničky, které hrajeme? Podívejte se na seznam odehraných skladeb na www.radiocimbalka.cz. Právě posloucháte Rádio Jih Cimbálka. Hodonínsko 91,4, Břeclavsko 93,2 a Kyjovsko 91,8 FM.

0: Zajímá vás, kdo zpívá a jak se jmenují písničky, které hrajeme? Podívejte se na seznam odehraných skladeb na www.radiocimbalka.cz. Město Hodonín zve své občany na veřejné fórum Hodonín vašima očima. Jak chcete, aby naše město vypadalo za pár let? Co byste změnili, podpořili nebo zlepšili? Přijďte říct svůj názor a pomozte určit 10 hlavních priorit pro budoucnost Hodonína. Sejdeme se ve středu 9. září od 17 hodin v nově zrekonstruovaném dětském městečku v Bažantnici. Už od 4:30 si můžete celý areál prohlédnout. Více na www.hodonin.eu. Rádio Jih Cimbálka. Aktuálně z Jižní Moravy.
1: Kvalita vody na jihu Moravy se s koncem léta výrazně liší. Nejhorší situace je na Břeclavsku. Obě laguny horní nádrže Nových Mlýnů mají už přes 2 týdny 4. z 5 stupňů. Hygienici tam koupání nedoporučují hlavně dětem, těhotným ženám a alergikům. Naopak nejlépe dopadl biotop v Bohuslavicích na Kyjovsku. Ten při posledním měření dosáhl na nejvyšší 1. stupeň kvality vody.
0: Rádio Jih Cimbálka. Počasí.
1: Na Jižní Moravě má dnes vládnout oblačno až zataženo. K tomu očekáváme teploty o maximálně 29 stupních.
0: Právě posloucháte Rádio Jih Cimbálka. Hodonínsko 91,4, Břeclavsko 93,2 a Kyjovsko 91,8 FM.

viny. Nedávej mě duše viny. Byla ze mnou v každé chvíli.

0: Ahoj, tady Franta Uher. Všeckých příznivců dechovky zvuk poslechu naší tradiční dechparády. A to každou nedělu od 8 hodiny raní tady na rádiu Jih Cymbálka. Celou hodinu si hrajeme to nejlepší, nejenom z jihomoravské dechovky. Plníme vaše hudební přání, blahopřejeme k narozeninám, svátkom či výročí a také si zajímavě vyprávíme o muzice. Tak nezapomeňte, každou nedělu od 8 ráno dechparáda na rádiu Jih Cymbálka. Tož už se na vás moc těším.
1: Rádio Jih Cymbálka. Zveme vás na nejlepší akce v našem regionu.
2: Bojanovští vinaři vás zvou na Bojanovské noční sklepy. V sobotu 29. srpna od 18 hodin se pro vás otevřou sklepy v Dolních Bojanovicích. V průběhu večera bude zpívat ženský sbor z Dolních Bojanovic. Čekají na vás skvělá vína a jedinečná atmosféra bojanovského podzemí. Vstupenky za zvýhodněnou cenu 400 korun koupíte v předprodeji na webu bojanovštivinaři.cz. Obec Kobylí a zahrádkáři Kobylí vás srdečně zvou v sobotu 5. září na 12. ročník výstavy Kobylská zahrádka. Výstava ovoce a zeleniny se uskuteční Sokolovně. Součástí sobotního programu je soutěž ve vaření zelňačky od 13 hodin s možností ochutnávky. Od 15 hodin se můžete těšit na cymbálovou muziku Dukát. Srdečně zvou pořadatelé.
1: Chcete i vy pozvat posluchače Rádia Jih Cymbálka na svou akci? Kontaktujte nás na www.radiocymbalka.cz. Právě posloucháte Rádio Jih Cymbálka. Poslouchat nás můžete také online na www.radiocymbalka.cz.

0: Zajímá vás, kdo zpívá a jak se jmenují písničky, které hrajeme? Podívejte se na seznam odehraných skladeb na www.radiocymbalka.cz. Město Hodonín zve své občany na veřejné fórum Hodonín vašima očima. Jak chcete, aby naše město vypadalo za pár let? Co byste změnili, podpořili nebo zlepšili? Přijďte říct svůj názor a pomozte určit 10 hlavních priorit pro budoucnost Hodonína. Sejdeme se ve středu 9. září od 17 hodin v nově zrekonstruovaném dětském městečku v Bažantnici. Už od 4:30 si můžete celý areál prohlédnout. Více na www.hodonin.eu. Rádio Jih Cymbálka. Aktuálně z Jižní Moravy.
1: Plánovaný zápis moravského krasu do UNESCO rozděluje odborníky. Odpůrci upozorňují, že lokalitu už výrazně změnil člověk a prestižní značka by mohla ještě zvýšit návštěvnost. Pro představu, punkevní jeskyně dnes přilákají kolem 200 tisíc lidí ročně. Zastánci zápisu naopak zdůrazňují, že UNESCO může podtrhnout mezinárodní přírodovědecký význam moravského krasu a upozornit na jeho ochranu. Návrh podporuje Ministerstvo životního prostředí i Jihomoravský kraj.
0: Rádio Jih Cymbálka. Počasí.
1: Na Jižní Moravě má dnes vládnout oblačno až zataženo. K tomu očekáváme teploty o maximálně 29 stupních.
0: Právě posloucháte Rádio Jih Cymbálka. Hodonínsko 91,4, Břeclavsko 93,2 a Kyjovsko 91,8 FM.

jsem dobrý, ženu mám zlu. Já jsem dobrý, ženu mám zlu. Keď si jdem do krčmy, keď si jdem do krčmy, ona za mňu. Keď si jdem do krčmy, keď si jdem do krčmy, ona za mňu.

0: Zajímá vás, kdo zpívá a jak se jmenují písničky, které hrajeme? Podívejte se na seznam odehraných skladeb na www.radiocymbalka.cz.
1: Hodoníne, připrav se, drako bití připlouvá, dračí lodě, 20členné posádky a souboje na řece Moravě. A na břehu velký letní karneval, brazilská samba, tanečníci, capoeira, bubenická show, divadlo, kolotoče, workshopy, sportovní a dětská zóna, skvělé jídlo a host letošního drakobití, tanečník ze Stardance Martin Prager. Sport, tým, emoce, zábava, 5. září, Veslák Hodonín. Přijďte ráno, zůstaňte až do ohňostroje. Drakobití Karneval 2026. Více na drakobití.cz.
0: Rádio Jih Cymbálka. Aktuálně z jižní Moravy.
2: Kvalita vody na jihu Moravy se s koncem léta výrazně liší. Nejhorší situace je na Břeclavsku. Obě laguny horní nádrže Nových Mlýnů mají už přes 2 týdny 4. z 5 stupňů. Hygienici tam koupání nedoporučují hlavně dětem, těhotným ženám a alergikům. Naopak nejlépe dopadl biotop v Bohuslavicích na Kyjovsku. Ten při posledním měření dosáhl na nejvyšší 1. stupeň kvality vody.
0: Rádio Jih Cymbálka. Počasí.
2: Na jižní Moravě má dnes vládnout oblačno až zataženo. K tomu očekáváme teploty o maximálně 29 stupních.
0: Právě posloucháte Rádio Jih Cymbálka. Hodonínsko 91,4, Břeclavsko 93,2 a Kyjovsko 91,8 FM.
3: Tam, kde jsou moje koreně, rájom tu zem nazveme, tam, kde štíty mohutně

0: tam jsou moje koreně.
1: Kde našel jsem cit?
0: Lásku i zmierenie. Kde národ můj pradávny, no večne mladý, učil ma pokore
2: i prekonať pády.
0: Tam jsou moje koreň. Kde matkina neha a otcova múdrosť
3: všetko zlé zaženie.
0: Tam vo zvenách lúk i pastvín, tam spočiniem.
2: Tam moja duša zaspí.

0: Ahoj, tady Franta Uher. Všeckých příznivců dechovky zvu k poslechu naší tradiční dechparády. A to každou nedělu od 8 hodiny raní tady na rádiu Jih Cymbálka. Celou hodinu si hrajeme to nejlepší, nejenom z jihomoravské dechovky. Plníme vaše hudební přání, blahopřejeme k narozeninám, svátkom či výročí a také si zajímavě vyprávíme o muzice. Tak nezapomeňte, každou nedělu od 8 ráno dechparáda na rádiu Jih Cymbálka. Tož už se na vás moc těším.
1: Rádio Jih Cymbálka. Zveme vás na nejlepší akce v našem regionu.
2: Bojanovští vinaři vás zvou na Bojanovské noční sklepy. V sobotu 29. srpna od 18 hodin se pro vás otevřou sklepy v Dolních Bojanovicích. V průběhu večera bude zpívat ženský sbor z Dolních Bojanovic. Čekají na vás skvělá vína a jedinečná atmosféra bojanovského podzemí. Vstupenky za zvýhodněnou cenu 400 korun koupíte v předprodeji na webu bojanovštivinaři.cz. Obec Kobylí a zahrádkáři Kobylí vás srdečně zvou v sobotu 5. září na 12. ročník výstavy Kobylská zahrádka. Výstava ovoce a zeleniny se uskuteční Sokolovně. Součástí sobotního programu je soutěž ve vaření zelňačky od 13 hodin s možností ochutnávky. Od 15 hodin se můžete těšit na cymbálovou muziku Dukát. Srdečně zvou pořadatelé.
1: Chcete i vy pozvat posluchače Rádia Jih Cymbálka na svou akci? Kontaktujte nás na www.radiocymbalka.cz. Právě posloucháte Rádio Jih Cymbálka. Poslouchat nás můžete také online na www.radiocymbalka.cz.

0: Členové posádky a souboje na řece Moravě a na břehu velký letní karneval. Brazilská samba, tanečníci, capoeira, bubenická show, divadlo, kolotoče, workshopy, sportovní a dětská zóna, skvělé jídlo a host letošního drakobití, tanečník ze Stardance Martin Prager. Sport, tým, emoce, zábava. 5. září Veslák Hodonín. Přijďte ráno, zůstaňte až do ohňostroje. Drakobití karneval 2026. Více na drakobití.cz.
1: Rádio Jih Cymbálka. Aktuálně z jižní Moravy.
2: Kvalita vody na jihu Moravy se s koncem léta výrazně liší. Nejhorší situace je na Břeclavsku. Obě laguny horní nádrže Nových Mlýnů mají už přes 2 týdny 4. z 5 stupňů. Hygienici tam koupání nedoporučují hlavně dětem, těhotným ženám a alergikům. Naopak nejlépe dopadl biotop v Bohuslavicích na Kyjovsku. Ten při posledním měření dosáhl na nejvyšší 1. stupeň kvality vody.
1: Rádio Jih Cymbálka. Počasí.
2: Na jižní Moravě má dnes vládnout oblačno až zataženo. K tomu očekáváme teploty o maximálně 29 stupních.
1: Právě posloucháte Rádio Jih Cymbálka. Hodonínsko 91,4, Břeclavsko 93,2 a Kyjovsko 91,8 FM.

0: Zajímá vás, kdo zpívá a jak se jmenují písničky, které hrajeme? Podívejte se na seznam odehraných skladeb na www.radiocymbalka.cz.
1: Město Hodonín zve své občany na veřejné fórum Hodonín vašima očima. Jak chcete, aby naše město vypadalo za pár let? Co byste změnili, podpořili nebo zlepšili? Přijďte říct svůj názor a pomozte určit 10 hlavních priorit pro budoucnost Hodonína. Sejdeme se ve středu 9. září od 17 hodin v nově zrekonstruovaném dětském městečku v Bažantnici. Už od 4:30 si můžete celý areál prohlédnout. Více na www.hodonin.eu.
0: Rádio Jih Cymbálka. Aktuálně z jižní Moravy.

0: Ahoj, tady Franta Uher. Všeckých příznivců dechovky zvuk poslechu naší tradiční dechparády. A to každou nedělu od 8 hodiny raní tady na rádiu Jih Cymbálka. Celou hodinu si hrajeme to nejlepší, nejenom z jihomoravské dechovky. Plníme vaše hudební přání, blahopřejeme k narozeninám, svátkom či výročí a také si zajímavě vyprávíme o muzice. Tak nezapomeňte, každou nedělu od 8 ráno dechparáda na rádiu Jih Cymbálka. Tož už se na vás moc těším.
1: Rádio Jih Cymbálka. Zveme vás na nejlepší akce v našem regionu.
2: Bojanovští vinaři vás zvou na Bojanovské noční sklepy. V sobotu 29. srpna od 18 hodin se pro vás otevřou sklepy v Dolních Bojanovicích. V průběhu večera bude zpívat ženský sbor z Dolních Bojanovic. Čekají na vás skvělá vína a jedinečná atmosféra bojanovského podzemí. Vstupenky za zvýhodněnou cenu 400 korun koupíte v předprodeji na webu bojanovštivinaři.cz. Obec Kobylí a zahrádkáři Kobylí vás srdečně zvou v sobotu 5. září na 12. ročník výstavy Kobylská zahrádka. Výstava ovoce a zeleniny se uskuteční Sokolovně. Součástí sobotního programu je soutěž ve vaření zelňačky od 13 hodin s možností ochutnávky. Od 15 hodin se můžete těšit na cymbálovou muziku Dukát. Srdečně zvou pořadatelé.
1: Chcete i vy pozvat posluchače Rádia Jih Cymbálka na svou akci? Kontaktujte nás na www.radiocymbalka.cz. Právě posloucháte Rádio Jih Cymbálka. Poslouchat nás můžete také online na www.radiocymbalka.cz.

0: Zajímá vás, kdo zpívá a jak se jmenují písničky, které hrajeme? Podívejte se na seznam odehraných skladeb na www.radiocymbalka.cz. Město Hodonín zve své občany na veřejné fórum Hodonín vašima očima. Jak chcete, aby naše město vypadalo za pár let? Co byste změnili, podpořili nebo zlepšili? Přijďte říct svůj názor a pomozte určit 10 hlavních priorit pro budoucnost Hodonína. Sejdeme se ve středu 9. září od 17 hodin v nově zrekonstruovaném dětském městečku v Bažantnici. Už od 4:30 si můžete celý areál prohlédnout. Více na www.hodonin.eu. Rádio Jih Cymbálka. Aktuálně z Jižní Moravy.
1: Plánovaný zápis moravského krasu do UNESCO rozděluje odborníky. Odpůrci upozorňují, že lokalitu už výrazně změnil člověk a prestižní značka by mohla ještě zvýšit návštěvnost. Pro představu, punkevní jeskyně dnes přilákají kolem 200 tisíc lidí ročně. Zastánci zápisu naopak zdůrazňují, že UNESCO může podtrhnout mezinárodní přírodovědecký význam moravského krasu a upozornit na jeho ochranu. Návrh podporuje Ministerstvo životního prostředí i Jihomoravský kraj.
0: Rádio Jih Cymbálka. Počasí.
1: Na Jižní Moravě má dnes vládnout oblačno až zataženo. K tomu očekáváme teploty o maximálně 29 stupních.
0: Právě posloucháte Rádio Jih Cymbálka. Hodonínsko 91,4, Břeclavsko 93,2 a Kyjovsko 91,8 FM.

0: Zajímá vás, kdo zpívá a jak se jmenují písničky, které hrajeme? Podívejte se na seznam odehraných skladeb na www.radiocymbalka.cz.
1: Hodoníne, připrav se, drakobytí připlouvá, dračí lodě, 20členné posádky a souboje na řece Moravě. A na břehu velký letní karneval, brazilská samba, tanečníci, capoeira, bubenická show, divadlo, kolotoče, workshopy, sportovní a dětská zóna, skvělé jídlo a host letošního drakobytí, tanečník ze Stardance Martin Prager. Sport, tým, emoce, zábava, 5. září, Veslák Hodonín. Přijďte ráno, zůstaňte až do ohňostroje. Drakobytí karneval 2026. Více na drakobytí.cz.
0: Rádio Jih Cymbálka, aktuálně z Jižní Moravy.
2: Kvalita vody na jihu Moravy se s koncem léta výrazně liší. Nejhorší situace je na Břeclavsku. Obě laguny horní nádrže Nových Mlýnů mají už přes 2 týdny 4 z 5 stupňů. Hygienici tam koupání nedoporučují hlavně dětem, těhotným ženám a alergikům. Naopak nejlépe dopadl biotop v Bohuslavicích na Kyjovsku. Ten při posledním měření dosáhl na nejvyšší 1. stupeň kvality vody.
0: Rádio Jih Cymbálka. Počasí.
2: Na Jižní Moravě má dnes vládnout oblačno až zataženo. K tomu očekáváme teploty o maximálně 29 stupních.
0: Právě posloucháte Rádio Jih Cymbálka. Hodonínsko 91,4, Břeclavsko 93,2 a Kyjovsko 91,8 FM.

Na rádiu Jih Cimbálka máme rádi dechovku a pěkně od podlahy si hrajeme od pondělí do soboty vždy od 12. do 15. hodiny.

0: Ahoj, tady Franta Uher. Všeckých příznivců dechovky zvuk poslechu naší tradiční dechparády. A to každou nedělu od 8 hodiny raní tady na Rádiu Jih Cymbálka. Celou hodinu si hrajeme to nejlepší, nejenom z jihomoravské dechovky, plníme vaše hudební přání, blahopřejeme k narozeninám, svátkom či výročí a také si zajímavě vyprávíme o muzice. Tak nezapomeňte, každou nedělu od 8 ráno dechparáda na Rádiu Jih Cymbálka. Tož už se na vás moc těším.
1: Rádio Jih Cymbálka. Zveme vás na nejlepší akce v našem regionu.
2: Bojanovští vinaři vás zvou na Bojanovské noční sklepy. V sobotu 29. srpna od 18 hodin se pro vás otevřou sklepy v Dolních Bojanovicích. V průběhu večera bude zpívat ženský sbor z Dolních Bojanovic. Čekají na vás skvělá vína a jedinečná atmosféra bojanovského podzemí. Vstupenky za zvýhodněnou cenu 400 korun koupíte v předprodeji na webu bojanovštivinaři.cz. Obec Kobylí a zahrádkáři Kobylí vás srdečně zvou v sobotu 5. září na 12. ročník výstavy Kobylská zahrádka. Výstava ovoce a zeleniny se uskuteční Sokolovně. Součástí sobotního programu je soutěž ve vaření zelňačky od 13 hodin s možností ochutnávky. Od 15 hodin se můžete těšit na cymbálovou muziku Dukát. Srdečně zvou pořadatelé.
1: Chcete i vy pozvat posluchače Rádia Jih Cymbálka na svou akci? Kontaktujte nás na www.radiocymbalka.cz. Právě posloucháte Rádio Jih Cymbálka. Poslouchat nás můžete také online na www.radiocymbalka.cz.

0: Zajímá vás, kdo zpívá a jak se jmenují písničky, které hrajeme? Podívejte se na seznam odehraných skladeb na www.radiocymbalka.cz.
1: Hodoníne, připrav se, rakobití připlouvá, dračí lodě, 20členné posádky a souboje na řece Moravě. A na břehu velký letní karneval, brazilská samba, tanečníci, capoeira, bubenická show, divadlo, kolotoče, workshopy, sportovní a dětská zóna, skvělé jídlo a host letošního drakobití, tanečník ze Stardance Martin Prager. Sport, tým, emoce, zábava, 5. září, Veslák Hodonín. Přijďte ráno, zůstaňte až do ohňostroje. Drakobití Karneval 2026. Více na drakobití.cz.
0: Rádio Jih Cymbálka. Aktuálně z Břeclavska.
2: Nadační fond města Břeclav otevře v září další kolo žádostí o příspěvek. Lidé je mohou podávat od 1. do 25. září. Podpora je určena dětem, mladistvým a mladým dospělým od 5 do 26 let, kteří mají alespoň s jedním zákonným zástupcem trvalé bydliště v Břeclavě. Peníze mohou pomoci například s nákupem školních pomůcek, placením obědu, družiny, kroužků nebo nákladů na dojíždění.
0: Rádio Jih Cymbálka. Počasí.
2: Dnes večer oblačno až zataženo, na větší části území s přehánkami nebo deštěm. Noční teplota 16 až 13. Zítra na jihu Moravy oblačno až zataženo, stále s možností výskytu přehánek nebo deště. Později odpoledne a večer může oblačnost částečně ubývat. Nejvyšší teplota přes den 21 až 24 stupňů.
0: Právě posloucháte Rádio Jih Cymbálka. Hodonínsko 91,4, Břeclavsko 93,2 a Kyjovsko 91,8 FM.

Na rádiu Jih Cimbálka máme rádi dechovku a pěkně od podlahy si hrajeme od pondělí do soboty vždy od 12. do 15. hodiny.

0: Zajímá vás, kdo zpívá a jak se jmenují písničky, které hrajeme? Podívejte se na seznam odehraných skladeb na www.radiocimbalka.cz.
1: Město Hodonín zve své občany na veřejné fórum Hodonín vašima očima. Jak chcete, aby naše město vypadalo za pár let? Co byste změnili, podpořili nebo zlepšili? Přijďte říct svůj názor a pomozte určit 10 hlavních priorit pro budoucnost Hodonína. Sejdeme se ve středu 9. září od 17 hodin v nově zrekonstruovaném dětském městečku v Bažantnici. Už od 4:30 si můžete celý areál prohlédnout. Více na www.hodonin.eu.
0: Rádio Jih Cimbálka. Aktuálně z Hodonínska.
2: Žáci základní školy Mírové náměstí v Hodoníně se budou v září dostávat do budovy provizorní trasou. Prostor přímo před školou je stále součástí staveniště kvůli rozsáhlé rekonstrukci sousedního parku. Pěší projdou vyznačenými koridory k hlavnímu vchodu. Nejprve ze strany od Muchovy ulice, později se má trasa přesunout na opačnou stranu. Největší komplikace čekají rodiče, kteří vozí děti autem.
0: Rádio Jih Cimbálka. Počasí.
2: Dnes večer oblačno až zataženo, na větší části území s přeháňkami nebo deštěm. Noční teplota 16 až 13. Zítra na jihu Moravy oblačno až zataženo, stále s možností výskytu přeháněk nebo deště. Později odpoledne a večer může oblačnost částečně ubývat. Nejvyšší teplota přes den 21 až 24 stupňů.
0: Právě posloucháte Rádio Jih Cimbálka. Hodonínsko 91,4, Břeclavsko 93,2 a Kyjovsko 91,8 FM.

0: Rádio Jih Cimbálka. Rádio Jižní Moravy.
1: Na Rádiu Jih Cimbálka máme rádi dechovku. A pěkně od podlahy si hrajeme od pondělí do soboty vždy od 12. do 15. hodiny.

0: Ahoj, tady Franta Uher. Všeckých příznivců dechovky zvuk poslechu naší tradiční dechparády. A to každou nedělu od 8 hodiny raní tady na Rádiu Jih Cymbálka. Celou hodinu si hrajeme to nejlepší, nejenom z jihomoravské dechovky. Plníme vaše hudební přání, blahopřejeme k narozeninám, svátkom či výročí a také si zajímavě vyprávíme o muzice. Tak nezapomeňte, každou nedělu od 8 ráno dechparáda na Rádiu Jih Cymbálka. Tož už se na vás moc těším.
1: Rádio Jih Cymbálka. Zveme vás na nejlepší akce v našem regionu.
2: Bojanovští vinaři vás zvou na Bojanovské noční sklepy. V sobotu 29. srpna od 18 hodin se pro vás otevřou sklepy v Dolních Bojanovicích. V průběhu večera bude zpívat ženský sbor z Dolních Bojanovic. Čekají na vás skvělá vína a jedinečná atmosféra bojanovského podzemí. Vstupenky za zvýhodněnou cenu 400 korun koupíte v předprodeji na webu bojanovštivinaři.cz. Obec Kobylí a zahrádkáři Kobylí vás srdečně zvou v sobotu 5. září na 12. ročník výstavy Kobylská zahrádka. Výstava ovoce a zeleniny se uskuteční Sokolovně. Součástí sobotního programu je soutěž ve vaření zelňačky od 13 hodin s možností ochutnávky. Od 15 hodin se můžete těšit na cymbálovou muziku Dukát. Srdečně zvou pořadatelé.
1: Chcete i vy pozvat posluchače Rádia Jih Cymbálka na svou akci? Kontaktujte nás na www.radiocymbalka.cz. Právě posloucháte Rádio Jih Cymbálka. Poslouchat nás můžete také online na www.radiocymbalka.cz.

0: Zajímá vás, kdo zpívá a jak se jmenují písničky, které hrajeme? Podívejte se na seznam odehraných skladeb na www.radiocymbalka.cz.
1: Hodoníne, připrav se, drakobytí připlouvá, dračí lodě, 20členné posádky a souboje na řece Moravě. A na břehu velký letní karneval, brazilská samba, tanečníci, capoeira, bubenická show, divadlo, kolotoče, workshopy, sportovní a dětská zóna, skvělé jídlo a host letošního drakobytí, tanečník ze Stardance Martin Prager. Sport, tým, emoce, zábava, 5. září, Veslák Hodonín. Přijďte ráno, zůstaňte až do ohňostroje. Drakobytí karneval 2026. Více na drakobytí.cz.
0: Rádio Jih Cymbálka, aktuálně z Jižní Moravy.
2: Na Baťově kanálu policisté během letošních prázdnin zkontrolovali 150 lodí, odhalili 22 porušení pravidel plavebního provozu. Nejčastěji chyběly lodní doklady nebo kapitáni nerespektovali plavební značení. Ve 3 případech navíc policisté přistihli vůdce plavidel pod vlivem alkoholu.
0: Rádio Jih Cymbálka. Počasí.
2: Dnes večer oblačno až zataženo, na větší části území s přeháňkami nebo deštěm. Noční teplota 16 až 13. Zítra na jihu Moravy oblačno až zataženo, stále s možností výskytu přeháněk nebo deště. Později odpoledne a večer může oblačnost částečně ubývat. Nejvyšší teplota přes den 21 až 24 stupňů.
0: Právě posloucháte Rádio Jih Cymbálka. Hodonínsko 91,4, Břeclavsko 93,2 a Kyjovsko 91,8 FM.

0: Zajímá vás, kdo zpívá a jak se jmenují písničky, které hrajeme? Podívejte se na seznam odehraných skladeb na www.radiocymbalka.cz. Město Hodonín zve své občany na veřejné fórum Hodonín vašima očima. Jak chcete, aby naše město vypadalo za pár let? Co byste změnili, podpořili nebo zlepšili? Přijďte říct svůj názor a pomozte určit 10 hlavních priorit pro budoucnost Hodonína. Sejdeme se ve středu 9. září od 17 hodin v nově zrekonstruovaném dětském městečku v Bažantnici. Už od 4:30 si můžete celý areál prohlédnout. Více na www.hodonin.eu. Rádio Jih Cymbálka. Aktuálně z Uherskohradišťska.
1: Zlín bude od čtvrtka do neděle hostit 22. ročník Mezinárodního festivalu dechových orchestrů a folklorních souborů FEDO. Do města dorazí téměř 900 hudebníků, tanečníků, mažoretek a členů folklorních souborů z Česka i zahraničí. Festival začne ve čtvrtek v 18 hodin na náměstí Míru slavnostním zahájením a koncertem. V dalších dnech se představí také soubory z Indie a Lotyšska. Jedním z vrcholů bude sobotní průvod všech účastníků, který v 10 hodin vyrazí od 21. budovy směrem na náměstí Míru.
0: Rádio Jih Cymbálka. Počasí.
1: Dnes večer oblačno až zataženo, na větší části území s přeháňkami nebo deštěm. Noční teplota 16 až 13. Zítra na jihu Moravy oblačno až zataženo, stále s možností výskytu přeháněk nebo deště. Později odpoledne a večer může oblačnost částečně ubývat. Nejvyšší teplota přes den 21 až 24 stupňů.
0: Právě posloucháte Rádio Jih Cymbálka. Hodonínsko 91,4, Břeclavsko 93,2 a Kyjovsko 91,8 FM.

0: Ahoj, tady Franta Uher. Všetkých příznivců dechovky zvuk poslechu naší tradiční dechparády. A to každou nedělu od 8 hodiny raní tady na Rádiu Jih Cymbálka. Celou hodinu si hrajeme to nejlepší, nejenom z jihomoravské dechovky. Plníme vaše hudební přání, blahopřejeme k narozeninám, svátkom či výročí a také si zajímavě vyprávíme o muzice. Tak nezapomeňte, každou nedělu od 8 ráno dechparáda na Rádiu Jih Cymbálka. Tož už se na vás moc těším.
1: Rádio Jih Cymbálka. Zveme vás na nejlepší akce v našem regionu.
2: Bojanovští vinaři vás zvou na Bojanovské noční sklepy. V sobotu 29. srpna od 18 hodin se pro vás otevřou sklepy v Dolních Bojanovicích. V průběhu večera bude zpívat ženský sbor z Dolních Bojanovic. Čekají na vás skvělá vína a jedinečná atmosféra bojanovského podzemí. Vstupenky za zvýhodněnou cenu 400 korun koupíte v předprodeji na webu bojanovštivinaři.cz. Obec Kobylí a zahrádkáři Kobylí vás srdečně zvou v sobotu 5. září na 12. ročník výstavy Kobylská zahrádka. Výstava ovoce a zeleniny se uskuteční Sokolovně. Součástí sobotního programu je soutěž ve vaření zelňačky od 13 hodin s možností ochutnávky. Od 15 hodin se můžete těšit na cymbálovou muziku Duka. Srdečně zvou pořadatelé.
1: Chcete i vy pozvat posluchače Rádia Jih Cymbálka na svou akci? Kontaktujte nás na www.radiocymbalka.cz. Právě posloucháte Rádio Jih Cymbálka. Poslouchat nás můžete také online na www.radiocymbalka.cz.

0: Zajímá vás, kdo zpívá a jak se jmenují písničky, které hrajeme? Podívejte se na seznam odehraných skladeb na www.radiocymbalka.cz. Město Hodonín zve své občany na veřejné fórum Hodonín vašima očima. Jak chcete, aby naše město vypadalo za pár let? Co byste změnili, podpořili nebo zlepšili? Přijďte říct svůj názor a pomozte určit 10 hlavních priorit pro budoucnost Hodonína. Sejdeme se ve středu 9. září od 17 hodin v nově zrekonstruovaném dětském městečku v Bažantnici. Už od 4:30 si můžete celý areál prohlédnout. Více na www.hodonin.eu.
1: Rádio Jih Cymbálka. Aktuálně z Břeclavska.
2: Nadační fond města Břeclav otevře v září další kolo žádostí o příspěvek. Lidé je mohou podávat od 1. do 25. září. Podpora je určena dětem, mladistvým a mladým dospělým od 5 do 26 let, kteří mají alespoň s jedním zákonným zástupcem trvalé bydliště v Břeclavě. Peníze mohou pomoci například s nákupem školních pomůcek, placením obědů, družiny, kroužků nebo nákladů na dojíždění.
1: Rádio Jih Cymbálka. Počasí.
2: Dnes večer oblačno až zataženo, na větší části území s přeháňkami nebo deštěm. Noční teplota 16 až 13. Zítra na jihu Moravy oblačno až zataženo, stále s možností výskytu přeháněk nebo deště. Později odpoledne a večer může oblačnost částečně ubývat. Nejvyšší teplota přes den 21 až 24 stupňů.
1: Právě posloucháte Rádio Jih Cymbálka. Hodonínsko 91,4, Břeclavsko 93,2 a Kyjovsko 91,8 FM.

0: Zajímá vás, kdo zpívá a jak se jmenují písničky, které hrajeme? Podívejte se na seznam odehraných skladeb na www.radiocymbalka.cz.
1: Hodoníne, připrav se, drakobití připlouvá, dračí lodě, 20členné posádky a souboje na řece Moravě. A na břehu velký letní karneval, brazilská samba, tanečníci, capoeira, bubenická show, divadlo, kolotoče, workshopy, sportovní a dětská zóna, skvělé jídlo a host letošního drakobití, tanečník ze Stardance Martin Prager. Sport, tým, emoce, zábava, 5. září, Veslák Hodonín. Přijďte ráno, zůstaňte až do ohňostroje. Drakobití Karneval 2026. Více na drakobití.cz.
0: Rádio Jih Cymbálka. Aktuálně z Hodonínska.
2: Žáci základní školy Mírové náměstí v Hodoníně se budou v září dostávat do budovy provizorní trasou. Prostor přímo před školou je stále součástí staveniště kvůli rozsáhlé rekonstrukci sousedního parku. Pěší projdou vyznačenými koridory k hlavnímu vchodu. Nejprve ze strany od Muchovy ulice, později se má trasa přesunout na opačnou stranu. Největší komplikace čekají rodiče, kteří vozí děti autem.
0: Rádio Jih Cymbálka. Počasí.
2: Dnes večer oblačno až zataženo, na větší části území s přeháňkami nebo deštěm, noční teplota 16 až 13. Zítra na jihu Moravy oblačno až zataženo, stále s možností výskytu přeháněk nebo deště. Později odpoledne a večer může oblačnost částečně ubývat. Nejvyšší teplota přes den 21 až 24 stupňů.
0: Právě posloucháte Rádio Jih Cymbálka. Hodonínsko 91,4, Břeclavsko 93,2 a Kyjovsko 91,8 FM.

Zajímá vás, kdo zpívá a jak se jmenují písničky, které hrajeme? Podívejte se na seznam odehraných skladeb na www.radiocimbalka.cz. Právě posloucháte Rádio Jih Cimbálka. Hodonínsko 91,4, Břeclavsko 93,2 a Kyjovsko 91,8 FM.

Zajímá vás, kdo zpívá a jak se jmenují písničky, které hrajeme? Podívejte se na seznam odehraných skladeb na www.radiocimbalka.cz. Právě posloucháte Rádio Jih Cimbálka. Hodonínsko 91,4, Břeclavsko 93,2 a Kyjovsko 91,8 FM.

Zajímá vás, kdo zpívá a jak se jmenují písničky, které hrajeme? Podívejte se na seznam odehraných skladeb na www.radiocimbalka.cz. Právě posloucháte Rádio Jih Cimbálka. Hodonínsko 91,4, Břeclavsko 93,2 a Kyjovsko 91,8 FM.

Zajímá vás, kdo zpívá a jak se jmenují písničky, které hrajeme? Podívejte se na seznam odehraných skladeb na www.radiocimbalka.cz. Právě posloucháte Rádio Jih Cimbálka. Hodonínsko 91,4, Břeclavsko 93,2 a Kyjovsko 91,8 FM.

Zajímá vás, kdo zpívá a jak se jmenují písničky, které hrajeme? Podívejte se na seznam odehraných skladeb na www.radiocimbalka.cz. Právě posloucháte Rádio Jih Cimbálka. Hodonínsko 91,4, Břeclavsko 93,2 a Kyjovsko 91,8 FM.

0: posloucháte Rádio Jich Cymbálka. Hodonínsko 91,4, Břeclavsko 93,2 a Kyjovsko 91,8 FM.
1: Kapitola 5. Padla. Směna skončila a vojní se znovu dostali do drápů snaživých podůstojníků. V prapodivném útvaru, unavení a špinaví, vlekli se na ubikace. Teď dávám bacha, docenti, pištěl Halík. Přijedu do tábora, kvapně se umeju, převlíknu do cvičných šatů a nastoupím na bojový výcvik. Neloudám se, nelélkuju, nemyslím na nic jiného, než na svý povinnosti a chovám se jako uvědomělej a ukázněnej voják. Soudru, svobodníku, stejnil Jasánek. Dovolte mi odejít na ošetřovnu. Jsem zraněn. Halík se zachechtal. No prosím, Jasánek, řekl spokojeně. Tady na tom příkladě vidíte, že práce dělnické třídy není snadná. Národ vám svěří krumpáč a vy se s ním praštíte do držky. Jenže já mám s váma trpělivost, docenti. A chápu, že jste nešikovný nemehla. Plavte, Jasánek, na tu ošetřovnu, ale nezdržujte se tam, ať nepřijdete o bojový výcvik. Do tábora se v tuto hodinu vraceli závozníci a z jejich tváří čišela nadřazenost privilegované vrstvy. Byli to šťastlivci, kteří pracovní dobu strávili mimo prostor vymezený drátěným plotem a již nyní někteří naznačovali, že se to neobešlo bez zcela nevšedních zážitků. Vojín Buchlava přinesl pod kabátem 2 lahve rumu a tvrdil, že spolu s šoférem prodali jakémusi majiteli rodinné vilky plné autoparket. Vojín Viktor zase předkládal kamarádům k věření, že se v Klatovech vyspal s manželkou nějakého nadporučíka, který je právě na manévrech. Také ostatní závozníci s výjimkou zavilého kulaka Vaty se počali s ostatními dělit o svá podivuhodná dobrodružství. Jenže vojna u černých baronů není Dekameron a svobodník spolu s ostatními podůstojníky postrádal u jednotky patřičný pohyb. Meju se, převlíkám se, nelelkuju, křičel, za 10 minut nastoupím na bojovou přípravu, neflákám se, necivím a běžím na nástup, jedu. Utrmácení a zdechaní vojíni tiše remcali a snažili se chvilku oddechu protáhnout na co možno nejdelší míru. Tak co je s tím nástupem, soudruzi? Voják má být připraven k boji za každých okolností. Jinak není co? Jinak není voják. A já z vás vojáky udělám, na to vemte jet. Jste jednotka lenochů, simulantů a hochstaplerů. Kdyby vás viděl soudruh ministr, tak se z vás co? Tak se z vás poblije. Ale já vám slibuju, soudruzi, že z vás udělám vzorný vojáky. Jednou mi za to budete co? Jednou mi za to budete vděčný. Jeho laskavá otcovská slova vojiny patřičně povzbudila a nástup k bojovému výcviku byl proveden k naprosté spokojenosti. Nazdar, soudruzi! Zahříbal Hamáček v ústrety s decimovanému útvaru. Zdar, soudru, poručíku! Odvětila nešťastná rota. Soudruzi! My, občané naší republiky, si musíme uvědomit, že naší lidově demokratickou armádu nebudeme pro srandu králíkům. Tuto armádu budeme proč? Tuto armádu budujeme, aby jsme zastrašili nepřítele. Proto je třeba co? Proto je třeba poctivě cvičit a s celým srdcem se věnovat bojovému výcviku. Voják musí umět nejen salutovat a stlát postele, ale také útočit proti nepřátelskému postavení. Nelze však jít do útoku, co? Nelze jít do útoku bez hlavě. Voják se musí umět skrýt a taktéž musí ovládat plížení. Teď se, soudruzi, odeberete kam? Do prdele, zaučil vojín Voňavka. Avšak zmýlil se, rota se odebrala na zasněžená pole mezi Janovicemi a Strážovem, kde pod odborným vedením intenzivně zvyšovala svou bojeschopnost. Plížení se mimořádně vydařilo. Omdlelí vojíni, Svoboda, Hložník a Vibr byli vzkříšeni třením sněhových koulí o tváře a odsunuti do výchozích pozic. Několik mužů útočících na nepřátelské postavení se pokusilo uprostřed boje simulovat, za což byli velitelem pokáráni. Voňavka drtil mezi zuby velice neslušná slova. Kefalím předstíral záchvaty kašle a Bakši přestával bojovat v okamžiku, kdy se potřeboval vymočit. Na PVSC ovšem již netrpělivě čekal poručík Troník, aby zahájil politické školení mužstva. Na tuto událost se dostavil i Jasánek, který ačkoliv poněkud šišlal, hodlal se zapojit do diskuze o závažných politických problémech. Soudruzi! Spustil politruk, sotva se zdeptaní vojíni poskládali na židle. Není tajemství, že na světě existují dva tábory. Tábor socialistický a tábor kapitalistický. Kdo by mi mohl říct, ke kterému táboru patří naše socialistická republika?
2: Pane Šmajda.
3: Ale dobrý den, pane Leibl.
2: Ani nevíte, jakou mám radost, že vás vidím.
3: Tak? No tak nevím, jestli se neradujete zbytečně, pane Leibl.
2: Jak to?
3: No já totiž u sebe nemám ani korunu.
2: Já si přece nechci od vás nic vypůjčit, pane Šmajda. Dovolíte, můžu si na chvilinku.
3: No samozřejmě, si začněte, no.
2: Já jsem rád, že vás vidím už proto, protože jsem zrovna na cestě k vám, víte.
3: Ke mně?
2: No ano.
3: A vy myslíte jako ke mně domů, jo?
2: No ano, k vám domů.
3: Aha. No totiž, abych vám řekl, já zrovna nejsem doma, víte.
2: No to já vidím, že nejste doma, no. Ale já k vám jdu proto, protože vy jste mě přece dneska pozval k vám na tu večeři.
3: Já vás na večeři?
2: No ano, vy už to nevíte.
3: No tak možný to je, no. To víte, já plácnu leci nějakou blbost, no.
2: No a taky hlavně proto, že se vás chci něco zeptat, víte?
3: No se zeptejte, no.
2: Vy znáte toho mladého Žoudličku?
3: Žoudličku? Počkejte, vy myslíte syna toho starého Žoudličky?
2: Jo, toho syna, myslím.
3: No jo, poby ho neznal, když to je syn starého Žoudličky, ten mladý. No jo, jistě.
2: No toho já myslím právě.
3: No jo, toho já
2: se vás chci něco zeptat, ale no. Čistě tak jenom mezi námi.
3: No jistě, jak... no.
2: Co vy soudíte o tom mladým Žoudličkovi?
3: O tom Žoudličkovi? No tak to vám můžu říct, teda aniž bych mu chtěl nějak lichotit, jo. Nebo tak, víte. Ale to je úplný hovado, ten Žoudličko.
2: No to je hezký, no. On si totiž chce vzít moji dceru za manželku.
3: No tak vidíte, teď vám to říkám.
2: No a vy si myslíte, že by snad s mojí dcerou špatně pochodil, nebo?
3: No tak to snad ne, no ale člověk si přesně musí koupit hned celý pivovar, když se chce sem tam na pickanice piva, že jo?
2: No, no mě spíš šlo o to, víte, jestli ten Žoudlička je jako poctivý člověk.
3: No tak natoliko zase neznám, víte, no ale to víte, člověk musí je dneska opatrný,
2: no,
3: že jo?
2: No právě.
3: Oni jsou různý hoštapleři.
2: No já.
3: Já znám případ, kdy se jeden vydával za instalatéra, víte? A po svatbě zjistili, že je to sochař. To víte, musí být člověk opatrný.
2: No tak já po téhletý stránce jsem informován, že Žoudlička dělá statistiku.
3: No jo, to je mu podobný. A co je to vlastně? To je.
2: Vy nevíte, co je statistika?
3: No počkejte, jestli ta stika to je...
2: Statistika.
3: Jestli ta stika to je jako... Nějakou filmu, že jo? Nebo... Ne?
2: Jo, vy myslíte, že dělá statistů filmu?
3: A nebo to ne, jo, ne.
2: On dělá statistiku.
3: Jo, takhle, aha, jo.
2: Vy nevíte, co to je statistika?
3: No to já vím, ono. To je nějaký cizí slovo, že jo? Nebo,
2: no taky, ale to je jistá věda, víte, která aha. Určuje takové, řekněme, číselné vyjádření hromadných výsledků.
3: Jo, takhle, jo. Nějaký hromady se číslujou, jo? Nebo
2: to... Ne, to jsou určité výpočty, víte?
3: Jo, takhle, aha.
2: To je výpočty, vypočítá se třeba, kolik piva se u nás do roka vypije.
3: Jo, jo.
2: A že v průměru připadne na jednoho obyvatele, dejme tomu denně, litr a dvě deci piva, tak
3: jo,
2: to
3: jo.
2: Vypočítá, jo.
3: Litr a dvě deci, jo?
2: No, dejme tomu.
3: Jo, jo. No, ale to sotva, to oni všude čapujou spíš o dvě deci míň než víc, víte?
2: No, a tohle to je průměr na osobu, víte?
3: No, jo, no.
2: Vy zřejmě nechápete, jak je to myšleno, že jo? No, podívejte se, já vám dám příklad. Vy půjdete třeba Flekovu.
3: Jo.
2: No, a vypijete tam, kolik udělá?

0: Je piva, no, váš přítel Louda nevypije žádné.
1: Já.
0: Tak v průměru jste vypil každé jedno, že?
1: No jo, ale to neznáte Loudu. To když já vypiju dvě, ten vypije aspoň tři Louda.
0: A to říkám jako příklad jenom.
1: No jo,
0: abyste věděl, jenom, jak se vypočítává statistika.
1: No jo, to jo.
0: Podívejte. Například včera stálo v novinách, to je taky statistika, jo, že pražské metro dopravilo v minulém roce přes 20 milionů lidí.
1: Prosím vás, že tomu věříte. Teď tolik obyvatel nemá ani celá naše republika, prosím vás.
0: Ne, to je myšleno statisticky, rozumíte?
1: No, to je,
0: někteří
1: no, to
0: tam jezdí denně přece.
1: No jo, někteří a tam ne ještě ani jednou, prosím vás. No,
0: pořád nechápete, co to jsou statistické výpočty, podívejte se. Je třeba statisticky vypočítáno, no, že v Austrálii každou půl hodinu přejede auto jednoho člověka.
1: Prosím vás.
2: Každou půl hodinu?
0: Jednoho člověka.
2: Jednoho člověka?
0: Představte si to.
2: A přímo přejede takhle?
0: No, představte si, přímo přejede člověka každou půl hodinu.
1: No jak to ten jeden člověk může vydržet?
0: To není jeden jediný. To není jeden jediný.
1: Cože?
0: To není jeden jediný člověk.
1: No jo, proto. Se střídají, že jo? No.
0: To je všechno statistika,
1: jo, takhle,
0: statistická,
1: jo, to,
0: jenom,
1: jo,
0: no. To byste nevěřil, co se dá všechno statistikou určit.
1: Jo.
0: No, například je dokázáno, to by si měli vzít hlavně kuřáci, teda k srdci, že například kouření zkracuje život.
1: Kouření? Prosím vás, takovej nesmysl.
0: Jak to nesmysl?
1: Já vám můžu dát příkladu různých. To byli například dva bratři.
0: Jo.
1: Ten jeden kouřil a dožil se 98 let.
0: No dobře, to je náhoda, že
1: třeba. Náhoda, ten druhý nekouřil celý život a umřel, když mu byly 3 roky. Jo.
0: Pořád nechápete, co je myšleno pod tím slovem statistika, víte?
1: No,
0: podívejte, já vám dám ještě jeden příklad, snad to pochopíte.
1: No.
0: Tak představte si například, že veškeré holandské rybolovní lodě vyloví denně tolik slanečků, že na jednoho obyvatele Amsterdamu připadne denně 101 slaneček.
2: 101 slaneček denně?
0: Ano.
2: Na jednoho člověka?
0: Na jednoho člověka 101 slaneček denně.
1: No to je strašný teda.
0: Jak strašný?
1: No já si představte, že já bych třeba byl v Amsterdamu.
0: No.
1: My jsme pětičlenná rodina. To by bylo denně 505 slanečků denně. Teď moje manželka ještě k tomu žádný slanečky nejí. To by připadly ty slanečky mojí manželky tak ještě na nás. To by bylo na osobu denně. To máte 125 a čtvrt slanečku denně. Co bychom s tolika slanečkama měli dělat, prosím vás? Snad udělat salát slanečkovej, jo, ale to...
0: Co? Nechápu, že může být někdo tak nechápavý, když ty holandské slanečky přece jdou zase do jiných zemí, třeba do Albánie, že jo, která nemá žádné slanečky, rozumíte? Za to má zase struny ze střev a tyto struny ze střev jdou zase zpátky do Holandska, ne?
1: Že to bych měl radši ještě ty slanečky. Co bych měl dělat, prosím vás, denně s 505 strunama ze střev?
0: Beznadějné vám něco vysvětlovat, ještě štěstí, že jeden člověk někdy může myslet za druhého. Ono je totiž statisticky dokázáno, že když má jeden člověk celý mozek a druhý žádnej, víte, tak každý z těch dvou má potom půl mozku, pane Šmajde.
1: No to je možný, no ale já už teď musím jít domů na večeři, co vám...
0: No já věřím, že to pozvání na večeři ještě platí, pač já už mám hlad jako tygr.
1: Jo, můžete mít hlad jako tygr, když jste před půl hodinou sněd teprve půl kuřete.
0: Já, že jsem sněd půl kuřete?
1: No samozřejmě.
0: A jak jste na to přišel?
1: No podle statistiky, pane, já jsem před půl hodinou sněd celý, naschválně.
3: Rádio Jih Cymbálka. Cymbálka.
4: Kapitola 2. Bojový výcvik. Velitel první roty, brunátný poručík Hamáček, řval jako tur, ale nijak zvlášť ho to netěšilo. Neboť materiál, na který s netajeným odporem zíral, patřil podle jeho názoru částečně do špitálu, částečně do kriminálu. Jak z toho ale udělat vojáky, ptal se sám sebe a znechuceně sledoval nemotorné pohyby vyděšených vojáčků. Točili se na všechny strany, bojácně mhouřice oči, jako by se obávali, že vřeštící svobodníci začnou fackovat. Pěvo, bo, čelem za... Pištěl svobodník Halík, který cvičil to nejznamenitější družstvo. Exemplářem číslo 1

0: Tady byl vojín Čilpan. Hubený, slepý jako patrona, s jednou nohou kratší a dočista slabomyslný. Na vojnu ho vzali proto, že jeho otec byl známý kapitalista a syn musel být potrestán za vydřidušství svého otce. Vojín Čilpan absolutně nic nechápal, pouze výjevně zíral do neznáma a občas zahýkal zhluk samohlásek či souhlásek, v níž se nikdo nevyznal. I další členové Halíkova družstva stáli za to. Zavilý Kula Kvata, vážící 135 kg, doktor práv Macháček, trpící chronickým nezájmem o cokoliv, nahluchlý inženýr Vampera, zloděj automobilu Cimmel, akademický malíř Vločka, vojín Služka, trpící paroucnicí, asistent režie Kefalín a redaktor Rudé Vatry Jasánek, který byl právě propuštěn z ošetřovny. Jeden po druhém se hlaste! Vata, zachrochtal Kulak nevrle. Vata! Vykřikl Halík posvěž a to má stačit. Generál Vata, nebo poručík Vata, on si řekne Vata. Tak se opravte, chlape.
1: Josef Vata, řekl klidně Kulak. Další, zaholákal Svobodník. Ukažte mu, jak se má vojín. Správně hlásit, třeba vy. Poslušně hlásím, že jsem vojín Kefalín, řekl asistent režie.
0: Jaké poslušně hlásím? Nadskakoval Freiter.
2: Narukoval jste do Lidové demokratické armády, rozumíte? Jestli nerozumíte, tak vám udělám takovou vojnu, že budete plakat jako v krematoriu. Švejku jeden, další, bude to?
0: Zašivelil vojín Čilpan.
3: Cože?
0: Bují? Kak? Pravil syn kapitalisty, mžoure je krátkozrakýma očima. Pak se vysmrkal a sedl si na zem.
2: Co si to dovolujete, vřískal Svobodník. Kdo vám to dovolil?
0: Asi ho bolí noha, řekl doktor Macháček a hleděl kamsi vzhůru k zamračenému nebi.
4: Mají o dobrých 10 čísel kratší, přidal se Vata.
2: Nikdo není zvědav na vaše úsudky, osobl se na ně Halík. Vy si moc dovolujete, protože si myslíte, že jste ještě v civilu, a já vám ukážu, co je to kázeň. Čilpan, staňte! Kdybyste to udělal v boji, nechal bych vás zastřelit.
0: Udělal slabomyslný vojín a seděl dále.
2: Je blbej, konstatoval zloděj Cimmel. Jestli vydrží, tak ho povýšej. Vy si gratulujte, že ještě nemáte po přísaze. Za tahle slova bych vám napařil prokurátora. Rok byste seděl, rozumíte, rok!
0: Cimmel se usmál, neboť měl za sebou 7 let na pankráci. A nedomníval se, že už se tam nikdy nevrátí.
3: Soudru Svobodníku, ozval se vojín Jasánek. My všichni jsme narokovali proto, abychom splnili svou nejčistější povinnost. Avšak myslím, že nepostupujete správně.
2: Tošta hovo, kritizujte si svoji babičkové číslo a ne velitele. To je rozvracení bojové morálky, člověče. V boji bych vás nechal odstřelit. Vám se musím pořádně podívat na zoubek, rozumíte?
0: V tom klesl k zemi vojín Služka.
4: Jo, na její ruce se prudce pohybovali, u úzce mu objevila pěna.
0: Všichni stůli, jen vojín Čilpan se rozesmál. Velice se mu to líbilo. Záchvat vojína Služky zaujal i okolní družstva. Vše přestalo cvičit a seběhlo se kolem klasického případu padoucnice.
2: Co je?
0: Zahřímal poručík Hamáček.
2: Je tady snad nějaké divadlo? Velitelé družstev budou pokračovat v bojovém výcviku. Nevelkovat, křičel Svobodník Halík. Vojín Vata donese nemocného na ošetřovnu. Ostatní pozor a hlásit se.
0: Říkal jste něco, zeptal se velice slušně nahluchlý inženýr Vampera.
4: Já totiž špatně slyším.
0: Svobodník Halík vytřeštil oči, zamával rukama a vydal ze sebe zvuk, který se nápadně podobal samomluvě vojína Čilpana.
5: Bojový výcvik pokračoval podle předem stanoveného programu.
2: 6 hodin ráno byl budíček.
5: Dozorce pískal na pištolku a hned na to se rozeřvali svobodníci. Padám z té postele, jedu. Pro většinu bažantů však nebyl jejich požadavek tak snadno proveditelný. Kulhavci jen s největší námou slézali z kavalců, krátkozrací si to šněrovali místo ke dveřím k oknům, kde jim zachraňovali život kulaci a diverzanti, zatímco nemocní s močovým měchýřem přemítali, jak zdůvodnit rozběsněným frajtrům promočený slavník. Hejbám se, jedu. Padám na rozsvičku tryskem behom. Bohajo, padám!
6: Na nádvoří probíhala rozcvička, již se zúčastnili všichni, kterým se nepodařilo ukrýt se na záchodech nebo v temných koutech starého zámku. Za úplnou šera, v dešti nebo mrazivém větru, mávali spoře odění nováčci rukama, kopali nohama do výše, kroutili trupem a proklínali zlořečený osud, jehož zásluhou se odstýl zelené hoře. Po rozcvičce přišel na řadu raný úklid. Člověče, tohle je uslaná postel. To musí zařezávat, jasný? Ukažte mi hřeben, chlape. Co ty chluby? Podlou pořádně vyšurovat, víc vody, ještě vodu. Kde je můj dvata? Na záchodě. Já ho naučím, lajdák jedno. Má prach na kufru a jde si na záchod. Na frontě bych ho nechal odstřelit. Nástup na snídaní. Neslyšeli jste? Nástup na snídaní. Jedu. Padám z těch schodů, bohajo. Má vás tam za donec zubek, já sám? Fronta bažantu třímá v natažených pravicích ešusy. Každý dostal nabíračku černé brindy, chleba a kus špeku. Spus se a načumím. Pohyb, za chvíli je nástup do zaměstnání. Tak se hned tady dochodí, sravoněné v automatu a šaty. Já vás protáhnu, chlapi, že z toho budete fialový. Soudru svobodníku vojín Frýdl Vondlel. Donést na ošetřovnu a neflákat se, ať jste za 5 minut zpátky. Vojín Paloušek se pomočil. Čo nejedno, netrefíte na záchod?
3: Já, oni mě tam nechtěli pustit, protože uklízeli a potom byl nástup.
5: Nevymlouvejte se, udělal jste to schválně, abyste snížil bojeschopnost jednotky. Na frontě bych vás nechal odstřelit.
3: Soudru svobodníku, dovolte mi s vámi promluvit. Vojna Čurdu mluví hatra.
5: Proč mi to neřekne vojna Čurda sám?
3: On se vás bojí.
5: Protože je to simulant, pojďte sem Čurda. Udělejte 10 dřebů. Bašta, ještě vás něco bolí? No proto já vás naučím, co je to plnit vojenské povinnosti. Nástup do zaměstnání, levá a zpívat. My máme svoje ptáky z ocele, lítáme na svých ptácích veselé, sokové oblacích, lítáme na svých ptácích, futokura, nepřítele. Vysoko ve oblacích, lítáme na svých tácích, futokura nepřítele.
7: Františku, co jsi mi to udělal? Takhle mě opustit. A to jsme chtěli v pondělí malovat. Ale to seš celej ty. Než bys mi doma s něčím pomohl, tak si se vždycky radši vypařil. Ježíši Kriste, když jsi odešel na půdu s tou prádelní šňůrou, tak jsem si říkala, polepšil se, vidí, co mám prádla, tak chci aspoň věšet. Ale že sebe, Franto, no to mě nenapadlo. Co já si teď na tom světě samotná počnu a s malířema na krku.
8: Omlouvám se, jestli ruším, ale je tohle to poslední rozloučení s mým nejlepším kamarádem?
7: To nevím. Ale je to poslední rozloučení s mým nejlepším manželem. Protože ty čtyři před ním stály za prd. No jo.
8: Máte pravdu, František, ten měl srdce ze zlata.
7: Děte, já to ani nevím. Já vím jenom o zubech. No. Na ty jsem mu dala já, víte, a on vždycky říkal, že mi to jednou vrátí, no?
8: Kolik vám visel?
7: 2 dny. No. Když se dlouho nevracel, tak já jsem si říkala, Hergot, tolik prádla přece zase nemáme. A pak jsem ho našla na té půdě. A vy znáte Františka odkud?
8: Já ho znám jenom od oka.
7: Jo, tak, jako od vidění.
8: Ne, od oka, my jsme se scházeli každý čtvrtek na oko.
7: Jo, na oko jste se scházeli, no, aby nikdo nevěděl, že jo, no. Ale to jste nemuseli.
8: Ne?
7: Já jsem to věděla. Tak to jste byl vy, s kterým každý čtvrtek chodil do toho lesa na dříví.
8: Ne, se mnou chodil do hospody na pivo.
7: No, on vždycky říkal, už musím jít, protože tam mám sekiru.
8: No, tak tu tam má pořád, víte.
7: Jo, no. A nemohl byste mi ji přinést domů, abych měla všechny Frantovy věci pohromadě, víte.
8: Spolehněte
7: děkuju,
8: se.
7: No.
8: No a právě proto jsem taky tady, já no, to nerad říkám, ale on Franta v tom voku prohrál, paninko, úplně všechno, všetičko a nakonec prohrál to nejcennější, co měl. Povídá, dávám do hry tu, co mám teď na krku.
7: Ježiš, tak on prohrál i kravatu.
8: No. Asi takhle, paninko, jo. Aby se všechny dluhy srovnaly, tak já jsem vás přišel požádat o ruku.
7: A co s ní jako budete dělat?
8: To ještě není všechno, já jsem si to sepsal, abych na nic nezapomněl, takže ta pračka ta tolik nespěchá, proto si přijdu, až postavím garáž.
7: Jo, on prohrál i nějaký cihly.
8: Ale až ne, jsi... auto.
7: Cože?
8: Auto.
7: Auto?
8: No.
7: Auto?
8: Ano.
7: No to já snad nepřežiju.
8: No tak tím by se to velice usnadnilo.
9: Já se omlouvám, jestli jdu o pozdě, jo, ale... To... Je tohle to poslední rozloučení s panem Františkem?
7: Jo, tady leží, no.
8: Pane bože!
7: A vy jste kdo?
9: Já jsem Levoboček.
8: No tak viděl, že vám po Fandovi přece něco zůstane.
7: Jo, a co? Jo, vy jste mi něco přines, pane Boček.
9: Levoboček!
8: Pane bože!
7: Ježišmarja, vidíte to? To cizí člověk.
8: No
7: a takhle mi ho Fandu oplakává.
8: No já bych neřekl, že bude tak úplně cizí.
7: Že by příbuznej.
8: Přihořívá.
9: Tatínku!
8: Hoří!
7: Ten konec.
8: A já myslel, že dělá chyby jenom v kartách.
7: No ne, tak on se... Dokonce jednou spustil s nějakou ženskou?
9: Ne jednou, 3krát.
7: Jak 3krát?
9: Já mám ještě 2 sestřičky.
7: Ne.
9: Jo, ale ty jsou úplně od jiných maminek, víte, takže buďte klidná, to šlo úplně mimo vás.
7: Ale ne.
9: Ale jo, ale víte, co je zajímavý? Já taky hraju mizerně karty, takže jsem vlastně po něm zdědil nějaký geny, že jo?
7: Tak to teda ne. Tady dědím já. A všecko. A jestli měl nějaký ty geny, tak ty taky. Rozumíte? Ačkoliv by to bylo moc divný, kde on by sehnal geny, že to on nikdy nebyl v Japonsku.
8: To jsou jeny. Geny ty má každej, ty měli Franta.
7: Jo, no. A kde teda jsou?
8: No to já nevím. No.
7: Ježišmarja, že on je ten sičák taky prohrál v kartách.
9: Prosím vás, bude potom nějaký společný oběd? Já jenom, že jsem nejet od rána, tak...
8: Če, vydrž, já to zařídím. Paninko,
7: ano.
8: Ještě jsem se vás nestačil zeptat, jaké vaše ctěné křestní jméno, já jsem Jiří.
7: Já jsem Marie.
8: Tak Máňo, koukej ma za domu vařit.
7: No, co si to dovolujete?
10: Upřímnou soustavu. Odpusťte. ale s odchodem Františka se prakticky vůbec nedokážu vyrovnat. Feri, budeš mi chybět?
7: Vy jste znala našeho Fandu.
10: Znala je málo. Byl to nejlepší milenec v mém životě.
7: Cože? Tak vy jste
10: jeho tajná milenka.
7: Helejte, já jsem jeho veřejná manželka.
9: Já jsem Livoboček, těší mě. Nemám náhodou u vás taky nějaký sourozence?
7: Teda já ti řeknu, Franto, ty máš povedenej funus. Tady se ti sešla partička. Karban a děvky.
10: No dovolte. V životě jsem karty nehrála. Já ho milovala. Chlapa jako on už mi nikdo nedovede nahradit.
11: Mě ještě neznáte. Já shodou okolností tady po zesnulém přebírám veškeré kompetence, takže dovolte, abych se představil. Já jsem Jirka Samec.
10: Nezlobte se, Samečku, ale Ferry byl jedinečný. No. Pravý muž. Přinesl mi vždycky kytičku.
7: Ježiš, kytku.
10: Jak ten uměl být pozorný?
9: No, kdyby byl pozorný, tak tady já dneska nejsem. No.
7: Ale vy se do toho nepleťte, pane Boček.
10: On byl prostě nenahraditelný. Víte, normálně byl takový tichý, nenápadný člověk, ale v posteli. V posteli tajfun.
7: Ježišmarja. Prej tajfun. A mě nevofouklo ani nepamatuju.

0: Ubezpečuju vás, madam, že vám můžu zařídit menší průvan.
1: Ale nechte si to, prosím vás.
2: Jestli se mohu zeptat,
1: no,
2: jak skonal?
1: V posteli. No ale já jsem si ho tam nejdřív musela z té půdy odníst. To jste měla vidět, jak chudák visel.
2: No. U vás možná. U mě tedy nevysel nikdy.
1: Ježišmarja, to je zprostata.
0: Děvčata,
1: nebude dovolovat.
0: Přece se nebudete hádat, jak se ukazuje, Fanda měl hold širší záběr, no. Náhoda ho svedla na cestě.
1: Jaká pak náhoda, tahle ho svedla. Nechci říct co, nechci říct co.
0: Maruško, prosím tě, tady zbe nějaký papírek, co? Po Fandovi, vem to domů.
1: Jo, to nějaký papírek, nějaký přeškrtaný čísla.
3: Ale koukám, že jedna. Ho taky sázel.
1: 1, 3, 5, 8, 16, 32, no tak to je teda hodně, co mi po něm bylo. 1, 3, 5, 8, 16, 32.
3: Teda, no, tak, řeknu vám, Macechovi, máte paměť na čísla?
1: Tak.
3: Hele, to jsou stejný čísla, které tady čtu v novinách.
1: 8.
3: To jsou výherní čísla, které berou jackpot 35 milionů.
1: No, vidíte. No. Ježišmarja. Ježišmarja.
0: Ale rozstrání ti to nikde nevemou.
1: Ježišmě, nevemou. Já chci šňůru. Já chci za Fandou. Fanda.
0: Synku, tak to klaplo. Doufám, že máš ten správný tiket.
1: Ne, ten mám já. Herkot, ale dlouho se nám tady babka škubala, co?
3: Teda to byl nervák, já vám řeknu, já jsem se bál, aby se nekoukla do těch novin, že by viděla, že ty čísla jsou úplně jiný. No ale ta nám to teda spolkla s navijákem, co? Kam jí dáme teďka tady?
0: No a doufám, že nám ještě vezmou, ale já vám řeknu, děti, tohle to byl nejkrásnější funus mýho života.
4: Rádio Jih Cymbálka, Rádio Jižní Moravy.

0: Dožínky v...
1: Jo, svítí to.
0: Dožínky v naší obci. Naše obec, malebně rozprostřená v úrodném Polabí, honosí se slávou tradičních dožínek již od dob Marie Terezie. Leč poslední dobou výnos z hektaru začínal povážlivě klesat a sklizeň zrna kolísala. Agronom to sváděl na jaderné podzemní výbuchy v Nevadě a při schůzích dával kolovat protestní petici s textem: Kapitalisto, ty blázne, kvůli tobě víno zvázne. Staří sedláci však opovážlivě tvrdili, že nedostatek hnojiva působí na naši úrodu mnohem více než Amerikánovi výstřelky a dokonce agronoma obvinili, že jeho nápad pobít dobytek, aby se ušetřila píce, byla neuváženost. Máme přeci ještě jednu krávu, bránil se agronom. Ano, pravili staříci, ta ovšem nestačí pohnojit 54 hektary a ještě denně nadojit 100 litrů, aby splnila náš čestný závazek. Tyto okolnosti i to, že sklizeň obilnin se poslední léta podobala spíše houbaření a od klasu ke klasu si v mlze netrefil, nás vedli k tomu, abychom netrvali tvrdohlavě na tradicích buržoazního zemědělství a slavili dožínky jen jednou za 5 let, až nastřádáme úrodu. Letos tedy nastal kýžený 5. rok. Již přípravy naznačily, že letošní oslavy budou mohutnější než kdy jindy a co do velkoleposti nezůstanou za manifestacemi rudých gard v Pekingu. Již v lednu začali důchodci brigádníci poponášet hnůj blíže ke studni, aby uvolnili náves a zpřístupnili tak vchod do radnice, kde byla otevřena putovní výstava Kulak žrout. Z věže kostela sundal pokrokově smýšlející farář kříž a nahradil ho bohatým snopem pšenky, abychom měli stále na očích výsledky své 5leté práce. V každé chalupě se peklo, smažilo, prkené podlahy se smály bělobou a čerstvé vápno usadilo se na zdech. Předvečer slavnosti, přesně v 19 hodin, zapnul předseda místní rozhlas a posluha Jóna se tudíž rozběhl od chalupy k chalupě a trychtýřem všude oznamoval, že u příležitosti dožínek přijede divadlo z města a na návsi bude sehráno fotbalové utkání mužstva vesnice se silným oddílem žáků TJ Tuchoměřice. Slavnost pak bude zakončena nevídaným cvičením požárního sboru, při kterém bude poprvé v dějinách obce použito místo kbelíků ruční stříkačky s překvapujícím účinkem. Pak šla v rozhlase až do 10 hodin hudba. A tak se pomocí techniky dověděla o průběhu dožínek celá obec až na chalupy na Hadím vrchu, kde rozhlas ještě nebyl zaveden, protože dýchavičný Jóna nevyběhl kopec. Druhého dne ráno se vesnice probudila do zářivého dne. Pionýři stáli čestnou stráž u drahého kombajnu, který byl stále jako nový, protože se ho na našich polích nedalo užít. V domově důchodců se na společné besedě od 5 hodin ráno vzpomínalo s hněvem, jak v roce 1906 zlý statkář Brůna přerazil bič o svého čeledína. Pak se důchodci seřadili do průvodu a obešli zahradu bývalého zámku, aby se na vlastní oči přesvědčili, že zemědělská šlechta je už dávno pryč. I na jiných místech vesnice se rozběhly besedy se zasloužilými bojovníky za svobodné zrno. Na schůzi v hospodě u Kotoučů vzpomněli obyvatelé na seržanta Trofima, který ve 45. roce přenesl svůj tank přes pole na ramenou, aby neponičil úrodu. Také jsme se slzou v oku vzpomenuli památky prvního předsedy družstva Aloise Kouly, kterýž na první pokus zázračně rozeznal pšenici od jetele. Na besedách se nezapomnělo ani na legendárního pasáka ovcí Jana Patejdla, který zachránil svěřené stádo před vlky tím, že se sám nechal smečkou sežrat, za což mu pak byla udělena peněžitá odměna ve výši 40 korun. Ale i současnost obce skrývala své talenty a tak dožínkové dopoledne se stalo přehlídkou družstevního umění. traktorista Ciprián předvedl jízdu na 6 strojích současně, přičemž na jednom jel a ostatní ovládal vůlí. Zootechnik Bouberle pak zarecitoval vlastní báseň o poli tohoto znění. Ondy jsem se oholi, belhal po našem poli. Napadla mě myšlenka, zdali ví má panenka, že je to jiné dnes, když tu není kulak pes. A zase jsem se oholi, odbelhal do stodoly. Báseň měla velký úspěch a proto Bouberle přidal ještě jednu o lásce dojičky a námořníka, kterého bouře zahnala na vesnický rybník. K polednímu přijelo ohlášené divadlo z města. Profesionální soubor, který se skládal ze dvou žen a jednoho muže, pro nás připravil historickou hru Bitva u Lipan a ne 6000 mrtvých. Byla to velkolepá podívaná na fantastické výkony herců, z nichž každý hrál nejméně 10 postav. Zvláště muž, který hrál polní vojsko i panskou jednotu, nepolevil celé 3 hodiny v tempu. Chvíli útočil, chvíli bránil, chvíli chroptěl, chvíli jásal a nakonec se udeřil o vůz a padl. Všichni jsme plakali, ale on se jako zázrakem zvedl a řekl: neplačte hloupí, to byla jenom hra. A bylo zase veselo. Dožínkový společný oběd na náměstí byl také důstojný tohoto svátku. Družstevní hejno 3 slepic bylo celé vybito a snědeno i s peřím. Odpolední fotbalové utkání jsme vyhráli po nerozhodném výsledku 13-13 losem. Spokojeně radostným průběhem dne těšili jsme se na zlatý hřeb dožínek, cvičení spojených požárních sborů, největší od první světové války. Přesně v 16 hodin polil velitel cvičení Jan Voda za napjatého ticha radnici petrolejem a vyzval rodiče, aby dnes klidně půjčili dětem sirky na hraní. Stalo se tak. Příští hodinu diváci oceňovali potleskem, jak si děti hrají. 18.30 vypadla konečně 5letému Jiřímu Pantůčkovi sirčička s rukou a radnice vesele chytla. Hoří, výborně, zvolal velitel. Hoří a hvízdl na prsty. Z blízkých i vzdálených úkrytů se vyřítili hasiči, obklíčili neprodyšně radnici a zanotovali píseň Červená se line záře. Při 6. sloce předseda znervózněl. Snad byste mohli začít hasit, chvěl se mu hlas. Tenhle plamínek, zasmál se velitel. To uhasím slinou, zase se čekalo. Plameny zachvátily 2. patro. Haste, ozývaly se výkřiky, když oheň začal přeskakovat na okolní chalupy. Zbabělci, už klíbil se náčelník. Nevěřím mým hochům, a zatroubil poplach. Požárníci rozvinuli hadice a stiskli několik knoflíků. Mohutné proudy tekutiny začaly svůj zápas ohněm. Vesnice propukla v jásot. Ať žije náš požární sbor. Plamen radnice se však nezmenšil, naopak se spíše podobal výbuchu sopky. Nejenže okolní chalupy vzplanuly jako svíce, ale i kulturní dům za vsí se začal podobat pochodni. Velitel znervózněl a oznámil předsedovi, že končí cvičení, neboť s tímhle nechce nic mít. Požárníci odjeli směrem k městu. Vesničané se chopili tradičních kbelíků a dlouho do noci se potýkali se živlem. A tak při dožínkách přišla naše vesnice o všechno. Zemědělci rokovali na ohořelých trámech o neúspěchu hasičského cvičení. Teprve po týdnu jsme se dověděli zajímavost. Jeden z hasičů zapojil čerpadlo hasicího cvičení na cisternu s benzínem, neboť chtěl, jak sám řekl na besedě s postiženými, ušetřit vodu v jeden zásadě ani litr vody na zmar. I když to, že vesnice lehla popelem, by se někomu mohlo zdát tragédií, bylo by nesprávné nevidět, že požár vrátil půdě plodnost. Popel důkladně prohnojil družstevní lány, takže už zase máme dožínky každý rok. Ať žije náš požární sbor.

Můj první ples. V životní pouti každého jednotlivce mají své místo společenské události, na něž se nezapomíná ani po létech, kdy hlava obělí se, krok duní a myšlenky zpomalují svůj chod. K těmto událostem patří první ples. Často i dnes, když 5. vyzvednu si důchod a u svátečního kafíčka v automatu ve stoje zahálím, myšlenky mi zalétnou o 10 let zpět, kdy jsem v tanečním víru pohupoval se sálem v rytmu boogie-woogie. Na ples jsem přišel už ve 3 hodiny odpoledne. Někomu, kdo nezná plesový život, by se to možná zdálo brzy, ale já jsem byl fikaný. Chtěl jsem si prohlédnout prostředí svého společenského triumfu a proto se mistra v pivovaru poprosil o 2 hodiny volna, které si nadělám v neděli od 6 do 12. Vyzkoušel jsem si úklony do všech světových stran, kromě západu, protože tam se klanět nebudu. A prošetřil skluz parketu. Kolem 7 hodiny se začali trousit do sálu první návštěvníci. Stoupil jsem si u vchodu a vybíral děvčata. V 19:10 jsem měl vybráno asi 200. V 19:30 přijelo mé příbuzenstvo. 3 autokary vysypaly posly venkova. V čele průvodu šel můj strýc Vavruch, tlačil pluh a volal: Vesnice, zdraví město. Jeho srdečnost však nikdo neopětoval. Dokonce slečna v šatně, když věšila strýců sváteční kabátec s jednou klopou uprostřed těla, pravila nevlídně, že snad nebylo třeba nosit na ples vzorky ornice. Po těchto úvodních scénách jsem si umínil, že se příbuzným raději vyhnu a o to více se budu věnovat děvčatům. Jedna stála právě v koutku. Přikročil jsem k ní a otázal se: Přišla jste také na ples? Přejela srdečným pohledem moji dětskou tvář a nadšeně ocekla: Ne, čekám tady na vlak. To mě trochu zmátlo, ale řekl jsem si: Pohledneš se jinde, všechny na vlak nečekají. A abych neodešel jen tak, zeptal jsem se: V kolik vám to jede, moje milá? V 8, ale ty jeď hned. Vzal mě za rameno jakýsi hromotluk. Hele, tamhle je náš Láďa, ozvalo se najednou zhora. Seběhl jsem rychle do přízemí, zatímco dvojitý had příbuzných sehnal budovou. Naštěstí se mi podařilo vmísit se včas mezi tančící. Zabral jsem se do rytmu a stavil na odiv pracně nacvičené figury z kurzu. Vířil jsem sálem jako tornádo, kdo neuhnul, ležel. To je blázen, vykřikla jedna slečna přede mnou. V tu chvíli byla na zemi. Jeden starý pán v lóži se rozplakal dojetím, že po letech opět vidí lidožroucké tance z ostrova Bali. Konečně jsem dotančil na chodbu. Otevřel jsem dveře a zavrávoral zklamáním. Ve vestibulu stál strýc Vavruch a ostatní mužské příbuzenstvo. Tady je, zvolal strýc a přivinul mě k sobě. Šel jsem z obětí do obětí. Pak mě dovedli k tetám. Znovu obětí, radostný pláč, znovu jsem omdlel. To je z toho, pravil strýc, že můj bratr Joza opustil rodnou hroudu a zběhl do městské kartounky. Kluk teď hladový, nic nevydrží a dělá hambu jménu Vavruch. Jak chce tančit, když se neudrží na nohou slabostí? Brečel jsem bezmocně na křesle. Nebul, Láďo, zvolala teta. Dneska hlad mít nebudeš. Z ruksaku vyskočila jelítka, ovar a křen, domácí chléb, káva a sádlo. Marně jsem volal, že nemám hlad. Marně jsem zavíral ústa před přívalem mastnoty. Chvíle mi se měl pocit, jakoby řezník vedle mne neustále porážel prasata. Byl to vrchol utrpení, který ještě zvyšovali poznámky gardedam. Podívej se, družstevník, jak se má. To by byla partie. A ne ten tvůj sportovec, který přinese obrázek Gagarina a loudí obě. Zástup kolem nás houstl. Některé dámy se podlézavě ptaly, jestli ten hezký chlapec půjde tančit. Jiná paní se rovnou zeptala, zdali něco nezbyde.
strýzi hodil jelítko a dáma z díky odběhla do přízemí, pronásledována dychtivým davem. Tak, teď si vem do kapsy ještě dva chleby, něco mezi to a jdi tančit, jásal strýc. Pořádně, děvčata, protoč, pěkně stiskni. Víš, že já nemám rád upejpání. Nás bylo v chalupě 16 a taky jsme se uživili. Nechci tančit, zaupil jsem, spíš je mi špatně od žaludku. To bude z hladu, usoudila teta. Nechceš něco zakousnout? Pro boha ne, vykřikl jsem. To bylo jenom chvilkové. Půjdu tančit. Jenom už to řeznictví schovejte. Jdi, chlapče, zachrochtal dět. A nedělej radu hambu. Víš, že já jsem tančil na hlavě a víš, že já jsem tančil na laně a nebýt toho pádu z věže, tančím dodnes. Kráčel jsem zvolna k parketu. Vesta na bříšku se povážlivě napínala a sako se nedalo dopnout. Nechceš foto z plesu, tlouštíku? Nabídl se fotograf. Neměl jsem sílu odpovědět, jen jsem tiše zafuněl, až mu spadl aparát. Snad nemusí být hned tak zle, rozplakal se ten muž a snažil se slepit objektiv žvíkací gumou. I za rohem jsem slyšel, jak běduje. Teď jsem žebrák, ještě že umím kreslit. Šel jsem tupě dál, motal jsem se chodbami a prosil nebesa, aby mi alespoň trochu vytrávilo. V temném zákoutí se ke mně přitočil jakýsi člověk a zašeptal. Mládenče, nechcete nakreslit na památku z plesu? Udělám vám pozadí, jaké si přejete, třeba ples. Stůjte klidně. Náhle vzhlédl. Ach, to jste vy, promiňte, že obtěžuji, jenom nefunět. A zmizel. Vyrazil jsem přímo k parketu. Dámy, které dojídali naši potravu, mě poznali a začali mi nabízet dcery. Naše umí tango nejlíp ze všech, slyšel jsem. Měl jsem toho právě dost. Pokud jde o tanec, je to možné, připustil jsem, ale postavou připomíná hydrant. A bylo volno. To jsem potřeboval. Stoupil jsem si doprostřed sálu, vytáhl zápalku, kapesník a dal kouřové znamení. Kapelník spustil skladbu na mou počest. Dámy začaly šeptat. Hrajou solo tomu boháči, co rozdával jídlo, kterou pak si asi vybere. Nevybral jsem si žádnou. Vadily mi dychtivé pohledy, které neoceňovaly můj půvab, ale sádlem promaštěnou náprsenku. Klesl jsem do podřepu, sepil ruce na prsou a začal tanec pokroku kozáčka. Přímo přede mnou se k sobě naklonily dvě dámy a jedna sykla. Já jsem vám říkala, že je to reklama.

0: Takový dosežení. Je mi trapné o tom hovořit, ale jednoho dne mě matka zvedla sekerou z pece a pravila s neznámým mě přízvukem v hlase: Kvído, mám tě ráda skoro jako vlastního syna, ale takhle to dál nejde. Musíš se oženit a přestat hnít. Po 40 se schánějí děvčata těžko. Mně je 106 a cítím, že slábnu. Již stěží vyšplhám na topol, když vyhlížím do kraje, nevedeli oce dráb. A ráda bych se dočkala vnoučat. Je to snad moje vina, že jsem panic, rozčil jsem se, však víte, jak moje známosti neslavně dopadly. A nikdo nemůže říci, že se nesnažím. Již v 7. třídě jsem kroužil kolem učitele Kubiše, který hlasem připomínal ženu. Bane, děvčata o mě nestojí, jen si se mnou hrají, zůstanu starým mládencem. Budeš trpět samotou, řekla varovně matka. Důchod se mýval také v mládí, pohrdl ženami a minulý týden ho ranila mrtvice z touhy v erotickém dusnu při filmu Lásky jedné plavovlásky. Oj, to se mi nestane, ocekl jsem. Chodím jen na sovětské filmy. Ty jsi byl vždycky blbec, Kvído, zahřměl otec. Musíš překonat prvotní ostych k něžnému pohlaví. Žen je víc, pitomče, každá touží být počepcem a ty nejsi partie k zahození. Postavu máš jak Spejbl, nápad jak Hurvínek a tvých 60 z cihelny, když pěkně naprkno každého prvního vyrovnáš, si manžel k pohledání.
1: Já se zeptám něco. Řekl jsem svých 600 nebo 60. To opravdu i na socialismus bylo málo. Tak myslel, že dělám srandu.
0: Takže, pane režisére, já to trošku vrátím. Postavu máš jak Spejbl, nápad jak Hurvínek a svých 600 z cihelny, když pěkně naprkno každého prvního vyrovnáš, si manžel k pohledání. Myslíš, otázal jsem se nedůvěřivě, nešprýmuješ jako Ondy, když si mě poslal do lékárny pro semtele. To byl april, tu písinku, ale dneska máme 1. dubna. To je pravda, řekl jsem, jdu se oženit. A začal jsem se oblékat. Jdeš ven, Kvído, probudil se dědeček. Vyzvedni mi na obci žebračenku na příští týden. A mě přine žejdlí k lihu, volal praděd ze síně, kde pálil samohonku. Ale já už jsem nikoho neposlouchal. Slušně ustrojen vmísil jsem se do proudícího davu přímo před naším domem na Václavském náměstí. Dnes se ožením, opakoval jsem si pevně. U muzea stál pán s dámou, která se mi líbila. Pardon, nepřepustil byste mi tuto kůstku? Požádal jsem ho slušně. Nech nás, Pejble, řekl muž a táhl dívku do muzea. Obrátil jsem se tedy jinam. Před domem potravin stála pohledná prodavačka losů a lákala lidi, že šťastný los jim pomůže z bídy. Chcete být mojí? Oslovil jsem jí mazlivě. Kolik dáš? Optala se prakticky. No, 600 na prkno každého prvního. To jako pozornost? Ne, to je moje mzda. Tak to ne. Na socialismus to sice není málo, ale pro mne jo. Já čekám na prince s tmavší pletí. Slušně jsem se uklonil, koupil si los, abych nevypadal jako fouňa, a šel dál líčit pasti. Netrpíte samotou, dámo? Otázal jsem se dívky, která sebou křečovitě trhala před suprafonem v rytmu jakéhosi šlágru. Počkej, až dohraju, brácho, řekla mi a zavěsila se do mne, takže jsem musel převzít škubavé prvky. Trochu mě to překvapilo, ale už jsem slyšel otázku, kdo tě učil Holandsko? Chtěl jsem se přizpůsobit a odvětil. Chceš se bavit o zemáku? V tom dohráli. Dívka sebou ještě několikrát trhla a vyhrkla. Tenhle flák miluju. Mohl bys mi půjčit bůra? Půjčil jsem jí ten obnos, abych si ji zavázal a začal jsem řeči o manželství. Pověděl jsem jí všechno o sobě, o mé peci, o naší rodině, o cihelně a že zítra by mohla být i mou před Bohem i před lidmi. Protože nic není na překážku, neboť 15 let již jistě dovršila. To jsem dovršila včera, pusinko, odpověděla. Zajásal jsem. Zákon je na mé straně. Rodiče jistě své svolení dají, zvláště když se pochlubím, že jsem v 45. jako první viděl sovětský tank v Praze. Má to ale jeden háček, ozvala se nevěsta. Můj je se mnou už 3 roky a tahá se o rozvod. Zesmutnil jsem. Nic si z toho nedělej, žužlíku. Když se budeš chtít se mnou pobavit, přijď do Demínky. Nemáš cigáro, Bobe? Šel jsem dál se sklopenou hlavou. Čas ubíhal a nevěst nepřibývalo. Zkusíš to jinak, Kvído, řekl jsem si a začal se plouživě šinout za dívkou, která vypadala velmi spořádaně. Černá jubka, široká sukně až na zem a pěkný květovaný fjertoch. Stopoval jsem jak Vinetu, rudý gentleman, až do obchodního domu. Prohlížela si zboží nevinnýma, rybýma očima a už jsem ji chtěl oslovit, když dáma jakoby nic chovala do fjartochu plnicí pero a po širokou sukni ukryla štůček anglické látky. Zlodějka, chmatařka, látku a plnítko bere, tady musí jít stranou. Zašel jsem k tajnému policistovi, který dokonale maskován v gumovaném plášti a koskované čepici s nehtem stál nenápadně stranou a zřejmě náhodou nic neviděl. Zadrželi jsme tu podvodnici a detektivy z úřední moci demaskoval. Jaké bylo však moje překvapení, když z pohledné dívky se vyklubal můj děd. Když mě uviděl po boku strážce zákona, lapal po dechu a pak mi spílal nejhoršími jmény. Volá je na celý dům. Teď ještě ty idiote můžeš prozradit, že tvůj otec utloukl předsedu místního národního výboru Hrušní a vědí o naší rodině všechno. Mohl jsi mít bohaté Vánoce, tulpasy, a teď musíme spoléhat opět na Červený kříž. Utekl jsem z dosahu starcových slov, ještě z dálky jsem zaslechl, jak žádá policistu, aby jeli na Holport. V tom mě zamrazilo v zádech. Na chodbě u sochy hojnosti stála dívka a plakala. Ozval se ve mně rytíř. Mohu vám něčím pomoci? Podívala se na mne skrz slzy. To půjde těžko. Jen se mi vyspovídejte. Svěřená bolest trápí méně. To nepochopíte, dobrý muži, řekla dívka a pohladila mě. Krásný pocit projel mi tělem a pohladil se mi také. Pak jsme se chvíli střídavě hladili a plakali. Nakonec se mi svěřila. Kamarádky ze svazu mládeže se jí smějí, že ještě nemá chlapce molotce a že její otec buržuj známý, který zatajené pruty zlata na půdičce ukrývá, každého solidního nápadníka důdkami zažene. Rozhodl jsem se, že se postavím proti tomu draku sedmihlavému, jehož 48. rok nepoučil a ručku v ručce vyrazili jsme na vinohrady k dívčiným rodičům. U vrat mohutné vily stál sluha ve fraku, pohrdavě si změřil můj hubertus a požádal o navštívenku. Pán jde se mnou, Alfréde, pravila slečna. Promiňte, milostivá, ale tento týden je to již 3. žebrák. Toto je můj nový ženich vrátný. Pardon, to je jiná. Berete si ho vy. Vešli jsme do zahrady. Všude puch květin. Omylem jsem pozdravil mramorovou sochu, která vypadala jako živá. Obešel se mi a spadl po břiše do jezírka plného blatouchu. Zahradník mě vytáhl kosou a já se znovu zavěsil do své vyvolené. Pak jsme došli do salonu. Dvakrát jsem sice upadl na schodech, ale byla to vina koberce. Si své rázný, miláčku, šeptala mi Lucie a postrčila mě do jídelny, kde se právě hodovalo. Nechte si šmakovat, popřál jsem hlasitě a vylil vodu z rukávu. Podívali se na mě nechápavě, ale to už mě Lucie představovala. To je Kvído, dělník z cihelny. Snad soudruh mohl počkat, až přejde oběd, řekl otec a zamračil se. Je to můj ženich a ráda bych ho přizvala ke stolu. Otec začal divně frkat a paní zřejmě matka pravila, že to jsou hloupé vtipy při jídle. Myslím to vážně, dupla si Lucie. Ať pán přijde za rok, to už budeš vdaná, křikl otec. Teď si ještě dítě a vysrkl ústřici. Ustoupil jsem překvapením na tou hrubostí a nechtěně brnkl loktem o sloupkové hodiny. Chtěl jsem je zachytit, ale strhl jsem záclony a co čert nechtěl, přímo do krbu. Potom se pamatuji na velký požár, popáleniny třetího stupně a tichou svatbu v cihelně. Tchán Darmošlap, který se kdysi tak vypínal, je rád, že nyní sdílí s tatíkem pec a já, že složím každého prvního 600 na prkno. A vytrestal jsem ho buržuje. Nepoučil ho únor, poučil ho kvído. Zúčtovali jsme spolu.

Můj vstup do internátu. Od 5 let jsem toužil po kariéře úředníka v bance. Mít černé klotové rukávy, razítko, v zásuvce chléb s koňským salámem, přepážku s neprůstřelným sklem proti střelám banditů a slinám zákazníků, před sebou stohy bankovek, tvrdé české valuty a 14 dní dovolené. Život však obyčejně nepřeje dětským snům. Také mně se neměly tužby vyplnit. Když jsem vycházel v 5. třídě 9letku, zavolal si mě otec do Včelína za město, kde jsme bydleli, a řekl: školní docházku si splnil nezrovna nejlíp a vstupuješ do života. Ano, teď budu bankovním úředníkem. S tím se rozluč, zarazil mě otec. Se svým vysvědčením se mezi škrabáky neuchytíš. Již jsem tě zapsal do zemědělské školy s internátní výchovou. Budeš-li se dobře učit, staneš se kočím. Pokoušel jsem se otci odporovat holí, ale tatík zvolal: ještě ráno a otevřu úly. Prohrál jsem. 2. dne ráno mě otec dovedl na nádraží. Opatrně se rozhlédl a zavedl mě k nákladnímu vlaku. Život je tvrdý, chlapče, řekl. Nebude se s tebou mazlit. Skoč do něj rovnýma nohama. A přivázal mě pod vagón k nápravám vozu. Šťastnou cestu a piš, šeptl pak ke kolejím a dojatě odcházel směrem k nádražní restauraci propít ušetřené jízdné. Musím přiznat, že mi nebylo nejveselej. Otočil jsem za otcem naposledy usozené oči. Děkuji ti za výchovu, tatínku. Zahlédl jsem ještě, jak se otec na peroně ujal kufru, který se mu zdá opuštěný, a zmizel s ním rychle v davu. Zůstal jsem sám, poprvé bez domova. Snad proto se mi začaly honit hlavou divné myšlenky. V internátu se se mnou mazlit nebudou. Vždyť co je to vlastně internát? Omšelá budova, kde jsou chlapci a děvčata pod jednou střechou a nesmějí k sobě, ani kdyby si to přáli. Za těchto myšlenek ubíhala má cesta do jeseni na Šumavě. Pražce se mi míhaly těsně pod sedínkou a výhybka mě co chvíli klovla mezi žebra. Také roj včel, který jsem si doma vypůjčil, abych měl nějaký majetek do začátku, začínal nebezpečně bzučet. Často vyběhla včelka spod čepice a toulala se mi po tváři, jež zvolna opuchala. Po 12 hodinách jízdy, přesně v jeseni, provazy povolili. Dopadl jsem tvrdě mezi koleje. Po čase, právě když jsem otvíral oči a přemýšlel, kdeže to jsem, zvedl mě průvočí ze země. Co tu děláš, chlapče opuchlý, ptal se přísně. Ale naslouchám dunění, nejede-li vdáli vlak. Vymluvil jsem se chytře a prchal důstojně jakousi stokou směrem k internátu. Tma mi sice stěžovala orientaci, ale velký řev mě vedl neomylně. Před internátem stály 2 zástupy. Na jedné straně dívky, na druhé chlapci. Několik mužů stálo na valníku a křičelo dolů. Světlomet umístěn na věži internátu osvětloval prostranství, jiný pročesával okolí a jakýsi střelec vysílal z oken ředitelny k lesu náhodné rány. Záznamy hovoří jasně, křičel muž z vozu. Jeden přivandrovalec jménem Antonín Bobr chybí. Dokud se nenajde, nedostanete oběd a klíč od záchodku. Pochopil jsem, že hledají mě. Už jdu, zvolal jsem a vběhl do světla. Pán, zřejmě ředitel, se skočil z válníku a vytěl mi políček. Kde jsi byl, Toníčku? A znovu rána. Spal jsem.

Nevysvětli nám, Antonínku, proč jsi tak opuchlý. Ani tentokrát jsem nezalhal. Mám podčepicí roj včel. A máme ho, lháře. Zapištěl vychovatel a ředitel mi strhl čepici z hlavy. A začal karneval. Včely dlouho bez potravy ukazovali řediteli, jak jsou pilné. Pokryli jeho postavu bzučivým kobercem a měli se k dílu. Mezitím, co vedení volalo o pomoc, obstoupili mě budoucí spolužáci a jednohlasně mě zvolili svým náčelníkem. Bývalý vůdce ke mně přistoupil a prohlásil závistivě. Takhle si představuji vítězství lži.

Jak jsem se vyučil? Na formování mého charakteru v dospívání měli vliv tito lidé. Služebná Olga znalá věci, trafikant Vávra a hostinský Trejbal, jehož heslem bylo i dítě má žízeň. Nejvíce mě však ovlivnil strýček Urban Světoběžník. Pravda, u nás doma nebyl příliš oblíben, neboť jeho pověst kasaře nebyla pro náš rod tou nejlepší vizitkou, ale já ho miloval. Líbila se mi jeho sbírka falešných vousů, lesklé kasařské náčiní, kýchací prášek proti policejním psům, padělané bankovky všech měn, které stály za to, bodky s podpatkem vpředu ke zmatení stop, které nesundal z nohy, a dokonalá napodobenina uniformy seržanta zahraniční tajné služby. Na rozdíl od nás měl Urban vždy hodně peněz. Maminka se mi sice snažila namluvit, že její bratr hodně spoří, ale já dobře věděl, že bez ustání a bez ostychu krade. Ondy jsem si schoval za ucho žvíkačku a jedva mě strýc pohladil po hlavě se slovy si hodný a bohatý chlapec, už tam nebyla, a naopak Urbanovin se začaly pravidelně pohybovat čelisti. Tato a podobné příhody mě se strýčkem zblížily. Začínal jsem si jeho podivné práce vážit. Některé kousky mě přímo nadchly. Ku příkladu o Vánocích, kdy se v domě na 10 vteřin zhaslo, aby mohl Ježíšek nerušeně přijít, stačil ukrýt stromeček, ozdoby i cukroví, nehledě na to, že sousedé pohřešovali ryby a synků velociped. Byl jsem proto nesmírně šťasten, když si mě strýček vyhlédl za učedníka, neboť, jak řekl rodičům, mám dlouhé štíhlé prsty, které jinde sotva najdou využití. Maminka sice mínila, že bych mohl být truhlářem, ale Urban se jen usmál a prohlásil, že lépe počkat, až stůl bude plný. Ani otec se nemohl smířit s myšlenkou, že budu šmatákem. Když má štíhlé prsty, ať je hodinářem, není to krása takové zlaté hodinky? A zadíval se podivně na zápěstí. Nehledej, švagře, podával mu strýc hodinky společně i s plnicím perem. Víš, trénuji mezi řeči, abych nevyšel ze cviku. No, abychom tu trapnou debatu skončili, kluk se bude učit u mne a když se ti rozbijou hodinky, přinese ti jiné. Přestěhoval jsem se tedy ke strýčkovi. Jak krásný by to byl. 3 tajné vchody, 2 podlaha i strop, knihovna plná kriminalistických sborníků a tucty dalších lákadel pro mladého chlapce. Výuka začala hned ráno, neboť bylo třeba ukrást snídani. Půjdeme udělat samoobsluhu, rozhodl strýc, neboť tam si vybereš, co chceš. Chodím tam už 5 let a používám stejný trik, zvaný těhotná žena. Dneska však zvolím jiný způsob. Vezmeš košík a naložíš ho, co hrdlo ráčí. A nějakou maličkost strč pro cvik za kabát. Byl jsem překvapen, že strýc hodlá platit, neboť zůstával u pokladny, rozmlouvaje s vedoucím o zločinnosti mládeže. Náhle, to už jsem měl koš v

plechovatý a za kabátem mraženou kachnu vykřikl. Támhle je ta straka. Vrhl se na mě a na mou hlavu pršely pohlavky. Vyrval mi kachnu ze záňadří a mával s ní nad hlavou volal. Je to možný? Vlastnoručně ho nezdaru odvedu na policii a hnal mě ke dveřím. Za hodinu je tu zboží zpátky s pokutou, ujistil ještě vedoucího. Ale nebylo. Za hodinu jsme byli už po snídani a v troubě se pekla kachna. Strýc pak ještě vzkázal telefonicky do samoobsluhy, že vedoucí je vůl. Jak přijít rychle k penězům na cestách bez cestovní vkladní knížky, mě strýček naučil také záhy. Stačila k tomu páska pomocníka veřejné bezpečnosti a vybírání pokut za nepřiměřenou rychlost, kterou Urban odhadoval během vedle auta. Když se stmívalo a bylo třeba dopravit se domů, nechal posledního řidiče vystoupit z vozu, řka, že přeskouší, jak fungují brzdy. Automobil jsme pak prodali dychtivým servisům na součástky. Strýce Urbana provázelo při práci neobyčejné štěstí. Jen jednou se pamatuji, že padla kosa na kámen. To se totiž strýček zastavil u slepce na nároží a vsypal si obsah jeho klobouku do dlaně. Vřímající nebožák se vymrštil a začala honička, kterou by nikdo od invalidy nečekal. Zaběhu po nás házel nevidomý dlažební kosky s nebývalou přesností, což svědčilo o tom, že ten člověk nejenom vidí jako sokol, ale že i ruce a nohy má v nejlepším pořádku. Strážníka na křižovatce tato situace vyvedla z míry natolik, že začal střídat světla na přechodech tak rychle, až slepci přecházel zrak. Díky zmatku jsme mu tedy unikli, ale přesto bylo slyšet, jak volá mávé bílou holí, že se ještě uvidíme. Tato nicotná příhoda se nám zdála velmi zábavná, ale bohužel jsme se slepcem skutečně ještě viděli. Moje učednická léta byla tak násilím přerušena. Strýc vnucené samotě, jak se zdá, zatrpkl, neboť na motáku z vězení se dal slyšet, že nemá cenu dělat poctivé řemeslo, když svět je plný podvodníků.

Moje první schůzka. Na svou první schůzku jsem se připravil velmi pečlivě. Nejprve jsem se dokonale omyl, pamětliv slov pana učitele Čolka, který s oblibou říkával: les dělá ozvěna, vůně gentlemana. Potom jsem si vyrazil louskáčkem na ořechy dvojku vlevo nahoře, abych mohl ohromit svoji vyvolenou pionýrku Anu Žentourovou pliváním skrz mezeru v zubech přes plot. Přirozeně, že jsem před rodinnými příslušníky své přípravy tajil. Pouze na sestře jsem si chtěl ověřit nějaké reakce, a proto jsem se jí optal, co by dělala, kdyby někdo nečekaně políbil. Ona mi odpověděla, že žádné peníze nemá, abych nežebral, a že už jsem s tím trapnej. Ujistil jsem jí, že mi nejde tentokrát o peníze. A co by tedy dělala, kdyby šla normálně přírodou a někdo jí dal pusu? Sestra se zamyslela a pravila, že by podle ní mohly nastat jen dvě situace. Buď by dotyčného jako řádné a poctivé děvče insultovala se slovy: nech si důvěrností, odporný individualisto, já patřím kolektivu. A nebo by polibek zdánlivě opětovala a přitom odcizila zvrhlíkovi občanský průkaz, který by pak odevzdala na nejbližším okrsku veřejné bezpečnosti. Po tomto skvělém ponaučení jsem si na rande občanský průkaz nevzal. Na schůzku jsem přišel přesně. Ne tak Anna Žentourová. Ta přišla až za 67 minut, ale za to sebou vedla mladšího bratra Vinska po straně pravé a na vodítku po straně levé žíhanou dogu. Na první pohled mě upoutalo, že Vincek i doga mají podobný chrup. Anna se omlouvala, že jde pozdě, neboť prý byla se psem na očkování proti vzteklině. Pravil jsem, že mi to nevadí, že nikam nespěchám, že mi teprve 15. V tom mě žíhaná doga přátelsky kousla do sedacího svalu, čemuž se malý Vincek nadšeně chechtal. To mě dopálilo. Počkej, ty blbečku, pomyslel jsem si. A mezi tím, co jsem šplhounsky chválil chrup naštěstí očkované dogy, šlápl se mu tvrdě na nohu. Dávej pozor, vole, řekl Vincek a bodl mě hřebíkem do stehna. Pochopil jsem, že bude lepší, když s ním pro příště nebudu vyhledávat spory. A v duchu jsem zalitoval, že nebyl očkován společně s dogou. Půjdeme? Otázala se Anička. Půjdeme třeba do parku, navrhl jsem ducha přítomně. Vincek se začal hádat s Aničkou, že mě klidně vezme kamenem do hlavy a že ani nepípnu, protože jsem do ní tvrdej. Spor vyhrál Vincek, který vzal dlažku a dal mi potěžka. Pravil jsem, že je pěkná, a když jsem jí vracel, byla zabalená do 10 koruny. Podíval se na ní, pak na mě a tiše řekl: hamoune, brázda dává 20. Ale přesto diskrétně odešel. Chtěl jsem Aničku políbit, ale zapomněl jsem na dogu. Ta ovšem nezapomněla na mě. A protože jsem se jí asi líbil, roztrhla mi plášť. Promiň, řekla Anička a dogu okřikla: to není diverzant, Kleopatro. Teprve nyní jsem si uvědomil, že mi před časem Anička vyprávěla, jak dostala k svátku psa od pohraničníků, se kterými má její pionýrský oddíl družbu. To je v pořádku, řekl jsem. Stejně si chci dát kabát zkrátit. Doga byla zřejmě chápavá, neboť mi v tom okamžiku zkrátila plášť tak dokonale, že mi zbyly jen rukávy. To nevadí, volal jsem znovu. Nepotřebuji vlastně kabátek vůbec, vždyť je skoro jaro. A nesl jsem chatrné zbytky pláště přes ruku, doufaj, že z toho doma spíchnu aspoň penál. To je divné, co to zvíře má, řekla Anička, dívajíc se, jak doga vrčí. Nezabýval ses někdy myšlenkami na pašování přes hranice? Kdepak naopak, pravil jsem rychle, protože se ke mně opět Kleopatra nebezpečně blížila. Což dát pejskovi náhubek? Navrhl jsem nesměle a v očích už jsem měl panický strach. Proč, řekla Anička, vždyť je krotká. Velmi krotká, uznal jsem, ale jelikož se doga Aničce vytrhla, rozběhl jsem se zoufale k fontáně, která byla památná tím, že na ní před měsícem přinutili chuligáni vylézt lékárníka Mnišku a křičet, že veškerý prášky jsou svinstvo. Mezi dogou a koupelí volil jsem koupel.
Topícího mě vylovil po delší chvíli hlídač parku, který moji lázeň ovšem považoval za recesi. Asi čtvrt hodiny mě udržoval hráběma v kašně, svolává lidi, aby se šli podívat, že zas mládež provokuje. Teprve, když jsem byl všeobecně odsouzen, se sklidnil, vybral od lidí z davu, který se na mě díval, po 5 koruně a odešel uhrabovat cestičky. Vydrápal jsem se se zbytkem sil z tůňky. Měl jsem štěstí, že v davu byl lékař, jenž mě na místě ošetřil a vyroval s rukou staré paní, která mě chtěla upálit, aby byl úrodný rok. Měla smůlu. A nebo se asi znala s králem Šumavy, neboť jí nyní hnala do gas směrem ke konečné sedmičky. Nic zlého jsem té paličově dceři nepřál, ale byl jsem rád, že jsem konečně s Aničkou sám. Budeme si povídat, anebo budeš pořád blbnout, otázala se. Budeme si povídat, slíbil jsem zoufale a chtěl jsem ji obejmout. V tom jsem dostal cihlou do zad. Za 10 korun toho bylo dost. Blížil se Vincek a mával prakem. Z druhé strany přibíhala doga a hnala před sebou členy klubu českých turistů, kteří se provinili pouze tím, že se zrovna vraceli z Rozvadova. Další sled událostí si přesně nepamatuji. Vím jenom, že hlídač mrštil po Vinckovi rýč, neboť ten šlapal po kytičkách. Doga nahnala turisty do řeky k velké radosti otužilců, kteří se domnívali, že to výsledek jejich náborové akce, a začala znovu žertovat se mnou. Vincek poranil hlídači nohu, ale ten byl i na jedné nebezpečný, přískoky vyrazil ke mně a když zjistil, že nemám občanský průkaz, demoloval mě postříkem na mšice volaje. Chuligáni vyhubím, jakože jsem Antonín. Pak jsem omdlel. Když jsem se probral z bezvědomí, byla Anička již provdána. Od té doby první schůzky vynechávám a chodím rovnou na druhou.

jak jsme vítali Australana. Zvýšení turistického ruchu je věc chvályhodná a prospěšná. My poznáváme cizí kraj, cizí mrav, zahraniční turista pak pokochá se krásou naší domoviny. I památná místa budou zvelebena. Tak u příkladu na zdi hradu Velhartice se vedle nápisu Nosnedl Klatovi 246 objeví Uma Sheikh Perzie věryto malajskou dýkou. V brdských lesích vzpomene elegantně oděný indián válečné stezky dědů, na císařské louce budou před koženým stanem eskimáci porcovat soba. Ačkoliv naše obec není právě význačným letoviskem či lázněmi chvalné pověsti, přece se nás celá akce dotkla netušenou měrou. Alois Sloup, řezbář, co bydlí za kostelem, má bratrance v Austrálii. Dřív jsme to přecházeli taktním mlčením, ale poslední dobou, když je to dovoleno, se zajdeme občas pozeptat, co nového v Melbourne, jaký je stav vody na australských tocích, i jinak lehce rozprávíme. Onehdy povídá Sloup jen tak mezi řečí, že Fred, jako bratranec, přijede koncem srpna na návštěvu. Srdce prý zavolalo, přes oceány a kontinenty do rodné výsky Australan přilétne. Tak to povídá a přitom klidně vyřezává betlém. Nás však tato zpráva vyburcovala k horečné činnosti. První začal předseda. Na schůzi výboru překvapil všechny přítomné návrhem, aby do znaku obce byl umístěn místo užovky divoký australský králík. Všechny to zarazilo, ale když jsme pochopili příležitost k proslavení vesnice, roztrhl se z návrhy pytel. Obnovíme kanalizaci po předcích, zapřísáhl se okresní hygienik. Vzpomeneme si, kde byl rybník, vřísko korybník. Zeptáme se ve městě, kudy vedla silnice, prohlašoval cestář. Zavedeme petrolejky, louče čadí, volá rozvášněný elektrikář Krupka. A když se i soused Linka zavázal, že bude pást kozu jinde, aby mohli zase jezdit vlaky, přišel se svou troškou do mlýna i předseda JZD. Já, soudruzi, řekl a praštil pěstí do stolu, štěstí, že máme srpen, mu ukážu žně v plném proudu. Tichý a ušlápnutý agronom Pešek se snažil namítnout, že ještě není zase to. A hele, řekl předseda, aspoň nebude práce s výmlatem. Ale 15. piju, pánové, jako by byly dožínky. Termíny v kalendáři jsou mi svatý. Ale co ukážeme Australanovi, šeptl ušlápnutý agronom. Kohoutí zápasy, zareagoval veterinář. Ty jsou za mořem oblíbený a dva kohouty snad v družstvu seženeme. Při nejhorším nám vypomůžeš koník vodička, ten jich má nejmíň 8. Co vypomůže? Odevzdá je, řekl předseda a napsal výnos. Jak tady ten chlap vlastně bude dlouho, napadlo ušlápnutého agronoma. Asi 10 dní, prohlásil tetiva, který bydlel hned vedle Sloupa a měl všechno z první ruky. Hergo, tak dlouho kohouti zápasy nevydrží. I když je budeme popichovat, zachmuřil se tajemník. Musíme vymyslet ještě něco. Ponocného návrh, aby Australan skákal ve stodole z trámu do slámy a tak si užil, neprošel. Také návštěva koupaliště byla zamítnuta, protože Australan šťoural by v něm jistě hledal vodu. Plavčík Masák přišel sice v očekávání z propitného s konstruktivním návrhem, aby se dno nádrže natřelo na modro a on, že by z kabiny dělal šplouk šplouk a občas křičel topím se, čímž by iluze byla dokonalá. Ale co dělat v případě, že by Australan iluzi podlehl a chtěl si zaskákat z 5metrového prkna? To nevěděl nikdo. K večeru jsme však přesto sestavili program rodákova pobytu u nás. Vypadal takto. První den. Uvítání před kašírovanou školou, poté slavnostní zahájení kohoutích zápasů. Druhý den kohoutí zápasy. Třetí den kohoutí zápasy. Čtvrtý den kohoutí zápasy. Pátý den slavnostní zakončení kohoutích zápasů a hostina s poraženým. Šestý den
Beseda o kohoutích zápase. Sedmý den, beseda s Pavlem Kohoutem. Osmý den, promítání filmu o kohoutích zápasech s Hřebínkem na život a na smrt. Devátý den, slavnostní zakončení Australanovy návštěvy a předání čelenky z kohoutího peří. A tak nastal dlouho očekávaný den. Před Ladovskou školou visel obrovský plakát s heslem Vítej, milý Frede Sloupe, zas tě náruč rodná houpe. Ve výloze samoobsluhy se skvěly nápisy Mluvíme finsky a nářečím Siuxu, neboť jsme předpokládali, že v těchto jazycích se s námi Australan chtí domluvit nebude. V hasičské zbrojnici byli od časného rána ukryti kohouti, které agronom pošťuchoval klacíkem, zatímco náves se pomalu plnila. Na žerdi měl původně vlát australský prapor, ale protože si nikdo nemohl vzpomenout, jak vypadá, vyvěsili jsme alespoň vlajku místního slavoje, nad kterou kovářka přišila pentličky Nazdar. V levé části náměstí byli podle velikosti seřazeni žáci devítiletky, kteří pod vedením harmonikáře Douši cvičili píseň Touha po domově. Zvláště malebný obrázek skýtali žáci 6B. Podle návrhu ředitele školy byli každý žák a každá žákyně opatřeni na bříšku mošničkou a poskakujíce představovali klokánky. Napětí vrcholilo. Byl přinesen chléb se solí, děti rozkošně hulákali píseň, kohouti zuřili, jeden dokonce agronoma klofnul, pentličky vlály a žáci 6B poskakovali s mošničkami radost pohledět, když se doprostřed slávy přišoural Aloj Sloup, v jedné ruce betlém, ve druhé dopis. Tak nic, řekl. Fred nepřijede. Odložil návštěvu na neurčito. Předseda smutně rozpustil shromáždění. Ředitel školy ve snaze zachránit situaci navrhoval, abychom alespoň oslavili 16. výročí zrušení pastoušky, ale to už byl na náměstí sám. Fred Sloup přijel nikým neočekáván asi za 14 dní. Poznali ho pouze 3 výminkáři a uličník Jarda Slabihoudek mu prakem srazil klobouk z hlavy. A dobře mu tak, cizákovi. Australan nebo Eskimák. Ať vidí, že my Češi před ním páteř neohneme.

U nás v rodině máme zakořeněný odpor proti alkoholu. Pálenka k nám nesmí od té doby, co dědeček v alkoholickém opojení šimral základy domu trhavinou. Neboť se mu zdálo, že vnučka špatně chápe jeho opilecký výklad o Vezuvu. Také otec alkohol nesnáší. Zejména pak po 10. sklence rumu. Teta se napila poprvé při svatbě a od té doby nevystřízlivěla. Bratr vůbec nepije a jistě neprávem se mu přezdívá demižón. Je přirozené, že já, jsa takto přísně veden, jsem obcházel restaurace širokým obloukem a nenávistně plival na vývěstní štíty vináren. Také kamarády ve škole jsem napomínal, aby o přestávce neprolévali hrdlo levnou výčepní lihovinou. Říkal jsem jim upřímně, volové, kdybyste nechlastali a za ušetření peněz koupili si švihadlo a potírali tělo. Sám jsem jim šel nejlepším příkladem. Hned ráno, když jsem stál ze žíněnky pod čirým nebem, neboť otec propil postele a dům, rozhýbal jsem si tělo maratonským během a při jízdě vlakem zpět jsem na záchodku prováděl ranní hygienu, omyl celé tělo, záda promasíroval papírovým ručníkem a v kupé jsem si napsal úkoly. O jídlo jsem také neměl starost. V nádražní restauraci se vždy našlo něco z předešlého dne, zvláště když jsem nebyl vybíravý. Nepohrdl jsem ani ováleným soustem, nebo tělo sportovce spotřebuje mnoho kalorií a neptá se, kde jsi je získal. Ve škole jsem se nejvíce těšil na hodinu tělocviku. Bohužel tělocvikář Haštal nepatřil k průkopníkům tělesné výchovy. Hodiny zanedbával, rozcvičku vynechával vůbec a k nářadí nás nepouštěl, abychom ho prý neohmatali. Za to se však věnoval vyspělé žákyni Kotizové, které často vysvětloval pod bradly základy sportovní masáže. Po vyučování, kdy všichni ostatní hoši kouřili za stodolou, jsem je vždy marně varoval slovy. Volové, kdybyste nehulili a za ušetřený peníz koupili si švihadlo a potírali tělo. Po obědě, který jsem měl připraven u známého popeláře Kalouse, jsem se šel na nedaleká jatka poměřit s kamarády řezníky v zápase. Když jsem je všechny unavil, pustil jsem se do lesa pomoci dřevorubcům stahovat klády do údolí, nebo jim padla kobyla. Doma jsem se večer vlastně jen otočil, vzal si starší oděv a sváteční montérky zavěsil na strom, aby do neděle vydržely puky. A před usnutím počirákem jsem při svitu svatojánských mušek ve sklenici prolistoval své album sportovců. Tak ubíhal den za dnem. Mé tělo sílilo, svaly dosáhly tvrdosti kamene a při běhu jsem rychlostí připomínal pštrosa. Bylo mi dobře, když jsem se ve vypůjčených tretrách vznášel družstevními lány a dechu se mi stále dostávalo a svaly necítili únavu. Rolníci nechávali práce a selky mi s úsměvem mávali šátky. Usmál jsem se na ně také a běžel dál. Ne, mně ještě nepřišel čas ohlížet se pořádně chlapsky po ženách, jak se říká, zakoketovat si s babama. Můj cíl sportovce byl jasný. Nejprve připnout na hruď olympijskou medaili a pak teprve ženu mezi atletkami si najít a o svatební noci na obě líce pocelovat. Však už to dlouho trvat nebude, když stanu na stupni vítězů v 10 boji. Pot se ze mne lil, ale v běhu jsem nepolevil, i když obloha hrozivě potemněla a zdáli hrom burácel. Vybíhal jsem pravidelným tempem strmý kopec. I nad tebou, přírodo, zvítězím, volal jsem, přestože mi přívaly vod zalévaly ústa. V tom zahřmělo přímo nade mnou
a blesk rozčísl blízkou borovici. Startovní výstřel, pomyslel jsem si. Jako na stadionu, zkusíš si finish, Václave. A vyrazil jsem tryskem do louky. Zde nalezený deník sportovce končí. Citujeme ještě zprávu z okresních novin. Tragická událost. Včera našli zemědělci svážející seno na louce u kulturního domu, dříve u pastoušky. Tělo mladíka zasaženého bleskem při pondělní dešťové přehánce. Jedná se o Václava Zoubele. Upozorňujeme pionýry, aby si vzali z této nehody příklad, jak správně říká tajemník MNV, což jim vzkazuje. Milé děti, zastihne-li vás živel v poli, lehněte si do brázdy a odhoďte vše kovové, například pluh. Nebo jděte do nejbližší restaurace a v klidu vyčkejte sucha. Jenom blbec, jako byl Zoubele, v bouřce utíká. Čest jeho památce.

Je zajímavé, jak v přírodě k sobě vždy tíhnou dvojice různého pohlaví. Šneci, ještěrky, blechy, koroptve, jezevci, sloni, hranostajové, polární lišky, sovy, tchoři, veverky, kapři a lidé. Všude je tatínek a maminka, všude jsou námluvy, ostych a dobývání. Bavěru krásně popsal tento úhlavní put všeho tvorstva Alois Jirásek v básni Ze života hmyzu. I jiní spisovatelé neuzavírají se nutkání onomu a popisuje ji tak dovedně, že mráz čtenáři po zádech divě přebíhá a různé představy honí se maně hlavou. Ku příkladu rozněcují představy tito spisovatelé. Šrámek Fráňa, Léto, strana 24 až 25, 121 až 133, Zola Emil, Nana, strana 1 až 330, ten sprosťák, co napsal Decameron, celá kniha, včetně vysvětlivek, Klíčka Benjamin, Divoška Jaja, kapitola 7, strana 124 a 126. V 15 letech jsem měl tyto knihy přečteny až třikrát. Teoreticky jsem byl tedy vzdělán v oně choulostivých věcech důkladně a zbývalo jen nabít náležité praxe. Nechtěl jsem ji však získat za mrzký peníz v domech, které se nazývají veřejnými a jimž noha slušného jinocha zdaleka se vyhne. Včas mě varoval otec před těmito úkryty neřesti, které sídlo mají převážně v suterénních prostorách na předměstí, v brlozích, kde čpí pivo a líčidla ohmataných krásek a kde Šváb trvale usadil se, aby svou přítomností dokresl ubohost prostředí. Také jsem nechtěl to kouzlo poznání promrhat v rychlosti v chladných nocích na Petříně, kde, jak jsem slyšel, chlípní důchodci triédrem do křovíček nakukují a zneužívají tak citů nás mladých ke svému povyražení. Na taneční zábavě se mi také dívku schánět nechtělo. V potu rozdychtěných těl a hlučné tančírny nacházel jsem erotiku příliš hrubou. Toužil jsem neustále po lásce čisté, jako horský potůček z jara, kdy jeden druhému se odevzdá bez postranních úmyslů a po poznání chlapec i dívka odejdou radostněji do práce, do továren a polí, aby se zítra na večer znovu sešli v seníku opít blíže společnému štěstí. Tak jsem si představoval svou lásku. Ne v mansardě bez příslušenství, kde se děvčata povalují chatrně oblečena rozkošnicky na polštářích a divanech a levným alkoholem lákají chlapce do svých náručí, aby pak gránu hodila do prasátka další minci. Kde však najít ženu čistou, neskaženou, vzdělanou, pracovitou a půvabnou jako květ blatouchu v raní mlze? Mé spolužačky nepřicházejí v úvahu. Jsou již všechny zadány starším pánům, kteřím dárky a voňavky po školníkovi posílají a večer pak za město v autech je vyvážejí do míst, kam mačino oko nedohlédne a cizí bankovka s diskrétním šelestem za punčošku se vsune. O, jak jsou vypočítavé ty naše žákyně. I při písemkách, když nepřipraveny po prohýřené noci loudí o radu, nechává jakoby náhodou nahlédnout v místa, kde se jejich těla liší od našich chlapeckých rovných. U nás v tělovýchovné jednotě, což je to lepší, ženy dnes vůbec tělocvičení opomíjejí. Ve vzpěračském oddíle, kam jsem se při cestě za láskou přihlásil, věřte nebo nevěřte, nenašel jsem jedinou cvičenku. A to nehovořím o ragbistech, boxu a zápase řecko-římském, kde člověk ženu také nenajde,
protože jsou to sporty cudné, až puritánské, kde výstřihem omámit soupeře nelze. Za to však v plavání, tam je ženami předspáno, že mnohdy dna bazénu nevidíš. Tam nymfy rozprostřely své sítě a více než na precizní tempa kraulu dbají na to, aby tělo bylo co nejméně zakryto a plavčíka nabádají, aby voda byla vždy průzračná a mužských diváků z dostatek. A atlétika stejná neřest. Při skoku do výšky dívky ukazují všelicost a nazývají to horajnem. Jak jsem záviděl Romeovi Julii, Petrovi Luci, Ruslanovi Ludmilu, Oldřichovi Boženu. Jak jsem záviděl našemu sousedovi sousedku. Jak jsem záviděl všem šťastným dvojicím. Ale čím více nad celým problémem přemýšlím, tím více seznávám, jak je u nás méně a méně Julií, Lucí, Ludmil, Božen a sousedek. Onehdy jsem si myslel, že konečně tu pravou mám. Pilná byla, povoláním švadlena, s trochou fantazie i pohledná. Čtení ani psaní jí nečinilo zvláštní obtíže, ale bohužel otec mi tuto známost rozmluvil. Rozdíl 5 generací se mu zdál trochu velký. Snažil jsem se otce přesvědčit, že večery s ní by nebyly nikdy nudné, že leco zpamatuje. A kdyby si slyšel, otče, horlil jsem, vyprávět, jak potkala Švéda na Karlově mostě za 30leté války, sám bys ke krbu přisedl a otázky z historie položil. Tvrdý otec však přesto sňatek nepovolil. Dál tedy hledám svůj ideál. A nepospíchám. Věřím, že svou Julii najdu. Dobrý kamarád je prozatím lepší než žena. Vždyť nevyvstekali se dosyta 3 mušketýři. Vinetů s Old Shatterhandem a Kolben s Daňkem. Tak vidíte, do té doby, než najdu žínku sobě rovnou, vystačím si s Karlem.

0: Radio Jich, Cymbálka.
1: Žil kdys kdes chlap. Dá se říct, též muž, či kmán. Já ho zvu chlap. Nu a on krat ten chlap. Krat co moh a kde moh. Zvlášť, když měl hlad. Byl den jak květ, pták pěl, klas zrál a nad vším jas. Jen hvost se tměl tam, kde spal chlap. Spal den a noc, neb pil jak dán. Když jim třás chlad, vstal a chtěl jít dál, leč měl hlad, jedby. A pil, spíš pil, jen mít zač. Měl ret jak trout. Když se dá jít na lup, i když je den, tak šel. Jde, až zří plot a na něm čte, je tu zlý pes. Zlý pes. A to se mám bát? No, to snad ne. A just tam šel krást. Leč pes tam byl a zlý. A jak? Jak děs? Jen se chlap vkrat, už tu byl pes a vil. Pán sic spal, leč pes vil a řval čím dál tím víc, až pán vstal a vzal si zbraň. Vem si ho, drž ho, jen mu dej, křik. Zběh a ryk, chlap chce pryč, je tu však pes i pán, je to už kmet, a řve, já ti dám u nás krást, a kmet se rve, jak kdys, když byl mlád. Leč chlap je mlád dnes, a dnes má víc sil. Kmet už je mdlý, chlap na něj klek a chce ho být, když tu zlý pes se zved a chňap. Chlap má prst pryč. Než pes spolk prst, než kmet se vzmoch, chlap skrz sklep jde ven. Tam, co je vchod, je schod a u něj hůl, spíš kýj. Kmet se chtěl prát, leč kýj je kýj a chlap byl ze všech sil, až kmet pad. Pes se rval dál. Hraval dlaň i pěst a teď chce rvát chřtán. Chlap, pot a krev má naspěch. Děd si spad, leč teď zas na dvůr vběh vnuk. Spíš hoch než muž. A chce znát, kdo to tu chtěl krát a kde je náš děd. To už chlap byl přes dvůr tam, co je stáj. A přes plot jde kůň a na něm chlap. Vnuk sách níž než je bok tam, kde měl kolt. A jak stisk, kolt štěk, bang, bang. Chlap jek a kůň se vzpěl, leč jde zas dál. Děd vstal, je živ a zdrav, jen chlap je pryč a s ním i kůň. V tom vnuk křik, hleď! A jak to řek, tam, co je brod, kůň stál a třás se. Pak se hnal dál, zas stál, pak pad. Chlap je pod ním. Teď však se zved a dal se v běh tam, co je hvost. Chce se v něm skrýt, jen ho nech. Řekl děd, kdo zná líp kraj, kdo z nás tu rost? Teď bych chtěl lok, jak pes chce kost. Vnuk mu dal džin. Vem psa a kyj a pojď, řekl děd a mlask. Dej si též hlt. Vnuk písk na psa a šli. Chlap si sedl pod strom. Kůň mu zdech. Pes si vzal prst a ten kolt, co po něm šlech jak blesk. Mu z plic vzal dech, je bled, je sláb, je sám, má strach. Klek, chtěl vstát, leč spad zpět na strom a popni se sves na zem. Les jak plas, rval mech i vřes jak táh, trup opíť dál. Už ví, že je zle, zrak se mu tmí a sluch mu stich. Chce však pryč tam... Tam, kde je svět a kde je jas, ne tma, přec, kde je tma, je smrť. Teď ještě ne, chce se mi spát, jen noc a den a noc, zas budu fit, pes štěk. A po něm hned hlas, rek, čul, krev, běž za ním, kam štve, křik hoch, tam za ten dub. A tam ten chlap byl, pes nad ním stál, pak hoch, pak chmet. To je on, řekl kmet a vzdech. Ty jsi mu dal. Proč u nás krat? Co když měl hlad? Co když chtěl jíst? Ten znal než pít, ten vrah. On ví už svý, tak nač ten hněv. Pojď. A co s ním?
2: Už nic.
1: Jo, každý jsme nějakej, pravil muž nad černým pivem za stolem u okna v prázdné hospodě zvané Kamenný přívoz. Každý jsme nějakej. Ale takovej, jako je můj syn František, to je málo kdo. A napil se. Hostinský ho znal. Jmenoval se Huťásek. Byl to potulný muzikant, vdovec, bydlil dole u Sázavy, hned támhle za sklárnou a měl syna Františka. Právě o něm mluvil. Když se ten chlapec narodil, všichni se divili, jak je to možné, že tak křehoučkým, droboučkým manželům se narodil takový pořízek. Koukal kluk z peřinky po světě, smál se už třetí den a hned na to za chvíli mrkal po lidech jedním okem. Za ženskými si hlavu mohl ukroutit a těm pěkným salutoval. Regent z chóry tenkrát poznamenal, že to není samo sebou, taková čilost. Ovšem, regent z chóry byl starý mládenec a každý věděl, že z něj mluví závist. Jenže tenkrát to měl pravdu. Kluk rost, sílil, dařil se, ale nemluvil. Hrál si s dětmi, ale nemluvil. Když Huťásková umřela, plakal a smutný byl, ale nemluvil. Tomu bylo už 5 let a za rok měl chodit do školy. Lidi si na to zvykli, regent z chory mohl říkat, že to přece říkal, že to není samo sebou. A všechno plynulo svou cestou, až jednou na zámku byl ples a Huťásek tam hrál. Protože neměl nikoho, kdo by hlídal synka, vzal ho sebou na zámek a dal ho do kuchyně. Sám šel hrát pánům do tance. Když bylo po banketu a ples byl v plném proudu, služebnictvo v kuchyni zasedlo k večeři. Sesedli se kolem velikého stolu, malého Františka posadili do čela, tak ze žertu, a nalili polévku. Kluk vzal lžíci, usrkl a zamračil se. Pak usrkl po druhé, plácl dlaní do stolu a pravil: krucinál, fagot, ta polívka stojí za starou bačkoru. Chvilinku bylo hrobové ticho. Pak ale všichni najednou vstávali a do hluku porážených židlí křičel jeden přes druhého: slyšeli jste? Malej Huťásek mluví, František promluvil, Franta mluví, co to říkal, já to přeslech. No zkrátka, každý podle své povahy a svého postavení. Když se trochu uklidnili, pan správce si vzal slovo a povídá: ty kluku zlata, teď mluvíš jako kazatel, no ta zásoba slov. Proč tak dlouho nemluvil? Proč si neřekl, že umíš mluvit? Nebyl dosud žádný důvod ke stížnostem, pravil František a dodal: další chod, prosím. Na tohle všechno si hospodský vzpomínal, když se díval na Huťáska, jak smutně sedí nad pivem. A co je s Frantou vůbec teď? Povídá. Už mluví plyně, co?
3: Jo. Moc to ale nenamluví. Je uzavřený, ale jinak hodnej kluk, učinlivý.
1: Sílu má jak bejk, ale mám s ním starost. Neumí se bát.
3: Jak to? Neumí se bát čeho?
1: No je to snad málo na světě na bání.
3: Ale snad byste nechtěl mít ze syna strašpitla, ale co vás nemá?
1: To ne. On se vůbec nebojí, on neví. On neví, co je strach. Pořád se mě ptá: táto, co je to strach? Ukažte mě, jak se bojíte. Já bych se to rád naučil.
3: To je o mrtvici. To vás chápu. To není normálka. Slušný člověk se musí občas bát. To by se mohl dostat do maléru. To máte strach, to je jako cit v prstech. Nemáš cit, šaháš do ohně a uhoříš. Uhoří ti ruka, jen to fikne. No a pak někdy se taky vyplatí i trošku strachu ukázat. Ona vrchnost to ráda vidí.
1: No. A Franta se nebojí. Neumí se bát.
3: A zkusil jste ho vystrašit?
1: No, předloni. Švagr, já mám švagra. On je hejtman u dělostřelců. Tak přivez zvlášť na to petardu a šterstu. Kluk seděl a čet si Orbis Pictus, no a já se švagrem jsme mu zapálili petardu za zády. No, v okna to vyrazilo, Frantovi to zedřelo na zádech kazajku a chytla podlaha. No a co on? Povídá, táto, co je to tady za rámus? A čet dál, to je o mrtvici. Chvíli mlčeli. Venku se dalo do deště. Já vám půjčím pytel přes hlavu, abyste nepromohl, budeme zavírat. Když Huťásek s pytlem jako kapucí stál mezi dveřmi, zdálo se mu, že Hostinský s něčím otálí. Chvilku se přihlouple usmíval a potom vyhrkl, jestli umíte držet hubu, tak vám toho kluka naučím bát. Huťásek se vrátil a Hostinský mu navrhl, aby Frantu zítra na večer poslal do hospody. No jo, ale zítra máte úterek, to je zavírací den. Právě.